Fandí český repre v dresu, který vlastnoručně podepsali české hokejové hvězdy. Od pondělí do pátku hrajeme na Evropě 2 o podepsaný český hokejový dres a spoustu dalšího merče, který rozhodně potřebuješ. Výbava pro opravdový fanoušky českého hokeje je denně ve hře. Až do pátku na Evropě 2.

Youngblood pobláznil Česko, byli jsme u toho. Youngbloodův Bloodfest se letos stěhuje do Česka a ty budeš s Evropou 2 u toho. Weird v éteru Evropy 2 ti celý týden přináší lístky na Bloodfest a ty si užiješ Biffy Clyro, Primal Scream, Peli Royo a hlavně Youngblooda. Bloodfest 27. června v Hradci Králové. Exkluzivně s Evropou 2.

0: so sweet, but you taste like venom.
1: Summer Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
2: Tak co, těšíte se?
1: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

Fandi český repre v dresu, který vlastnoručně podepsali české hokejové hvězdy. Od pondělí do pátku hrajeme na Evropě 2 o podepsaný český hokejový dres a spoustu dalšího merče, který rozhodně potřebuješ. Výbava pro opravdový fanoušky českého hokeje je denně ve hře. Až do pátku na Evropě 2.

Youngblood pobláznil Česko. Byli jsme u toho. Youngbloodův Bloodfest se letos stěhuje do Česka. A ty budeš s Evropou 2 u toho. Weird v éteru Evropy 2 ti celý týden přináší lístky na Bloodfest. A ty si užiješ Biffy Clyro, Primal Scream, Peli Royal. A hlavně Youngblooda. Bloodfest 27. června v Hradci Králové. Exkluzivně s Evropou 2.

Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Dobrý den, tady je Mrázek, už jedná.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
0: Dobrý den, tady je Mrázek, už jedná. Prosím vás, to jsou Kájinkovi?
3: Ne, Dvořák.
0: Vy jste ten skladatel?
3: Přesně tak.
0: Prosím vás, mohl byste mi zaspívat nějakou vaši sonátu?
3: Mohl bych vám, abyste šel do hajzlu.
0: Dobře. Mám spláchnout? Asi jo.

0: Summer Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.
2: We were staring down disaster.

0: tady je mrážek ušedná.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
3: Tuma, prosím.
0: Dobrý den, tady je Mrázek ústředná.
3: Ano, dobrý den.
0: Prosím vás, vyrábíte boty?
3: Ano.
0: No helejte se, já jsem od městské policie a potřeboval bych botičky.
3: A jaký?
0: Jestli máte něco pevného.
3: Takhle, my vyrábíme na míru přímo, víte, takže to je...
0: Jaký používáte materiály, prosím vás?
3: Je kůže, jenom kůže.
0: A děláte taky něco, prosím vás, ze železa?
3: Ze železa.
0: No, ještě děláte nějaký z kovu.
3: Ne, jenom z kůže, protože to je vlastně takovej materiál, který by se měl používat na boty, protože všechno to ostatní materiály, umělejny a takovýhle tyhle, ty, to prostě není ono.
0: Z kůže, jo?
3: Z kůže, pravou kůži, ano.
0: A má to prosím vás nějaký systém zabezpečovací?
3: Zabezpečovací systém.
0: Kdybych chtěl prostě si tam dát jako...
3: Můžete mít kaničky nebo suchý zip, podle toho, co si vyberete.
0: A nešlo by nějaký s klíčem?
3: S klíčem?
0: No, botičky s klíčem.
3: Tomu nerozumím, jaký
0: jako jestli byste udělali na to speciální, jako na zakázku, jestli rozumíte mi.
3: No tak určitě, vysací zámek můžem udělat.
0: Slobí to, jo?
3: No určitě.
0: Helejte se a jako sundává se to a nadává v pohodě, jo?
3: No určitě.
0: A když, myslím, když to mám na, jako, když to navlíknu,
3: ano.
0: Dá se s tím potom jezdit? Jako myslím v autě, když se děl, jestli s tím můžu jet?
3: No určitě.
0: No ale to nám moc nepomůže.
3: A zeptám se, na co to potřebujete?
0: Já bych to potřeboval vlastně jako na autáky, rozumíte? Jako k autům teda.
3: No ano, ano. A jako vysoký boty nebo?
0: No tak na kamiony nějak, takže něco většího.
3: Mhm.
0: Kolik by teda stála jako jeden kousek?
3: Jeden pár bot, jo. Asi 3,5 tisíce.
0: Helejte se, to je dobrý, a za jak dlouho byste byl schopen...
3: No počkejte, když jste mluvil o vysokých holinách, jako kozačkách.
0: No toho spíš kozačky, no.
3: No, no, no, tak to je až 6 tisíc, to není, to 3,5 jsou polobotky.
0: Jako na Škodovku polobotky a na Tiráky jsou kozačky.
3: Ne, to určitě ne.
0: Takže vy prostě nejste schopný vyrobit pořádně velký botičky pro policii.
3: Jo, já dělám dokonce i 16.
0: Tak vidíte.
3: No, dobrý, tak jaký máte číslo?
0: Číslo? Máme číslo 158!
3: 158? To už bohužel ne. Maximum muziky.
1: Evropa 2. Evropa 2. 88.

0: maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2.
1: Hudební novinka. Evropa 2.

0: skin, to your hair in the car. If nothing lasts forever, babe, then can we make a start?
1: 6 hodin, 0 minut, Evropa 2 vysílá zprávy. A slovo má Katka. Ahoj.
2: Ahoj, dobré ráno. Fotbalisté pražské Slavie slaví titul. Ve třetím kole nadstavbové skupiny porazili doma Jablonec vysoko 5-1 a obhájili prvenství v nejvyšší soutěži. Příznivci pražského klubu nemohli fandit přímo na stadionu kvůli trestu za výtržnosti při víkendovém derby se Spartou. Před domovský stadion v pražském Edenu nicméně přišlo hráče podpořit několik desítek fanoušků. Americký prezident Donald Trump dnes oficiálně zahájí návštěvu Číny, kam přiletěl ve středu. Se svým čínským protějškem Xi Jinpingem chce jednat zejména o vzájemném obchodu. Peking a Washington spolu vedou dlouholetou obchodní válku, která se vyostřila, když USA uvalily na čínské zboží vysoká cla a Peking pohrozil omezením globálních dodávek vzácných zemin. Teď už má slovo Zuzka.
3: Ve Starém městě na Uherskohradišťsku si děti v sobotu 16. května vyzkoušejí více než 20 sportovních aktivit. Při akci nazvané Sportuj 26 jim to umožní sportovní kluby a spolky z regionu. Děti si budou moci odnést i přihlášku do oddílu, který je zaujme nejvíc. Sportovní festival se uskuteční ve sportparku Rybníček. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Policisté žádají veřejnost o pomoc při pátrání po ukradené lebce svaté Zdislavy z baziliky minor svatého Vavřince a svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Hledají lidi, kteří se v době krádeže pohybovali v okolí baziliky anebo uvnitř. Jejich svědectví by mohlo pomoci při vyšetřování krádeže vzácné relikvie.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Kolona je na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy od sjezdu na Domašov už na 168. kilometru až do Brna k omezení stojí kamiony. Osobní auta jedou rychleji. A pozor, v Cínovecké ulici na příjezdu do Prahy směrem z Ústí překáží tam nepojízdné auto.
5: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Aktuální ranní teploty se většinou pohybují kolem 7 stupňů, dnes bude zataženo až oblačno, zpočátku se vyskytnou hlavně v horských oblastech přeháníky, během dne bude přeháněk přibývat. Večer se na Moravě a ve Slezsku od jihu přidá déšť, ojediněle také bouřky, nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů a na západě jen kolem 11. Tak to byly dnešní první zprávy, je čtvrtek 14. května a vy vstáváte s ranní show na Evropě 2.
4: Ranní show vám přináší Umyjem to. Mytí, ochrana a nátěry fasád bytových domů, odstranění plísní a řas. Umyjem to CZ.
1: A začínáme. 6.03, dobré ráno.
2: Dobrý den.

0: Dobré ráno, začínáme. Začínáme čtvrtek.
1: Dobré ráno.
0: Tak, dobré ráno. Ledoví muži.
1: No, ale už dobrý. Jako 7 stupňů je to, má to vzestupnou tendenci teda.
0: Už jako, že to vlastně jako, že Pankrác, tento jako...
1: Ten je největší. Ten má největší moc.
0: Ten to ochladil, jo. Pak teda Servác, ten mu jako říká, hele, dobrý, ale stačilo.
1: Aha.
0: A Bonifác už je takový jenom jako, že kluci, naš, kluci už půjdem.
1: Jo.
0: Už půjdem. Takže začíná léto.
1: Prakticky ano. Prakticky ano, a k létu vlastně patří jako deště a kroupy, tak toho všeho se teďko dočkáme v následujících dnech.
0: To ani nevím.
1: No, má hrozně pršet teď.
0: Co to znamená teď?
1: Jako v následujících třech dnech, takže vlastně pátek, sobota, neděle proprší, no. No, ale čekaj, to patří k létu.
0: Napíšu si to. Pátek, sobota, neděle proprší.
1: Aha. Jako, aby se mě s ním v pondělí mohl zase konfrontovat, jak
0: ne,
1: mi to nevyšlo.
0: Ne, to už, takže já jsem, já, ne, to bych si nedovolil, ale doma to řeknu.
1: Jo.
0: Pátek, sobota, neděle proprší.
1: A tím pádem?
0: Tím pádem musíme mít nějaký program na proprší.
1: Jo, nějaký prostě indoor.
0: Indoor, nějaký.
1: Takže telka.
0: Telka mě nenapadla, člověče. Jakože představa, že o víkendu budu mít program koukat na telku.
1: Nějaký filmový maraton. Hru o trůny, něco
0: hru
1: takového
0: o trůny.
1: Příjemného.
0: Jedině hru o trůny, samozřejmě.

0: 6 hodin 9 minut, posloucháte ranní show na Evropě 2. Zůstáváme u problematiky ledových mužů. Pustíme si rok starého Koháka. Jo, to znamená, Jakub Kohák sem chodí už několik let, teď tady jako má takové volno, dá se říct. Má tady volno.
1: Slaví titul, jo, nebo?
0: To byl samozřejmě interní fór, ale dobrý. No nicméně, před rokem byla situace tady v ranní show úplně jiná, že kromě Koháka i jiní členové týmu zde byli, kteří tady dnes nejsou. Takže to bude taková reminiscence, taková vzpomínka. Takže jak jsme řešili dnešek před rokem? Posloucháte ranní show na Evropě 2, je tady Jakub Kohák, dobré ráno.
2: Guten Tag, meine liebe Freunde.
0: Ráno. Ja. Můžu se tě zeptat, ty jsi odborník na počasí.
2: No jo? Tak, nejenom.
3: Ale... Takhle, Kuba odborník na všechno.
2: Ano, nejenom na počasí, ale můžu samozřejmě i o počasí pohovořit nějakou přednášku, dvě.
0: Dnes nás čeká vlastně v kalendáři třetí ledový muž. Mm-hmm. Jo, v pondělí byl Pankrác, včera Servác, dneska Boniface.
2: Boniface.
0: Jak Boniface, jak kdybych byl prostě režisér.
2: Ten hraje za Leverkusen.
0: Dobře.
2: A tam já jsem byl v neděli, představ si to.
0: Kdybych já byl režisér
2: ano.
0: A točil bych pohádku o Pankráci, Serváci a Bonifáci,
2: ano.
0: Byl bys kandidát.
2: Vážně?
0: Takhle přesně jako, jak ty vypadáš.
2: Jako ledovej muž.
0: Já si představuji, že takhle nějak vypadá Pankrác nebo Servác. Nebo...
3: Zvláštní Čeček.
2: Prosím tě.
3: Já si takhle spíš představuji čerta.
2: Že?
0: A nebo ledovýho muže.
3: Ledovýho muže, já taky jsem jako svatýho muže. Že?
0: Já teda, děkuju. Když vidím teda Jakuba, tak vypadá spíš jako Pankrác. Že jako, že to je spíš na Pankrác.
2: Myslíš, jako do garzonky, jo?
0: ale prosím tě teda, co ty a ledový muži, jako vnímáš to? Jako, že
2: já,
0: nějakou...
2: já to vnímám jako takovou jako pranostiku. Mm. Až jakoby skoro, že nám tak jakoby přesouje do pověry, tahle ta věc, že ano? Nicméně, nevím, jestli to funguje. Ono to možná kdysi fungovalo, že ano.
0: Není to výmluva teda, že venku je chladno a lidi si řeknou, no tak to víte, no, Pankrác, Servác, Bonifát.
3: A když je venku hezky, tak říkají co?
0: Neříkají právě nic, to je ono, že to se, proto se vždycky sáhne, jenom když je zle, jako když třeba prší na svatbě, tak když neprší, tak nikdo neříká nic.
2: Tak.
0: A když prší, tak říká, prší vám štěstí.
2: Oni chtějí totiž asi zachránit ten moment.
0: Jasně, že neříká se, že vám svítí smůla, že jo?
2: No, to ne. A počkej, to není špatný nápad.
3: Koukám, že vám svítí smůla.
2: to jako můj kámoš, když se dozvěděl, že píšu fejetony do časopisu Žena a život, no tak říkal, člověče, tebe bych typoval spíš tam muž a smrt.
0: takže si myslíš, že počasí?
2: Počasíčko, skvěloučky, nabalil bych si do toho, do baťušku, jak plavečky, tak kožíšek pro jistotu. Ty jsi na mě koukal, co ze mě vypadne.
0: Ty jsi se podíval totiž na mě a udělal si. Leošku, nabal jsi jak plavečky, tak kožíšek.
3: Ono mimochodem, to se dá spojit, mohl by si na pláž přijít klidně v obém, že? Jak v plavečkách, tak mít na to ten kožíšek.
2: No hlavně, aby ti z těch plavek nekoukal kožíšek.
4: Ranní show Evropy 2.

0: Být navždy mlád. 6:16. To je přesný čas. Posloucháte ranní show na Evropě 2.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Katko, co je nového v kosmetice?
1: Nic, ale přinesla jsem koláč, kdyby si chtěl.
0: Ne, já jsem myslel být stále mlád, jestli něco nového v kosmetice. Jakože lososí sperma jsme už probrali.
1: Hele, já nevím, já teď prostě...
0: Na co teďka sázíš?
1: Já používám séra.
0: No, mě zajímá.
1: A někdo mi řekl, nějaký dermatolog, jsem byla na přednášce a on říkal, že séra se dají libovolně kombinovat a že si jich můžeš napatlat, kolik chceš.
0: Ale séra, tohleto sérum se jako vpichuje.
1: Ne? Já vím. A na to já nechodím zatím.
0: Chyba.
1: Já to ještě nepotřebuji, víš?
0: To je pravda, to jsem chtěl říct, že ty to nepotřebuješ. Protože to by, kdyby dali lososí sérum, tak bys vypadala jako, že jsi utekla ze základní školy.
1: No právě. Pak, mě by pak nevydali dceru ze školky, že jo?
0: bys ti tam nechali. Tak, dobře, holčičko, přestaň si hrát na maminku a honem do třídy.
1: A spinkat po O.
0: Ale to známe, tyhle ty výmluvy, že jsi maminka. Jednou budeš maminka, ale teďka si pojď hajnou, tady do postýlky. Ranní show, dobré ráno.
2: Ahoj, dobré ráno. Tak. Můžu se vrátit ještě k Pankrát Servác Bonifác?
0: No jistě, Pankrát Servác Bonifác, říkejte.
2: Jestli vás pobaví, tak je to, že vždycky si říkáte březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam budem.
0: No.
2: Tak pak přijde Pankrát Servác Bonifác a vlastně květen, topím jak kreten.
1: To je dobrý.
0: To je dobrý, ale to je pravda, to musím říkat, protože je pravda, že lidi si hrozně topí teďka.
1: No.
2: Jako vždycky kolem tohohle pankráce v půlce května.
0: A máte teda
2: zase zimní bundy.
0: Zimní bundy dokonce.
2: Zimní bundy.
1: Já teda ještě odolávám teda.
0: A máte zatopeno teďka?
2: No jasně, jsem v koupelně, meju si vlasy, abych zmrzla tady ráno.
0: To je docela dobrý, tak děkujeme.
2: Tak jo, mějte se.
1: Ahoj. Ranní show Evropy 2.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád. I přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
6: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
7: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
6: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
9: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
10: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
9: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.

0: Pohled na svět.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
6: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
7: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
8: Řešení je úvěr od Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
8: Acema. Jde to i bez banky.
9: Který pár vyhraje svatbu snů s Evropou 2 v hodnotě 3/4 mega? Poslouchej v pátek 15. května finále v ranní show. Navíc teď můžeš vyhrát i ty? Tipni si na Evropa2.cz správně vítěze letošního ročníku a užij si pobyt pro dva v hotelu Sen a voňavý Dermakol balíček. Generálním partnerem soutěže je Dermakol, který s láskou ke kráse mění svět již 60 let.
10: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. VŠFS.cz.
11: Zpátky k muzice.
12: Evropa 2.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2. Včera jsem byl na večeři s Evou Farnou.
1: A ty se máš.
0: Aha. No jo.
1: Měl jsi mě vůbec rád.
0: Měl. Mimochodem vyprávěla, že když jí bylo nevím kolik, 13, 14, tak byla na nějakém metalovém festivalu. A že při písnice Měl jsi mě vůbec rád, po ní házeli piva.
1: Tak metaláce, ale... To je divný, protože oni většinou bývají hodný.
0: No, ona asi nebyla ještě moc známá ve 13. Aha. Dokonce říkala i název toho festivalu, já si to nepamatuju.
1: Metal Fest?
0: Ne. Nevím, jak se to jmenovalo, není to jako, že je podstatný. Představte si to, že prostě Eva Farna, házeli po ní piva a ona říkala, že to chtěla hodit zpátky. A že to byla i nějaká petlahev a ona byla otevřená a jak to chtěla hodit zpátky, jak se jí to nějak jakoby roztočilo a polila ještě zbytek kapely.
1: Jo, tak ty msty prostě se většinou nevyplácejí.
0: To se stane, jako no. To se stane.
1: Ale je dobrý, že tu kariéru teda nezahodila po tomhle incidentu, víš, jakože někoho by to zlomilo.
0: No, i když, teď to samozřejmě je takový zajímavý, za měsíc má 3 jo, koncerty v Edenu, mm-hmm. Jo. Je otázka, jestli budou bez diváků, že jo?
1: Jo. Snad si vyjedná výjimku teda.
0: Jo, protože...
1: Znáš tam někoho?
0: Protože, hele, tam zase je to zavřený na 4 zápasy, jo. Tak včera byl jeden, příští víkend bude druhý, no a zbývá ještě 2, takže podle mě první 2 koncerty Evy Farny v Edenu by měly být bez diváků, sorry.
1: Já mám lístky na třetí.
0: No nicméně říkám jí včera, hele, aby ti tam nevběhli se světlicema.
1: Jako fanoušci nějakého jiného klubu?
0: Ne, klidně i její fanoušci, jo, takže to je zakázaný. Ptal jsem se jí, jestli bude mít pyro, ne? Že to je zakázaný teďka, jestli bude mít prostě na tom koncertě. Ale ona vlastně staví pódium přímo před tribunou Sever.
1: Teda to je peprný.
0: Jo? Tam je ta tribuna Sever, tak vlastně před to se slaví to pódium. Takže tolik jenom jako historka. Měl jsi mě vůbec rád.

0: Stejně ta představa, že budeš na tom koncertě a všude bude vybuchovat to pyro, já si myslím, že ty lidi to napadne. Že pyro je zpátky v Edenu prostě. Tady ranní show, dobré ráno. Haló.
1: Čau, dobré ráno.
0: Čau. Ondro, dobré ráno. Tak co?
1: No prosím tě, já jsem včera poslouchal taky ráno a myslím si, že jste pouštěli Evičku.
0: Ano.
1: A říkal jsem si právě, někdo tam zmínil, že to je nějaká písnička, co je 2 dny stará.
0: No. Mm.
1: Já jsem si říkal, mně se to trošku kryje s tím verdiktem nad tou Slávií a najednou 3x vyprodaný Eden. A říkám si, jestli náhodou ta Eva tou polskou podnikavostí nevystřelila tu písničku, aby dostala třeba nějaký lepší podmínky v tom Edenu, když je teďka prázdný. Nevím.
0: To byl podle mě jakože pokus o bonmot.
2: Satiru.
0: Jo? A dobrý docela, za mě.
1: Pro Slávy jsi tu možná trpkej, ale tak mě to přišlo docela
2: ne.
1: Fajn.
2: Jste na nás příliš chytrý, pane.
0: Ne, tam jde o to, že spíš vlastně až mě včera to došlo, že vlastně ona tam má opravdu ty, na tom stadionu teďka, který všichni zmiňují, má ty koncerty. Tak asi přemýšlím, jestli mám nějakou zákulisní informaci o těch koncertech. Říkala mi, kdo se tam jako jí hlásil, že by tam chtěl vystoupit jako host, a to říkat nebudu.
2: A koho jako vybanovala?
0: No, že říká, ne, to já nevím, co s tím mám dělat, ale jako nebude tam. Tak to nebudu říkat, protože to by bylo zlý.
2: To je dobře, že tam nebude. Kdyby tam byl, tak to bych...

0: házení věcí na pódium. Mm-hmm. Jo, říkal jsem, že Eva Farná dostala v mládí pivem. Klasicky prostě na metalovém festivalu se hází pivo.
1: Jo, jo.
0: To tak jako tomu patří.
1: A třeba je to výraz lásky. Víš, zrovna na metalovém koncertě.
0: Nevím, no. Vyprávěl mi Kuba Prachař, že vlastně měl podobný zážitek. Jakub Prachař je mimo jiné bubeníkem.
1: Ano.
0: Jo, on teda hraje na všechno, na kytaru, na klavír, i když říká, že blbě, ale hlavně bubeník. A ten zase říkal, že hráli a najednou strašná rána do hlavy. Z ničeho nic, nemyslíš, že hraješ, a rána do hlavy. Ale jako rána, tak vůbec nevěděl, co se stalo. Jakože dezorientovaný. Hmm. A zjistilo se, že nějaký fanoušek po něm hodil kus ledu.
1: Aha.
0: Víš, jako kosku ledu.
1: Jo.
0: Jenže se tak dobře trefil, že ho trefil normálně do oka. Jakože do nějaký, jakože do koutku oka.
1: Hmm.
0: A ta kos a rána to byla. Tak jsem si tak, když dostaneš kamenem. No tak říkal, že byl úplně jako, že dělal, že se nic nestalo, že ho to strašně bolelo a že pak byl doma v nemocnici a že doteď z toho není venku. Že tam má pořád nějakou jako, ne bulku, ale prostě když si tam sáhne, tak pořád cítí následky z té rány.
1: No ono je to strašně nebezpečný, cokoliv po tobě někdo hodí, že jo, po tobě házeli podprsenky a ty mají taky jako háčky, prostě je to nebezpečná věc.
0: Kéž by po mně házeli podprsenky, po mně hodili.
1: A tak někdy jo.
0: Půl litrem jsem dostal, to vyprávím, jsem tancoval na diskotéce, ale ne jako vystupující, normálně jsem tancoval na diskotéce jako na parketě sám, dělal jsem takový ten hip-hop, no prostě tajtrlik, no. A dostal jsem půl litrem z galerie, tam je a hodil někdo po mně půl litr.
1: Jako ty mi chci říct, že po tobě nikdy nikdo nehodil pod prsenku, jo?
0: Jo, ale to je, já si stejně myslím, že to je spíš jako vtip, že původně se házeli pod prsenky opravdu jako sexuální výraz.
1: No.
0: Jakože, ale teď se to háže jako ze srandy, že někdo na tebe hodí dva ty padáky a je to spíš jako for.
1: Takovýhle máš mínění o svých faninkách.
2: Ranní show Evropy 2. Evropa 2, kde to stojí?
0: Kde to stojí?
1: Kolona na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy od sjezdu na Domašov na 168. kilometru až do Brna k omezení stojí kamiony. Osobní auta jedou rychleji. A pozor si, teď dejte i v Cínovecké ulici na příjezdu do Prahy směrem z Ústí. Tam překáží nepojízdné auto.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 8,90 Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
6: Katarína je beach volejbalistka a lékařka. Na hřišti i na sále potřebuje jediné. Vidět naprosto přesně a bez omezení. Proto si vybrala laserové odstranění dioptrií na oční klinice Lexum. Žijte i vy bez čoček a brýlí. Objednejte se na vstupní vyšetření na lexum.cz.
7: Vždy pro vás zajímavou nabídku v akci má. Nyní krásně bílý zásypový písek pro doma 25 kilo za akční cenu 95 korun z daní. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Prodoma.
8: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v Metropolis Ličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
9: Ty nejlepší čtyři dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
10: Kia je teď všude. Co na ní všichni vidí?
11: Pojďte to zjistit k nám. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. V Auto Opat máme všechny modely Kia a nechybí ani nejnovější Kia K4 nebo K4 SV. Máme také širokou nabídku elektromobilů a ke všem vozům zajistíme výhodné financování.
12: Servis Kia najdete v centru Prahy i v Nubakách. Stavte se v Auto Opat a poznejte Kiu zblízka.
13: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na Uradio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na Uradio Talk.
14: Spartani, veškerý spartianský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta. Tečka.
15: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
16: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.

0: Za minutu 6:45, posloucháte ranní show na Evropě 2, pokračujeme v seriálu, co mi říkali slavné osobnosti ohledně svých skandálů na jevišti.
1: Tak na co jsi si ještě vzpomněl?
0: Takže můžu říct, že bavil jsem se třeba s panem Haberou.
1: Ano.
0: Bavil jsem se s panem Haberou a ten mi říkal, že ho inspiroval Axl Rose jednou z Guns N' Roses. Mm-hmm. Jo? Že vlastně, takže představme si, Habera je na scéně, mm-hmm. jo? A zažívá peklo se zvukem. Jestli bys to mohla jako popsat z pozice zpěvačky.
1: Tak. Peklo se zvukem, to máte, například pískání od poslechu,
0: ano, nebo prostě,
1: nebo že se vůbec neslyšíš, ano. To znamená, že zpíváš falešně a nemůžeš za to.
0: Jasně.
1: Nebo ti vypadává signál ve sluchátku, protože zvukař zapomněl vyměnit baterky.
0: Tak. No a mě říkal Habera, no jednou jsem byl na Guns N' Roses kdysi a ten Axl Rose se v jednu chvíli naštval na nějakého prostě odposlechového zvukaře a měl v té době pro české muzikanty nedostupnou vysílačku. Měl jako na páse vysílačku, na mikrofon, odposlech, in-ear, prostě jasně. V uchu. A k tomu je taková vysílačka. Tehdy zařízení za strašně moc peněz to vůbec v Československu nebo v Česku nebylo. A on byl jako fanoušek. Teď viděl toho Axla Rose, jak si to strhnul z toho pásku a hodil to vší silou do hlediště, jako do lidí. Uh-huh. A on, že si tenkrát řekl, to je super. No a že ho inspiroval, že se mu to jednou stalo u nás a byl tak vytočený při svém koncertě, že vzal tu vysílačku taky a mrsknul jí do publika.
1: Jsem ráda, že jsi zvolil tohle slovo.
0: Mrsknul. A já mu říkám, no a dál to probíhalo jak? A on, no, problém byl ten, že jsem měl ještě pokračovat samozřejmě v tom koncertu. No ale bylo jako po zpěvu. A já říkám, jak jako po zpěvu? No protože jiný zařízení už mi nedali. Oni už jiný neměli. Já jsem jim zavodil tu vysílačku. No a koncert probíhal dál, ale já nemohl zpívat, že jsem neměl mikrofon. Prostě. A já říkám, jak to dopadlo? A on říká, dohráli jsme to prostě bez zpěvu, no. Prostě frajer.
1: Instrumentální verze jeho písní.
0: Zahodil si z vysílačku, nemáš mikrofon. Čau, smůlo.

0: Guns N' Roses. Rockeři, jak se patří. Nevím, co se nám tady stalo.
1: Na Evropě 2.
0: Nevím, co se nám tady stalo, ale přátelé, my se teďka podíváme na to nejvyššího samozřejmě, na ranní God Show. Podíváme se na historickou takovou historku, kterou nám tady říkal Karel Gott, ale ještě předtím tady zvoní telefony, tak to využijeme. Ranní show, dobré ráno. Bavíme se o tom, co všechno se může stát, třeba když jaksi nějakýmu vystupujícímu na pódiu dojdou nervy. Rupnou nervy, to se může stát. Jo, je to prostě vztah. V divadle se to moc nestává, jo, že by se hádali třeba, já nevím, herci se zvukařema nebo s publikem, ale na rokovém koncertě se to stát může samozřejmě.
2: A volá nám někdo, kdo má zkušenosti ze svého světového turné.
0: Spíš nám volá někdo, kdo má problémy se zvukem už teďka při telefonování. Halo? Halo? Halo? Halo? Dobrý den.
3: Ahoj Katko, ahoj Leoši, to je Honza.
0: Tak povídej Honzo.
3: Já bych měl takový dotaz k tomu, jak jste říkali, že zpěvák potřebuje, tak jestli byste nám pitomcům mohli vysvětlit, proč to potřebuje, já jsem to do dneška nepochopil.
0: My jsme to vlastně vůbec neslyšeli, co jsi řekl teďka, tak jestli bys si mohl v tom autě vzít telefon k uchu, jestli bys byl tak hodnej a ještě nám to řekl jednou, tu otázku, co bys potřeboval vědět.
3: Mi asi nepovede. Slyšíme se už
2: líp?
0: Ano.
2: Ne. Bylo to slovo odposlech, to, co vypadlo?
3: Jo, ano, ano, ano. Aha, tak já jsem nepochopil, proč zpěvák potřebuje odposlech.
0: Protože zpěvák...
3: Když stojí v tý hale, že jo, tak tu muziku slyší.
0: No právě neslyší.
2: Právě
0: neslyší. Aha. No to je právě to, že vlastně to, co slyší diváci, neslyší ten vystupující. To je takový jako vtipný, že vlastně ten zpěvák má nejhorší zvuk ze všech. No, to, co vy slyšíte, nebo to, co slyší diváci, zvuk se dělá pro diváky a ty jsi vlastně jako za tou bednou, takže ty vlastně slyšíš jenom nějaký odrazy od stěn, zahuhlaný, neidentifikovaný zvuk. Takže to se řeší tak, že máš buď reprák, takzvaný monitor, anglicky speaker, odposlechovou bednu. No a teď samozřejmě moderní věc je takzvaný in-ear. In-ear se tomu říká, neboli do ucha, in-ear. In-ear, máš in-eara, nebo in-ear. To znamená, že vlastně máš ten reprák jako ve sluchátku. To znamená, ty vlastně, jako třeba my tady máme sluchátka, mluvíme do mikrofonu a slyšíme se, tak takhle se slyší ten zpěvák, když zpívá. A má to smíchaný, neboli on slyší to, co chce slyšet, jak moc chce mít hlas nad muzikou, nebo třeba si tam nechá poslat to, co přesně slyší diváci.
2: Protože ty, když seš jako zpěvák, tak potřebuješ slyšet třeba nějaký hudební nástroje, ale jakmile máš v kapele bubeníka, tak by si slyšel de facto jenom bicí. A třeba elektrická kytara, ta vlastně nevydává žádnej jako reálnej zvuk, tady jenom do toho repráku,
0: do toho
2: takže
0: repráku.
2: Ty si to musíš do těch sluchátek všechno namíchat, aby si vlastně věděl, v jaký tónině máš zpívat.
0: Takže ty, kdyby si neměl odposlech, tak jsi vlastně na pódium a slyšíš jenom neskutečný bordel za sebou z těch bicí. Nic jiného není slyšet.
3: A proto jsou teda třeba na pódiu vepředu takový ty malý repráky, který jsou otočen směrem do toho pódia.
2: No jistě. No. To je předchůdce toho odposlechu jako do ucha, to sluchátka, tak ještě to byly takový bedny jako natočený na muzikanty dopředu, no.
3: Tak super, už jsem chytřejší, paráda.
2: No, tak rádi jsme
3: posloužili. Jinak chci říct, Leoši, super dokument.
0: Děkuju.
3: Úplně super, viděl jsem se v tom, nejsem teda tak bohatý a slavnej, ale prožil jsem mě to
2: ani
3: podobného.
2: Ani Leoš není tak bohatý a slavnej.
0: Jako v tom dokumentu.
3: Hlavně si myslím na to, kde si stojí, takže je normální ještě furt, tak to je super.
0: Tak děkuju, děkujeme.
3: Tak ahoj.
0: A my jsme slíbili historku Karla Gotta už za chvíli, nikam nechoďte.
4: Evropy 2. Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Skočte si pro vepřovou panenku kilogram za 149,90 a meruňky, broskve a nektarinky 500 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: For Life a Madaga, česká profesionální kosmetika na francouzských základech, má pro vás úžasné dárky. Od 18. do 19. května získáte slevu 20% na vybrané kosmetické produkty. Vybírejte na e-shopu, osobně v showroomu na Moravanské 85 v Brně nebo v partnerských kosmetických salonech. forlifemadaga.com.
4: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění. Pro doma.
4: Hledáte jednoduché a nadčasové řešení pro váš plot? Vybrané plotové systémy Presbeton teď pořídíte se slevou 20%. 20%. Akce platí pouze ve stavebninách Prodoma a na prodoma.cz.
7: Prodoma.
8: Dostáváte ze svých peněz málo muziky? Investujte raději přímo do prověřených firem a nemovitostí na platformě Crowdberry. A to už je jiná písnička. vicmuziky.cz. Investování je spojené s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných peněz.
9: Staněk Moto KTM Strakonice. Vybíráte výjimečný motocykl? KTM imponuje všem se srdcem závodníka. KTM nabízí špičkové stroje obdazené sportovním talentem do terénu i na silnici. Vyberte si ze skladových motocyklů KTM ve Strakonicích. Vše od KTM na jednom místě.
10: Staněk Moto, člen skupiny Staněk Mobility Group.
11: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
12: No, od Alena Walkera Three Fire.
13: Ale to si, jak se tam zpívá, to panda.
4: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
14: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
15: No jasně, super.
14: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
15: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
14: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
15: Pánové na burger s trhaným masem.
16: A děti na 11 druhů zmrzlin. Teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
15: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
17: Svět off, rock on! Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me The Horizon,

0: Rock4People.cz.
1: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.

0: 7.03, posloucháte ranní show na Evropě 2. Slíbili jsme historku toho největšího z nás, Karla Gotta.
1: Čeho se to bude týkat?
0: Já bych to nechal vyplynout.
1: Tak jo.
0: Ono to navazuje na to, o čem jsme mluvili. Takže ti, co poslouchali ranní show před třeba půl hodinou, 20 minutama, ty si to spojej. Ale ono to funguje i jako, když nebudete vědět, na co to navazuje. Takže byl tady Karel Gott, užijte si to.
2: Ranní Gott Show na Evropě 2.
0: Ranní Gott Show na Evropě 2, v ranní show. A přátelé, Karel Gott je stále naším hostem.
3: My ho nikdy nenecháme odejít.
0: Já si nemůžu zvyknout, Karle, jsi tady 16 let, jsme čekali.
4: Jsem rád, že jste si vzpomněli, že jste si konečně vzpomněli a pospíšili se mnou.
0: 15 let tě zveme. On občas přijde, Pavel Cejnar, jako po nás, ale to není stejný.
5: To není stejný,
0: to je náš kolega moderátor.
5: To kolega, no.
0: Karel totiž tady s náma soutěží, to je neuvěřitelný. On tady není na rozhovor, i když občas se dozvíme spoustu zajímavých věcí.
4: Já jsem porodce.
0: Ty jsi porodce, ano. Ty jsi porodce, porodce. A pozor, dneska máme speciální kolo, ve čtvrtek dostáváš speciální otázky s možnostma a dává ti je tvoje alter ego, Patrik Jezucký. Takže pojďme k další otázce, kdy se možná něco o tobě dozvíme. Pojďme na to, otázka.
5: Další otázka pro Karla. Jaké jsem v životě řekl nejsprost číslo? Za A sakryš, za B šajse, za C hergot.
0: Odpověď, jaká je odpověď?
4: No tak ono v těch jiných jazycích nám to nepřipadá tak zprostý.
5: Ano, ano, to je pravda.
4: Pravda, že nějaký to šajse tam padlo už.
0: A ono vlastně, ale že ty písmenka, jak jsou řazený, to je prostě cizí slovo. A vlastně vůbec to nemá ten vulgární potext, jo?
4: Ne.
0: Šajse. A co to hergot? To je úžasný, ne? Že normálně takové jako postěžování si, hergot, je tak, vlastně ten neuvěřitelný.
4: Tak jako teď si jako got dáváš otázku a odpovídáš, takhle já ze sebou moc nemluvím sám. Hergot.
0: Všichni, kdyby ty si říkal hergot.
4: Hergot was sagen Sie dazu.
3: A umíte se někdy pořádně rozčílit. A co vás rozčílí, když už se rozčílíte? Jestli to vůbec umíte, protože vy na mě působíte hrozně klidně.
0: Tak jako vyklidněně, že jo?
4: Mě dokáže rozčílit spoustu věcí samozřejmě, protože to je lidské se rozčílit, jenomže já jsem se naučil kočírovat svoje emoce. Nedávám je najevo. Takže,
0: a to zvládneš, jo?
4: Takže maximálně můžu říct třeba, já nevím, kurva, proč ten playback vynechává?
2: Show na Evropě 2.

0: kterou se tančí takovým zvláštním způsobem, nevím, jak to popsat
1: do rádia.
0: Je to jako když...
2: Řekni.
0: Jako když hajlujete a měníte výšku nastavení ruky. Nevím, jak to vysvětlit.
2: Myslím, že jsi to vysvětlil velmi dobře.
0: Nevím, jak popsat ten pohyb. Totiž náš kolega Martin Cilář tady říká, že přesně takhle si tu písničku u něj objednávají jeho děti. Mm-hmm. Ne, že by to jako zmínili, ale že předvedou ten pohyb. Mm. Že předvedou ten pohyb. Tak, ranní show, dobré ráno, halo.
3: Dobré ráno, Leoši, Katko, dobrý ránko.
0: Dobré ráno, povídejte.
3: Čau. Vůbec nic důležitýho, jen jsem vás chtěl pochválit za výběr skladby, perfektní.
0: Jo, tady se hodnotí, tady už se hodnotí skladby takhle.
3: No, vaší práci jsem lehce hodnotil, to je pravda. Ne, výborný, děkuju za to.
0: Pěkný. Děkujeme. A jakou bys chtěl za další skladbu? Ne, nic neříkej. Ale ať si to neskazí, bez lidí. Měj se, čau.
2: Čau.
4: Ranní show Evropy 2.
0: Nevím, jestli si to hodí.
2: Podle mě se mu přečetl myšlenky.
0: Že se dá hajlovat i na tohle.

0: Jdeme za štěstím, bereme dalšího posluchače do vysílání. Dobré ráno, halo.
1: Dobré ráno, Leoši, tak to zdravím vás, Pavel z Brna.
0: Z Brna, tak povídej, ano, tak povídej. Ano. Jak je v Brně, no, jak je v Brně?
1: Je zataženo, jo. Trošku pochmurno.
0: Pochmurno.
1: Ale co chci říct, jako jo, já jsem to zkoušel teďka poprvé vám zavolat.
0: Ano.
1: A taková prostě vesmírná záhada, že se mě zdál dokonce živej sen.
0: No.
1: Že jsem vám volal a dovolal jsem se a normálně jsem živě v tom snu s tebou, Leo, mluvil po telefonu.
0: A to je ono teďka, teda, tím pádem.
1: No teďka je to ono, ale to fakt si nevymýšlím.
0: A počkej,
1: a
0: to je...
1: A já se normálně na poprvé dovolám. Poprvé to zkouším a volám vám do studia, no. Jinak chci říct, Karla Gotta jsem miloval.
0: Ano.
1: No a celkově jako... Vás každý ráno poslouchám, když jedu do práce a pro mě jste nenahraditelný rádio a to jinýho k tomu říct, no. Rád vás poslouchám.
0: Ty to říkáš hrozně hezky a mně teďka, mně se to snad zdá.
1: No.
0: To se mi snad zdá, no, jakože tohle to tak tady říkáš. A teď je to otázka, jestli to je můj sen nebo tvůj sen. Buď mně se zdá, že mi volá někdo do vysílání a chválí mě, že se mu líbí moje vysílání. A nebo to je opravdu tvůj sen a já jsem v tvým snu teďka?
1: No tak vyloženě ty jsi byl v mým snu, ale přeměnilo se to v realitu.
0: A ty normálně zníš jako z nějaký starý televizní show. Opravdu trošku zníš jako Holzman. Malinko jako Holzman, což je teda ale to působí neuvěřitelně osvěžujícím dojmem. Řekni nám ještě něco.
2: Jakou anekdotku?
0: Řekni nám nějaký, nemáš nějaký for?
1: Ježíš, tak to mě nenapadá. Já jsem chtěl jenom ještě říct, že když teďka vysíláte o Karlu Gottovi,
0: no.
1: Tak víceméně já vím, že je to takový jako blbý srovnávat, ale ty Leo a Patrik samozřejmě Katka nevýjímaje, jakože vy jste pro mě byli a ty seš současně pořád pro mě jako kdyby v moderátorství takový Karel Gott, nenahraditelný.
0: Ježiš, děkuju.
1: No opravdu, tak
0: teď jsem to rozklíčoval, je to můj sen. Až doteďka to byl tvůj, ale teď se to přeplo, je to můj sen.
1: Ale je to každopádně, rozumíš, nemůže to být náhoda, živej sen, já s tebou ve snu mluvím, já věřím jako na synchronicity a vesmírný znamení a podobně. A takový, a prostě já to říkám, něco mě tak jako našeptá do ukazku zavolat a já se na poprvé dovolám.
0: Ale moc děkuju. Moc děkujeme.
1: Tak se mějte krásně a rád jsem vás slyšel.
0: Tak dáme si ještě Karla, to je vždycky tak jako pohlazení. Tak pojďte.
1: Určitě, Karla se milovala, dále ho v srdci miluju.
0: Dáme si Karla a Patrika, to je takový kombo. Jdeme na to, měj ano, se hezky, ano, zdravíme. Ano. Papa, ahoj, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
2: Papa.
1: Čau.
0: Posloucháte ranní God Show na Evropě 2. Karel Gott je ve studiu živě tady s námi. Soutěžíme o pobyt u něj na baráku. Celý víkend tam můžeme bejt. A dneska v úterý máme pěvecké golo. Ne golo, pardon, to je God golo. Pěvecké kolo. A je to tady. Možná, že si říkáte, že zatím ty pěvecká čísla neměla valnou kvalitu. Ale pozor, teď bude zpívat svoji písničku Patrik Hezucký.
3: Ano, já jsem si tady vybral, jestli můžu takhle duet.
0: Ano.
3: S tím, že teda my to nahradíme tím, že to bude multilingvistická záležitost.
0: Multilingvistická. Karle, jenom aby si se na to připravil, totiž my víme, že ty zpíváš samozřejmě v mnoha jazycích, je to pravda?
4: Jo, jo, je to pravda.
0: Německy.
4: Jestli mluvím ty jazyky, to už je druhá věc.
0: Ale si asi německy určitě si zpíval.
4: Německy, anglicky, italsky samozřejmě.
0: Francouzsky.
4: Francouzsky taky, tak. La mama.
0: Tak pozor.
4: Nebo La Mer.
0: Dokonce. Takže pozor, o něco podobného se totiž pokusí právě teďka Patrik.
3: Ano.
0: Dámy a pánové, speciální multiáček, multilingvistická verze skladby Zvonky štěstí ve světové premiéře. To ještě nikdy nikdo nespíval. Zvonky štěstí v 8 jazycích.
3: Tak prosím.
0: Dámy a pánové, třetí a poslední výkon naší ranní God Show. Kdo má God faktor? Začínáme českým jazykem. Takže česky, Patriku.
5: Zpívám rád a je to na mě doufám znát.
0: Anglicky. Trading Elder for the Nidelden Trail.
3: Italsky.
0: Famo i di tutti quanti sempre dai.
3: Francouzsky.
0: Rouge verre en rampantant au surnant.
3: Arabsky.
0: Wahem le des salven melin wahlebe.
3: Slovensky.
0: Zpěvaně jsou moje chvíle najkrajší.
3: Německy.
0: Sag dir in das Glühwein einen Flüden sein.
3: A na závěr holandsky, holandsky.
4: Bravo.
3: Děkuji, přátelé, děkuji.
4: Tak do Holandska už nesmíš.
3: Kámo, za mě výborný, ale se řejmě
4: po roce. Za mě postupuješ.
3: Děkuji.
2: Ranní God Show na Evropě 2.

0: 7.23, posloucháte Evropu 2 a jsou tu zprávy. Ranní show a Katka Říhová, co je novýho? Ahoj Katko, už vám přivezli trávník.
1: Zítra. Když nebude pršet.
0: To nám řekneš ve zprávách, bude pršet?
1: Já tím začínám. Čekají nás 3 upršené dny, srážky budou nejvýraznější na Moravě a ve Slezsku. O víkendu tam může místy spadnout až kolem 50 mm srážek. Příští týden se začne oteplovat a srážek postupně uběde. Zdražení pohonných hmot v posledních týdnech zasáhlo zhruba polovinu českých domácností, přičemž desetina se kvůli tomu potýká s velkými finančními obtížemi. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM. Lidé se snaží dopady zdražení zmírnit vyhledáváním levnějších čerpacích stanic, omezením míst autem nebo šetřením v jiných oblastech. Teď už se vydáme za Zuzkou.
2: Univerzita Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc letos slaví významná výročí. Nemocnice si letos připomíná 130 let existence a univerzita 80 let od obnovení své činnosti po druhé světové válce. K oběma výročím připravuje vydavatelství Univerzity Palackého dvojici publikací mapujících historii těchto institucí. Vyjít mají letos na podzim. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Fotbalisté pražské Slávie slaví titul. Ve třetím kole nadstavbové skupiny porazili doma Jablonec vysoko 5-1 a obhájili prvenství v nejvyšší soutěži. Příznivci pražského klubu nemohli fandit přímo na stadionu kvůli trestu za výtržnosti při víkendovém derby se Spartou. Před domovský stadion v pražském Edenu nicméně přišlo hráče podpořit několik desítek fanoušků.
0: Pozor, mám ale takový update té zprávy a to je, kdo na stadion mohl. A to mně přijde zajímavý.
1: Povídej.
0: Totiž jako jasně bez diváků, že jo? Ale tak nějak všichni jako tušíme, že bez diváků není bez diváků, že jo? Nemůže tam jako nebejt nikdo, že jo?
1: Třeba trenér tam může bejt.
0: Trenéři tam bejt můžou, ale budeme pokračovat dál, jo? Samozřejmě tam můžou být novináři.
1: Brankáři?
0: Počkej, tak hráči tam bejt můžou. To pojďme přeskočit, protože to je tak se jako...
1: Novináři taky.
0: Dobře. Novináři, kdyby byli zakázaný novináři tam samozřejmě můžou, ale zajímavá věc, jo. Klub může pozvat 30 svých VIP hostů.
1: Aha.
0: Jo, ale pozor. Stejných 30 VIP hostů může pozvat i hostující klub, který vlastně za to jakoby nemůže. Takže tam může být 30 VIPek ze Slávie, 30 VIPek tam mohlo být z Jablonce. A teď to přijde. Samozřejmě tam můžou být zástupci asociace a ty bafoniáři, ale teď to přijde. Aby se vlastně jako netrestalo

0: dostal ten jakože soupeř.
1: Ano.
0: Včera to byl Jablonec. Tak, soupeř smí poslat na hlavní tribunu až 150 fanoušků. Je to trošku taková covidovka. Je to covidovka, ale jako může. To znamená, ve VIPu jsou VIPky, ale teoreticky, já nevím, jestli tam někdo byl včera. Neviděl jsem to někdo v televizi, ale prostě Jablonec tam mohl mít jako svůj kotel. Jak to, že, takže si představ prázdný stadion a 150 fanoušků. Teď to ještě bude Plzeň, ještě bude hrát Slavia z Plzní.
1: No.
0: Takže tam vlastně jako nemusí být úplně prázdný stadion a může tam být 150 fanoušků soupeře. Takže je tam šance pro slávisty se dostat, ale musí si na sebe vzít dres soupeře.
1: Jo, takhle.
0: ale to je zajímavý, ne? To jsi nevěděla.
1: No tak to jsem určitě nevěděla. Spíš mi řekni, jako no. Když mám, já jsem třeba teda jablonečák, a mám koupený ty vstupenky a oni zavřou ten stadion. Tak no. Jako, co já, jak k tomu já přijdu?
0: Počkej, včera se mi na to někdo ptal, jestli těm lidem jako se vracejí ty peníze a já jsem vlastně neznal odpověď a předpokládám, že asi ano. Uh-huh. Že tím pádem ty ztráty jsou jako, ne, nevyčíslitelný, ale...
1: I právě, že vyčíslitelný.
0: Hrůzně vyčíslitelný, že mu lidi musí všem vrátit. Uh-huh. Jakoby vstupný, že jo, určitě.
1: A teď třeba ti přijde e-mail, že na tebe se usmálo štěstí a že ty seš jeden z těch 150, nebo jak to vyberou?
0: Teď nám tady píšou lidi, Jablonci vracejí peníze.
1: Tak teď dobrý. Píšou.
0: Ranní show, dobré ráno, halo.
2: Dobré ráno, Loši.
0: Říkej.
2: Tady já volám jenom ne přímo k tomu včerejšímu zápasu.
0: To je škoda.
2: Ale jak jsi mluvil s pánem z Brna, jak jsi říkal, že mluví jak Filip Holcman, tak se ptali, jestli nemá náhodou nějaký vtip, tak jsem se jenom vzpomněl.
0: Počkej, vy nám tady vytváříte program. Takže dobře, takže přátelé, to je taková odbočka od tématu. Volá nám pán vtip, vrátíme se za chvilku k tématu...
1: Fotbal,
0: ale tohle, tak povídej.
2: Baví se Francouz, Angličan a Ostravák. Kdo má složitější řeč? Nářečí.
0: Okay.
2: Francouz říká, u nás řekneme... Napíšeme bon yours a říkáme to, čteme to bonjour. Angličan říká, no to máme těžší. My napíšeme knofhof a čteme to know-how. A Ostravák říká, my to máme složitější. My napíšeme Ostrava 3 a čteme to Vítkovice.
1: Místní forek.
0: Já se omlouvám, já to nechápu. Ostrava 3 a čteme to Vítkovice. Poraď nám, prosím.
2: Jezdíš tam často, já myslím, že tomu bys měl nějak jako rozumět.
0: Já vím, že máte za Ostravou, jako vy v tom logu, to jste si koupili, že máte 3 modré vykřičníky a to je logo Ostravy. To je to Ostrava 3? Ne.
1: A není to jako, když ne, to, máme ne. Praha 2, že jsou to Vinohrady a oni mají Ostrava 3 a jsou to Vítkovice?
0: Jo.
2: Tak to bude, přesně.
0: Aha,
2: tak.
0: No, tak to je dobrý.
1: To rozklíčovali.
0: To je dobrý, takže jako část Ostrava 3 nikdo jí neřekne jinak než Vítkovice.
2: Tak nevím, jestli nikdo jiný, ale prostě je to tak.
0: Tak to je dobrý. To je...
2: Takže jenom takto
0: vtípek. Počkej, hele. Člověk se každý den něco dozví.
1: Podle mě tenhle for na Ostravě 3 musí být jako oblíbený.
0: Prosím tě, můžeš to říct ještě jednou? Ještě jednou, jakože hele. Představ si, že se tohleto, jakože to je televizní natáčení, jo? To znamená, že jakože je to záznam, jo? To znamená, že to jako... Tohle se vystřihne, jo, řekni to ještě jednou. Takže baví se Francouz, nebo řekni...
2: Francouz, Angličan
0: no,
2: a Ostrava.
0: Ještě jednou to řekni.
2: Francouz říká, u nás napíšeme bon yours a čteme to bonjour. Angličan říká, no my napíšeme knofhof a čteme to know-how. A Ostravák, my napíšeme Ostrava 3 a čteme to Vítkovice.
0: Dobrý. Lepší. Jsi moc hodnej, děkujem, ahoj.
2: Ráno se stalo, mějte se, ahoj.
0: Počkej, já mám nápad, co uděláme. Já to je tady pro Martina Siláře. Martine, pojď sem, pojď k mikrofonu. My s každý ranní show děláme podcast. Že jo?
3: Ano, je to tak.
0: Tak v podcastu bude jenom ta reakce s tím smíchem.
3: Dobře.
0: Čau, ahoj, čau.

0: Stejně mám pocit v poslední době, že vlastně lidi, tedy naši posluchači, si tady začínají dělat, co chtějí. Jo?
1: A to
0: že
1: je
0: si,
1: dobře.
0: Že si vlastně tak nějak jakoby vysílají sami. Mm. Jo? Trochu mi to připomíná Tribunu Sever. Jo? Začíná to jako pomaloučku, ale za chvilku sem podle mě někdo vtrhne do studia, vběhne se světlicema a převezme tady vysílání. Ale jako vážně, já to myslím jako ze srdcem na dlani a s plnou láskou.
1: A tak když bude lepší než to, co tady je teď, tak...
0: Takhle to argumentuješ, ale fakt, že jo, prostě lidi to jako volně, to je ta láska. My vlastně máme takovou rodičovskou lásku k našim dětem, ano. Jestli teda se neurazíte, že vás, milí posluchači, takhle beru jako rodinu, ale vlastně to svým způsobem i můžeme použít jako metaforu, že vlastně ze začátku táta a máma mají absolutní slovo v rodině. Absolutní, že jo. Děti ano. Prostě dělají, co se řekne. My jako moderátoři Evropy 2 jsme na tom byli podobně, jo? Řekli jsme prostě, teď se budeme mluvit o tomhle a mluvilo se o tomhle. A jak ty děti rostou, jo? Jak ty děti rostou, tak samozřejmě začíná být přidrzlý, jo? A pojďme si říct, že některým našim dětem je už prostě 28. A jako 28letý děti, posluchači ranní show, si prostě můžou dělat, co chtějí. To znamená, nemusí chodit domů, můžou být prostě na tátu a mámu prostě oprsklí a to se děje.
1: No ty to říkáš z tohohle úhlu pohledu, že děti vyrostou a jsou drzí, ale co když jsou rodiče uvědomělí a připustí, že děti můžou být moudřejší než rodiče tak. A že se od nich chtějí něco naučit.
0: A to se tady děje často.
1: No právě.
0: Že my těch dětí máme hodně. Dokonce jsou to 2 miliony dětí. Tolik má Evropa 2 posluchačů a to je strašně moc.
1: No.
0: 2 miliony Wikipedii.
1: Z kterých my se můžeme učit.
0: Je to tak. AI hadr. Ne, my nemáme AI. My máme...
1: Open AI.
0: Co to je vlastně? Jaké je opak umělé inteligence? Máme přirozenou, máme lidskou inteligenci. My máme LI. Nebo HI, Human yeah. Intelligence. Tak uvidíme, jestli nám to tady další respondent nepokazí. Tady ten monolog.
1: Očekávání jsou velká mluv.
0: Tak, halo, dobré ráno.
2: Ahoj, tady Dušan.
0: Dušane, jménem si nezačal dobře. Takže...
2: No, to vím.
0: Zkus to
2: už jste se mysleli několikrát, že se jmenu Dušan.
0: Zkus to vytáhnout, Dušane. Nicméně...
2: Jako... Nic, to si chci vyjádřit jenom k tomu pánovi, který volal přede mnou.
0: A co říkal?
2: O těch Vítkovicích, ten vtip trapný.
0: Jo, že Ostravaci jsou Vítkovice, já ho vlastně nechápu. A ty tebe
2: se nevím,
0: to...
2: Nevím vůbec, jestli byl z Ostravy nebo nebyl z Ostravy, ale tím, že to řekl, tak nám udělal úplně ostudu.
0: Jak to?
2: A prosím, už ho neberte, prosím, do toho pořádku.
0: Aha, nebo... já jsem myslel, že to je jako...
2: Přepnu to radio.
0: Dobře. Vidíš? No. To se může stát, konflikty v rodině jsou přirozený.
1: To samozřejmě, obzvlášť, když je ten brácha třeba nevlastní, no. Ale. Můžeš nám to prosím vysvětlit, co ano. Na tom bylo urážlivého, protože my jakoby, jak v tom nejsme, tak to nechápeme.
0: My to nechápeme, takže my jsme to mysleli jako dobře. Zkus to vysvětlit.
2: Ne, proč zmínil tu Ostravu v tom vtipu? Nebo proč to udělal? Já nevím.
0: No tak jako když znáš nějaký vtip.
2: Ostrava Vítkovice a...
0: Teďka vlastně nevím. Trochu, já taky nevím, ty to by se nelíbilo obecně to téma.
2: Ten borec prostě, to se tam zavolá a řekne takový trapný vtip, jako.
0: No ale počkej, tak to se děje v ranní show denodenně. To si...
2: Tak jestli mě slyší, tak ať prosím nevolej tam už nikdy do toho rádia, do žádného rádia nevolej.
0: Jo, může, na, jo. Co tam máte, Radio Čas?
2: Ne,
0: ale si milej, ale si...
1: Zase jak bychom vypadali my, kdyby sem volali lidi a říkali by super fóry.
0: Přesně, to oni by požádali, ještě by je potřeba prostě, aby ty... A přece táta s mámou občas musí mít navrch. A to se teďka děje, jakoby. Nicméně, když teda tě mám, ještě tam...
2: Chtěl jsem si vylít srdíčko, jenom byste všechno.
0: Ale já tam úplně cítím tu lásku prostě, je tam vzadu. Jako když tě prostě sere brácha.
2: Přesně tak.
0: No tak jo, tak už nic takový říkat nebudeme. A ty se mě moc hezky, Dušane.
1: Dušo.
0: Ahoj.
1: Pa.
0: Víš, a tady vidíte, Dušan má prostě dobrou duši. Proto se tak jmenuje.
3: Evropa 2, kde to stojí?
0: Doprava.
1: Doprava. Nehoda na D1 v Brně směrem do Prahy na 196. kilometru přímo v omezení. Kolona je zatím na 10 minut, ale bude se prodlužovat. No a na příjezdu do Brna po dálnici D1 směrem z Prahy počítejte s kolonou kamionů už od 156. kilometru. Kolona kamionů tak už měří 40 kilometrů a místy zastavují už i osobní auta.
4: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Aktuální ranní teploty jsou kolem 7 stupňů, dnes bude zataženo až oblačno, zpočátku se vyskytnou hlavně v horských oblastech přeháníky, během dne bude přeháněk přibývat, večer se na Moravě a ve Slezsku od jihu přidá i déšť, ojedinělé také bouřky. Nejvyšší teploty dnes 12 až 16, na západě kolem 11 stupňů. Tolik zprávy, je 14. května a vy vstáváte s ranní show na Evropě 2.
0: Ranní show!
3: Ranní show vám přináší Umyjem to, mytí, ochrana a nátěry fasád bytových domů, odstranění plísní a řas. Umyjem to CZ.
0: Za chvilku jsme zpátky, musíme dát nějakou reklamu.
1: Taky.
0: Písničky, fóry.
1: Máma státo musí chodit i do práce.
0: Tak, musíme vydělat na složenky. Takže za 4 minuty jsme zpátky a bude česká volba.
5: Datart pořádá Maxi Výprodej.
6: Cože? Maxi Výprodej?
5: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
7: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
9: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu 2 kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
13: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
14: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
15: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
16: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
17: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
16: A tak to bude drahé.
17: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
18: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy Ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už dnes slevy v magazínu Dnes.
19: Zpátky k muzice.

0: Volba na Evropě 2.
1: Česká volba v ranní show na Evropě 2 už je 7.47, to je dost.
2: Jsme ve skluzu.
1: Ale zase, jako teďka si to můžou užít ti, co vyhazují děti před školou. Mm-hmm. Tak možná bychom to mohli vzít rychle, aby to taky někdy někdo doposlouchal do konce. Jo. Co je podle Čechů typickým znakem špatného rande? Co je podle Čechů typickým znakem špatného rande? Že nepřijde, ne? Nikdo nepřišel.
2: A nebo ty to jako nevíš, že nepřišel. Ty si myslíš, že nepřišel, ale on možná přišel, viděl tě a odešel.
1: Ježiš, to je strašný. Nikdo nepřišel. Já jsem vůbec mál.

0: Co je podle Čechů typickým znakem špatného rande? Páté místo, žádná chemie. Katko.
1: No, ta chemická záležitost se podle mě dá časem nějak jako probudit a nahodit.
0: Nebo alkoholem, jo, chemicky nějak.
1: Přesně tak.
0: Takým pozbuzovadlem. Chemické afrodiziaky, ne, jak se říká, afrodiziaky, ne.

0: Tak jdeme na vztahy, pokračujeme. Co je podle Čechů typickým znakem špatného rande? Žádná chemie. Doplň, co jsi chtěla říct.
1: Že se to může změnit. Že někdo tě na začátku třeba nevoní a...
0: Fakt jo? Jak se to říká s tím alkoholem? Já si přesto nemůžu dostat. Ne afrodiziakum, říká se tekutý... Že si dáš jako drink?
1: No, a nasadíš si pivní brýle, no? Nebo...
0: No, to jsem neznal, taky dobrý. No. Že si ten člověk jako víc líbí potom. Ne afrodiziakum. Nebo afrodiziakum se tomu říká. Tady ranní show, dobré ráno, halo.
1: Poraďte nám.
0: Tekutý něco se říká, tekutý.
2: Dobré ráno, slyšíme se.
0: Ano. Říkej.
2: Tak já si jenom vypnu.
0: Halo. Když si něco, něco vypneš. Tak co je podle Čechů typickým znakem špatného rande, podle tebe?
2: No, já jsem chtěl říct k tomu, jak, že ten člověk vůbec nepřijde, ale přitom tam byl, tak mám jednoho kamaráda, mimochodem z Venezuely, tady do Česka přišel za náma hrát, tak on to jednou takhle jakože udělal, že přijel, domluvil se na nějaké místo, jakože asi nějaké náměstí.
0: Ano.
2: A vlastně všiml si, že toho kam nevypadá tak, jak měla vypadat a prostě odešel. No.
0: Jo. A ona tam, takže... ona tam čeká doteď.
2: No, doufám, že ne. Doufám, že se až na někoho lepšího teda.
0: Hele, a on je teda z Venezuely a ona věděla, že má přijít někdo z Venezuely, protože jestli to věděla, tak nevím, jestli pomohlo to, že jako jenom prošel tou restaurací. Podle mě to tak jako nějak, jako, že se mohl prozradit, jestli mi rozumíš.
2: No, tak to by se prozradilo. Ale jako,
1: měl sombrero.
2: Ale jako jeho chyba.
0: A nevěděla, že je z Venezuely, že má přijít její rande z Venezuely.
2: Jako já upřímně nevím, jestli jenom už tu historku vyprávěl, jako že se mu dostalo někde u něho doma, nebo tady u nás
0: Chápu. Ve Venezuele samozřejmě to se neprozradíš.
2: Ano, jako, ale zajímavá metoda, možná bych to rád, kdybych ji někdy použil.
0: To je zajímavá metoda.
2: Přišel bych si nějaké trapné rande.
0: Ale zase ta trapnost někdy je taková osvěžující.

0: Ranní show, dobré ráno, volá nám krásná dáma z Venezuely.
1: Jo, to z Venezuely určitě ne, jmenuji se Míša, zdravím vás do studia.
0: Míšo, když budeš pokračovat, řeknu ti historku. Byl jsem v barbershopu a holil mě barber, který, já jsem tak vyprávěl o historku, že před rokem on mi řekl, že jede do Kolumbie. Do Kolumbie a do Venezuely. A bylo mu 20 a říkal mi, že tam chce žít. Jo, a že odjel. A najednou mě teďka holil a já mu říkám, tak jste se vrátil. A on, jo, byl jsem tam 7 měsíců, stejskalo se mi tohleto. A já říkám, a jak to probíhalo? No, skvělý. Já jsem se naučil během toho španělsky a on říká, já říkám, fakt, jo, no. Fakt jste se mě naučil španělsky? A on, no. A říkám, hele, a co ty holky? A on říká, nejvíc. A já říkám, no přece jenom ty jeho Američanky, oni mají takovou jako jinou...
1: No, kočky.
0: No, kočky jednoznačně, ale mají jinou fyziognomii. Tam jako víc, jak bych to řekl. Taková jedna partie tělesná, je tam taková jako veliká, myslím zadek. Mm-hmm.
2: A nehážeš všechny do jednoho pytla.
0: Trošku jo, ale pozor, oni to strašně zbožňujou. A on mi říkal, že jak tam byl, takže do toho spadnul taky. Mm-hmm. On říkal, hele, mně se to nikdy nelíbilo a tam jsem tomu přišel na chuť, je to nejlepší, je to prostě nejlepší. A já, tak povídej, jak on mi to popisoval a teď dával takový jakoby detailní informace, to si nechám pro sebe zdole. Mm-hmm. Tak tolik jenom Venezuela a teď už Míšo, máš slovo.
1: Jo, ne, já jsem volala kvůli těm feromonům, vy jste se ptali
0: feromony.
1: Na feromony.
0: Jsou to feromony. Nejsou to feromony. Feromony to jsou. Říká se tomu nějak jinak.
2: Ne, vůně jsou feromony, ale Leoš ještě feromony. Myslel, jako, že si dáš třeba 3 panáky
0: a
2: něco se s tebou stane, že se ti potom někdo jako víc líbí.
0: Tak a říká se tomu, dej si tekutej.
2: Elixír lásky.
0: Nemůžu si vzpomenout, někdo to určitě bude vědět. Nicméně,
1: tak to já ne.
0: My tě využijeme. Co je podle tebe,
2: Míšo,
0: typickým znakem špatného rande? Zatím jsme se dostali jenom k 5. místu, k žádné chemii. Dál?
1: Já jsem s manželem 25 let, takže už jsem to zapomněla všechno.
2: Tak si schválně. Vzpomeň na první rande.
0: Tak schválně, vzpomeň si na první
2: co
0: rande.
2: Co se tam stalo špatného?
0: 4. místo je mluvení o bývalém partnerovi. Mluvila jsi o bývalém partnerovi na tom prvním rande před 26 lety?
1: To ne, jako to se neříká, že?
0: Ty jsi nemohla, že před 26 lety ti bylo 14, že jo, takže... Takže, že...
1: To je takové to štěkitele, no, já nevím, no, buď se mi líbil nebo ne, no.
0: Dobře, tak každopádně 4. nejčastější odpověď je mluvení o bývalém partnerovi.
2: Jako ve 14 letech mluvit o výčtu svých bývalých partnerů, byl výčtu. By to trošku red flag.
0: No tenhle, to bylo hrozný. Děkujeme, měj se hezky, ahoj.
1: Taky zdravím,
0: ahoj. Čau. Ranní show, dobré ráno, haló.
3: Dobré ráno, Iva u telefonu.
0: Povídej.
3: po mé vlastní zkušenosti asi není fajn... taková ta lidská záležitost, jako je prdění.
0: Jakože ty myslíš, že mi někdo prdí na prvním rande, jo? Tak to je velká frézina teda. Jestli někdo vytáhne tohle, trochu mi to sedí na Patrika, ten by to podle mě nabídnul.
2: Jako icebreaker.
0: Icebreaker. Icebreaker. Takže prdění za tebe je typickým znakem špatného rande. Já s tebou souhlasím.
2: Já taky teda.
0: Počkej, jako prdění jednoznačně to rande, to už jako je opravdu... A zase, když tohle překonáš, tak pak už máš to vydlážděný jako až do konce života. Až do smrti.
2: Vlastně už ti nic moc horšího nemůže potkat.
0: Tak děkujeme, Ivo, to bylo moc pěkný prdění.
2: Tak, to se ti povedlo.
0: A já jsem si vzpomněl na ten termín, ale není to ono. Když si dáš 3 krasohledy. Ale to taky není ono. Taky to není ono. Evropy 2. Je 7:59, přátelé, musíme dát reklamu teďka. Za chvilku jsme zpátky.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 24,90 banány kilo. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
7: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
8: Vždy pro vás zajímavou nabídku v akci má. Nyní krásně bílý zásypový písek pro doma 25 kilo za akční cenu 95 korun z daní. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz.
9: Katarína je beach volejbalistka a lékařka. Na hřišti i na sále potřebuje jediné. Vidět naprosto přesně a bez omezení. Proto si vybrala laserové odstranění dioptrií na oční klinice Lexum. Žijte i vy bez čoček a brýlí. Objednejte se na vstupní vyšetření na lexum.cz.
10: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
11: Ty nejlepší čtyři dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
12: Kia je teď všude. Co na ní všichni vidí?
13: Pojďte to zjistit k nám. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. V Auto Opat máme všechny modely Kia a nechybí ani nejnovější Kia K4 nebo K4 SV. Máme také širokou nabídku elektromobilů a ke všem vozům zajistíme výhodné financování.
14: Servis Kia najdete v centru Prahy i v Lupakách. Stavte se v Auto Opat a poznejte Kia zblízka.
15: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
16: To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trs.

0: Fajno.
1: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
0: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
1: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
0: Taneční skupina Roku.cz.
2: Léto v Radlický kulturní sportovně se blíží. Pivo po práci, rozlučka se svobodou, svatba, firemní večírek nebo snad grilovačka. U nás se děje všechno. Obří zahrada v centru Prahy, vlastní catering a místo až pro 500 lidí. Chceš to u nás rozjet? Napiš přes web, Instagram nebo Facebook a vidíme se na baru.
3: Evropa 2.
4: Posloucháte ranní show na Evropě 2. Jsme zpátky, 8.03. Ten termín, který jsem hledal, pokud jste s námi už díl, ten termín je lubrikant, tedy společenský lubrikant. Neboli, že alkohol je společenským lubrikantem. To je to slovo. Takže Katka na to přišla.
5: No jo.
4: Jak jsi to našla?
5: Já jsem zadala do ChatGPT nejvíc prostě tady hesel. Který mě napadaly a vyjelo mi tady tekutá kuráž či společenský lubrikant, prostě alkohol.
4: Alkohol neboli tekutá kuráž, nebo jak jsi říkala, protože jsme mluvili o tom, že máme tady českou volbu, co je podle Čechů typickým znakem špatného rande. Na 5. místě byla žádná chemie, tak já jsem chtěl nabídnout společenský lubrikant. Tak. Se mi ulevilo. Není to afrodiziakum, je to to, co jsem říkal. Ranní show, nebo teď jsem řekl to, co jsem myslel. Ahoj, ahoj. Tak co je podle Čechů...
6: Adel,
4: co je podle Čechů typickým znakem špatného rande?
6: Podle mě, když ten člověk mluví o sobě moc dlouho, anebo když kouká do telefonu, protože to byly věci, co strašně vadily mě.
4: Tak, vlastně jsi to trefila, takže pojďme ještě jednou. Co je podle Čechů typickým znakem špatného rande? 5. nejčastější odpověď, žádná chemie. 4. nejčastější odpověď, mluvení o bývalém partnerovi. 3. nejčastější odpověď, pozdní příchod.
5: Pane Babiši, byli jsme domluveni na 8:30.
4: Takže proto Babiš nemá teďka holku. Jo?
5: No.
4: Můžeme pokračovat, Boža?
5: No.
4: Na druhém místě je to tvoje koukání do telefonu. Zkus to rozvést, ale každý si to dokáže asi samozřejmě představit.
6: No samozřejmě scrollování na sociálních sítích, uhýbání pohledu pořád do telefonu, no, tak třeba mu píše někdo jiný, že jo?
4: Jako během prvního rande je to samozřejmě red flag.
5: Jako toho partnera si musíš na těch Instagramech projet, ještě předtím, než na to rande jdeš, že jo? To přece nebudeš dělat u stolu.
4: Jo,
5: amatéřina.
4: Jo, takhle.
6: No, když třeba píše jako s někým jiným, že jo, zase.
4: A nebo to opravdu může být tak, jak říká Katka, že on nevěří vlastním očím. Že vlastně vidí proti sobě člověka a ještě si to kontroluje na tom Instagramu, jestli to je ona.
5: He, to jsi fakt ty?
6: Jo,
5: to
6: jsi, tak...
4: Počkej, je to...
5: jsme si tady psali, fakt
4: je, tohle je tvůj profil, to seš ty?
5: Ježiš,
4: tak nejčastější odpověď už po písni. Děkujeme, měj se hezky, ahoj.
6: Ahoj, ahoj.
1: Show Evropy 2.

0: dohrála v ranní show píseň, která se jmenuje Sound of Silence, což je teda neuvěřitelný, protože to je prostě neuvěřitelná náhoda, jestli to tam můžu říct, protože my tady řešíme českou volbu, co je podle Čechů typickým znakem špatného rande. První místo je trapné ticho.
1: No ano.
0: Chápeš to?
1: No chápu.
0: Ale jakože my předtím prostě zahrajeme Sound of Silence.
1: A když se sticha, který může být jako příjemná záležitost, stává to ticho trapné? Kde je ta hranice?
0: Ticho je nejhlasitější způsob komunikace.
1: Ha? No na obě dvě strany. Třeba no. Teď je to jako příjemný.
0: Tak když tady hraje flétna,
1: no
0: že?
1: No právě.
0: To není ticho. A takhle?
1: Ježi, hrůza.
0: Ne, dobrý.
1: No protože se říká přece, že když dokážeš s druhým společně mlčet, takže to je vlastně znak toho, že jste napojený a že to je to nejvíc.
0: Jak říkám, no, je mnoho odstínů. Mnoho odstínů. Jak bojovat s trapným tichem?
1: Připravíš si nějaký fórek?
0: To nevím, jestli je řešením. Ty bláho. Ono se to podá. Takhle. Navrhuju následující věc. Mám univerzální lék. Chceš?
1: Jo.
0: Když bude trapný ticho, sáhněte po telefonu a pusťte následující písničku. Jste pro? Chcete lifehack? Tak hele. Když pustíte následující písničku, kterou teď pustím, tak všechno dobře dopadne. Ta píseň totiž v sobě obsahuje nějaký chemikálie a dělá dobrou náladu. Takže, tohle je moje rada. Tohle

Tohle je prostě taková pohoda. Tě úplně zaplaví ta pohoda. A hlavně, everything's gonna be alright.

0: Evropy 2. Jaký by to asi bylo tankovat plnou a neřešit cenu? Tak tohle příští týden zažiješ jedině s Evropou 2 a Nissan. Zapomeň na drahotu na benzínkách a zahraj si na Evropě 2 už od pondělí. Denně o 5000 na palivo od společnosti Nissan. A v páteční ranní show hrajeme dokonce o 20 000. Zamávej předražený ropě a hlídej si tankovací karty celý příští týden na Evropě 2. A když nevyhraješ, kup si Nissan a dostaneš k němu palivovou kartu zdarma.
1: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už dnes slevy v magazínu Dnes.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Mamut královal době ledové, teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání, drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
4: Hyundai Domanský. Jeremiášova ve Stodůlkách, Zdiby a na Černém mostě přímo u metra. Domanský. Přijďte na testovací jízdu.
5: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť očních klinik Gemini.
0: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
6: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
7: No, ale na volka tří fajde. Tří fajde.
6: Jo, fade it, fade it.
8: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda, panda.
6: Imagine Dragons.
8: Jo, to bude ono. To, jo, přesně.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
9: Ty nejlepší čtyři dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
0: Od pondělí do pátku hned po ranní show pouštíme k mikrofonu koho?
6: Přichází Pavel Cejnar.
0: After party s Pavlem Cejnarem. Pondělí až pátek 9 až 11 na Evropě 2.
10: Podcasty Evropě 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
11: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.

0: 8.22, posloucháte ranní show na Evropě 2. Dámy a pánové, co se tady teďka děje z kalendářního hlediska? Podívejte se na kalendář, dneska je Bonifác. Bonifác, to je ten třetí pán, všichni víme. Nicméně, nebavme se o tom teď, nechme promluvit Jakuba Koháka. Jakub Kohák má dovolenou, není tady, a proto jsem sáhnul do archivu a vyndal jsem, nebo připravil jsem rok starý záznam jeho návštěvy tady ve studiu, kde se současné téma, tedy dnešní téma, zpracovává. A protože to je rok staré, protože to je rok starý záznam, tak se nám tam objeví i Patrik. Pojďme na to. Posloucháte ranní show na Evropě 2, je tady Jakub Kohák, dobré ráno.
1: Guten Tag, meine liebe Franz.
0: Ráno. Ja. Můžu se tě zeptat, ty jsi odborník na počasí.
1: No jo? Tak, nejenom.
2: Ale... Takhle, Kuba je odborník na všechno.
1: Ano, nejenom na počasí, ale můžu samozřejmě i o počasí pohovořit nějakou přednášku dvě.
0: Dnes nás čeká vlastně v kalendáři třetí ledový muž. Mm-hmm. Jo? V pondělí byl Pankrác, včera Servác, dneska Bonifác.
1: Boniface.
0: Jak kdybych byl prostě režisér.
1: Ten hraje za Leverkusen.
0: Dobře.
1: A tam já jsem byl v neděli, představ si to.
0: Kdybych já byl režisér
1: ano.
0: A točil bych pohádku o Pankráci, Serváci a Bonifáci,
1: ano.
0: Byl bys kandidát.
1: Vážně?
0: Tak, takhle přesně jako, jak ty vypadáš.
1: Jako ledovej muž.
0: Já si představuju, že takhle nějak vypadá Pankrác nebo Servác. Nebo...
2: Zvláštní Čeče. Já si takhle spíš představuju čerta.
1: Že?
0: A nebo ledovýho muže.
2: Ledovýho muže, já taky se představím jako svatýho muže. Že?
0: Já teda, děkuju. Když vidím teda Jakuba, tak vypadá spíš jako Pankrác. Že jako, že jste spíš na Pankrác.
1: Myslíš, jako do garzonky, jo?
0: ale prosím tě teda, co ty a ledový muži, jako vnímáš to? Jako, že
1: já
0: nějakou...
1: Já to vnímám jako takovou jako pranostiku. Mm. Až jakoby skoro, že nám tak jakoby přesouje do pověry, tahle ta věc, ano. Že ano? Nicméně, nevím, jestli to funguje. Ono to možná kdysi fungovalo, že ano?
0: Není to výmluva teda, že venku je chladno a lidi si řeknou, no tak to víte, no, Pankrác, Servác, Bonifác.
2: A když je venku hezky, tak říkají co?
0: Neříkají právě nic, to je ono, že to se, proto se vždycky sáhne, jenom když je zle, jako když třeba prší, na svatbě,
2: jo.
0: Tak když neprší, tak nikdo neříká nic.
1: Tak.
0: A když prší, tak říká, prší vám štěstí.
1: Oni chtějí totiž asi zachránit ten moment.
0: Jasně, že neříká ano. Se, že vám svítí smůla, že jo?
1: No, to ne. A to není špatný nápad.
2: Koukám, že vám svítí smůla.
1: to jako můj kámoš, když se dozvěděl, že píšu fejetony do časopisu Žena a život, no tak říkal, člověče, tebe bych typoval spíš tam muž a smrt.
0: takže si myslíš, že počasí tedy? Počasí?
1: Počasíčko, skvěloučky. Nabalil bych si do toho, do baťušku, jak plavečky, tak kožíšek pro jistotu. Ty jsi na mě koukal, co ze mě vypadne.
0: Ty jsi se podíval totiž na mě a udělal si. Leošku, nabal jsi jak plavečky, tak kožíšek.
2: Ono mimochodem to se dá spojit, mohl by si na pláž přijít klidně v obém, že? Jak v plavečkách, tak mít na to ten kožíšek.
1: No hlavně, aby ti z těch plavek nekoukal kožíšek.
3: Ranní show Evropy 2.

trošku pozměnili role. Já mám zase narozeniny, no ty vole. Já už sakra pamatuju, jak byla v krámech láce. Kolik je to let, co jsem přišel sem do práce? Proč je zase olympiáda, teď byla loni? Zas tam budou běhat, proč ten čas tak honí?

0: Vše zase Silvester, MDŽ a Den matek. To bylo teď v neděli, ne? Mm-hmm. Pankrát Servác, Bonifác, to je dneska, uzaslaví svůj svátek. Je to asi je týden, co byl 1. máj.
1: No.
0: A v pátek už vidím děti, jak vysvětšení maj. Jo. Teprv včera jsme přece spolu česali ovoce, tak proč venku sněží, Katko?
1: A to se zase vracíme k Pankrácovi.
0: No,
1: je to
0: tak proč venku sněží, proč jsou za 7 měsíců Vánoce? Bude sněžit, nebude sněžit?
1: Už sněžilo včera někde
0: na horách. Já jsem to viděl, tak pojď. Počasí.
1: Aktuální teploty se pohybují většinou kolem 7 stupňů. Dnes bude obloha zatažená až oblačná. Zpočátku se vyskytnou hlavně na horách přeháníky. Během dne bude přeháněk přibývat. Večer se na Moravě a ve Slezsku od jihu přidá vydatnější déšť. Ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů, na západě kolem 11.
0: Doprava? Evropa 2, kde to stojí?
1: Bouralo se na D1 směrem z Brna do Prahy na 52. kilometru. Havaroval tam kamion, kolona je na půl hodiny. A na dálnici D1 pak počítejte s velmi dlouhou kolonou směrem z Prahy do Brna. Před Brnem už od kilometru 134 začíná kolona kamionů, měří asi 60 kilometrů a pokračuješ do Brna.
0: Co?
1: Kamiony 60 kilometrů.
2: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz.
3: Ranní show Evropy 2.
4: Ranní show vám přináší Umyjem to. Mytí, ochrana a nátěry fasád bytových domů. Odstranění plísní a řas. Umyjem to CZ.
0: Přátelé, za chvíli jsme zpátky a budeme tady mít jednu rozlučku.
1: Jo.
0: No. Přátelé, Pavel Cejnar. No jo. Co je? Co mám
1: nic. Dělat?
0: Že bude zítra?
1: Aha.
0: No já vím, ale tak zítra tady nejseš.
1: No to já vím.
0: Takže rozloučka s Pavlem...
1: My se začínáme loučit už teď.
0: Rozloučka s Pavlem Cejnarem tvoje bude už teď?
1: To je pravda. Budem se líbat.
0: No. Přátelé, my tady Pavlovi děláme párky.
1: Ale to nejsou leda, jaký párky.
0: To jsou?
1: To jsou afterpárky.
0: Tak za chvíli si vezmeme Pavla do vysílání.
5: Nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plišákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit hodně.
7: Řešení je Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Řešení je Acema.
6: A co když potřebuju 20 milionů?
7: Řešení je Acema.
6: A 30?
7: Acema.
6: A 40?
7: Acema.
6: A 50?
7: Acema. Jde to i bez banky.
8: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
9: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.

0: Komplet naplánované kuchyně německé kvality. XXX Lux do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Nenechte si ujít v České televizi.
6: Český zpěvák Daniel Žižka bojuje o postup do finále největší hudební soutěže světa. Eurovision Song Contest 2026. Fanděte u přímého přenosu druhého semifinále. 14. května na ČT2 a v iVysílání.
7: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
8: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
9: Žádná kouzla?
8: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
10: Zpátky k muzice.
11: Evropa 2.

0: Přátelé, je tady loučení. Taková možná pro někoho překvapivá věc, událost, informace. Pavel Cejnar, který je tady s náma ve studiu. Ahoj, Pavle.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Pavel Cejnar po letech, po dlouhých letech končí v afterparty na Evropě 2.
1: Ano, zítra naposledy.
0: Zítra vysílá Pavel naposledy a protože tady Katka Říhová není, Zítra je tady Katka Podrazka, tak vlastně tohle to je vaše poslední takové jako setkání, no, takže no. Já vás nechám, mám vás nechat?
1: No, můžeš nás nechat klidně.
2: No, ne, tak já jsem
1: stačí
2: říkala,
1: nás nechat až po 9. hodině.
2: Já jsem si říkala, co má Pája opravdu rád, vzpomněla jsem si na párky, tak jsme tady vymysleli s týmem, že ti uděláme rozlučkovou párkovou party, tedy afterparky. Koukám, že už jsi se nabídnul.
1: No, mě Martin Cihlář samozřejmě udělal první kousek. Afterparty končí po 21,5 letech.
0: To si děláš srandu.
1: Na Evropě 2.
2: Krása,
0: já jsem se na to chtěl zeptat, takže ty jedeš 22. sezonu. Byla tam pauzička nějaká, ne?
1: Byla tam pauzička, Libor Bouček.
0: Kolik let?
1: Tyjo, to si nepamatuju, možná 4 až 5 let pauzička, kde vysílal Libor Bouček.
0: Takže ty jsi měl prostě 5 let volno.
1: No, neměl jsem volno. Já jsem vysílal 2 roky Vyber si na maximum a 2 roky od 15 do 18 hodin.
0: Takže
1: mezi tím.
0: 5 let tady byl Libor Bouček, takže ty jsi nás střídal leta letoucí víc než 10 let. Pak nás střídal Libor Bouček 5 let, pak jsi se zase vrátil, zase teď je to asi kolik, taky 5 let?
1: No, když to spočítáš, ono je 21,5, musíš to nějak spočítat. Takže
2: možná i 8, víš?
1: Možná i 8, teď, no. Do víc možná. No.
0: Takže přátelé, Pavel Cejnar zítra končí jako moderátor afterparty a zaniká i název afterparty.
1: Ano, přesně tak.
0: Od příštího týdne bude něco nového, to nebudeme prozrazovat, ale myslím si, že je důležitá informace, že Pavel Cejnar nekončí na Evropě 2.
1: Teď jsem si odech.
0: Je to tak,
1: jak jsi to řekl, no.
0: Já
2: měl nebo takový... máš nějaký jiný info?
0: Nekončí, ne, to je důležitý, aby to zaznělo. Takže, kde tě uslyšíme?
1: Uslyšíte mě, já se posunu na čas mezi 11. a 13. hodinou.
0: A přátelé, máte se na co těšit? Můžu nabídnout jeden z highlightů Pavla Cejnara za jeho dlouholetou kariéru.
3: Ano, dneska to bude opravdu romantická kultovka, jeden z nejkrásnějších romantických songů vůbec, co znám. Rok 1994, album Crossroads. Schválně si zkuste tipnout, kdo se postaral o tuhle píseň. Já si myslím, že jakmile ji pustím, tak mnozí z vás si budete vzpomínat na to, kdy a kde jste s kým na tuhle pecku tančili. Tak schválně.
0: Řekl jsi posral, nebo se mi to zdálo?
3: Ne,
0: to se ti zdálo. Jsi
3: řekl posral, kámo.
0: Ne, to jsem neřekl, to jsem nemohl říct ani. Počkej, to musíme vytočit a to půjde do záznamu.
3: To se ti zdálo jenom.
0: To je nejvíc. Pavle, ty jsi nejvíc.
3: Ne, to jsem neřekl. Tak pojďme, Bon Jovi Always. This Romeo is bleeding, but you can't
0: see his blood. Bylo to z roku 2020, už jsme zpátky, v roce 26, 14. května. Takhle jsi to tam měl pěkně.
1: Tady je vidět, že rádio je živý organismus.
0: Je to živý organismus.
1: Je to pecka úplně.
0: To milujeme to. Pokud chcete slyšet další highlight Pavla Cejnara, nikam nechoďte, protože po Always si dáme ještě jeden špek.

0: Pavel Cejnár po 21 letech končí v afterparty na Evropě 2. Máme ho tady ve studiu. Pavel,
1: dobré ráno.
0: Dobré ráno. Já použiju název tohoto songu. Budeme na tebe vzpomínat always. Ale jak říká Líza v Simpsonech, budeme na tebe vzpomínat a pak trošku míň, pak ještě míň, až na tebe úplně zapomeneme.

0: Always. Odbornice na Simpsony je Katka, ono to je trošku jinak, jak je to Katko. Katka jí afterparky, což je občerstvení pro Pavla Zinara, jeho nejoblíbenější jídlo, párek rohlíku.
1: Já myslím, že Líza se tam nějak jako loučí a říká, já vím, budu vám chybět.
0: Jo, ona odjíždí z tábora a mává jim.
1: Nejdřív hodně, pak míň a pak vůbec.
0: A pak vůbec, no. Ale always, možná always, když všechno, co není... Všechno je vlastně určeno k rozpadu, všechno. I Evropa 2, až vyhasne slunce, myslím si, že bude to komplikovaný udržet vysílání.
1: Ty to dáš.
0: Pavel Cejnar zítra vysílá úplně naposledy, my se s ním loučíme už dneska, a to ze dvou důvodů. Za prvé, Katka tady zítra není, je tady jiná Katka, a navíc zítra nás čeká velké finále Svatby snů. Takže to bude taková, to bude jiné téma, takže vlastně dneska je poslední čas, kdy se tím můžeme věnovat a když použiju zase parafrázy, je to takový rozvod snů. Rozvod snů, je to rozvod, který je od lože, ale ne od stolu. Znamená, už nemůžeš obcovat z afterparty, ale můžeš si vysílat během dne.
2: No ale párky si dáme i
0: Párky si dáš i tak. Tak přátelé, Pavel Cejnar tady za tu dlouhou kariéru oslavil spoustu narozenin. Oslavil tady třicetiny, oslavil tady čtyřicetiny a příští týden je Pavlovi 50. Takže ty zahájíš v novém driveu takzvaně, zahájíš to na svoje padesátiny. Ty máš příští týden narozeniny.
2: Ano, příští týden, přesně za týden.
0: No a my můžeme teda zazpomínat na to, když jsi měl před 10 lety ty poslední kulatiny. Že my, jak jsi tady už dlouho a jsi pro nás samozřejmě takový inventář, my jsme to nemohli nechat jen tak bejt, jo. Že před 10 lety, ještě jednou to řeknu, Pavel Cejnar má příští týden 50, my jsme stejně staří. A před 10 lety jsme s Patrikem dělali Zpátky do minulosti.
3: Zpátky do minulosti.
0: Se podíváme zpátky do minulosti na to, jak je to ve skutečnosti s dítětem Pavla Cejnara.
4: Tak Pavle Cejnare, my ti tady za ranní show přejeme všechno nejlepší tím narozeninám.
0: Ano, Pavel Cejnar, přátelé, má čtyřicátiny, ahoj,
4: no,
0: ahoj.
4: Všechno nejlepší, kámo.
0: A máme pro tebe dárek. Asi už to víš, tvoje přítelkyně je těhotná, budeš za měsíc otcem.
4: Bravo, gratulujeme!
0: Ano, a ten dárek je, že máme jméno pro tvého syna. Tvůj syn, to je náš dárek, se bude jmenovat Patrik.
4: A nebo Leoš.
0: Ano.
4: Podle toho, komu bude podobnější.
0: Ano.
3: Ranní show Evropy 2.
5: Evropa 2.
6: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5-30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
8: Teď se fotím já.
9: Řekni Epet.
10: Nejdřív vyfotím vyúčtování. Epet má teď elektřinu i plyn za extra výhodnou cenu. Tak abych to stihnul.
9: Vždyť se mu sjednání stihneš do 3 minut.
10: Taková změna se neodkládá. Sjednejte si výhodnou elektřinu a plyn od stabilního dodavatele na epet.cz. Epet. Život s lepší energií již 20 let.
3: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
11: Katarína je beach volejbalistka a lékařka. Na hřišti i na sále potřebuje jediné. Vidět naprosto přesně a bez omezení. Proto si vybrala laserové odstranění dioptrií na oční klinice Lexum. Žijte i vy bez čoček a brýlí. Objednejte se na vstupní vyšetření na lexum.cz.
3: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoeuro v Kunratice.
8: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
5: Těšíme se na vás.

0: Dámy a pánové, je 8.55. Přátelé, Pavel Cejnar zde přítomný, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Pavel Cejnar po 21 letech končí v afterparty Evropy 2.
2: To je ta tvoje.
1: No to je moje.
0: Ta tvoje. Ta za chvilku zazní jako úplný finále dnešní ranní show. Ale ještě pro nově naladivší posluchače řekneme to, co je důležité. Pavel Cejnar sice končí v afterparty na Evropě 2. Mimochodem tím končí i celá afterparty. Ale nekončí na Evropě 2. A přesouvá se, ještě jednou to řekni,
1: na čas mezi 11. a 13. hodinou.
0: A vy se ptáte, co bude mezi 9. a 11. Překvapení. Od pondělí poranní show překvapení. Těšte se. Ale než se tak stane, tak pořád ještě čtvrtek 14. května a je 8.55, takže ještě není konec ranní show, takže ještě je before party. Nebo ne?
1: Warm up.
0: Ne! This is a party.
2: Teď je vrchol,
0: hype. A my máme finálovou soutěž a já tě poprosím, Pavle, že bys to udělal s náma, protože ano. Ty jsi známý modeman, to víme. Ty prostě to taháš prostě ze skříně normálně. Já sám jsem vždycky překvapený, v čem přijdeš. Říkám si, v tom přijdu zítra.
2: A tvůj styl je prudce sportovně elegantní.
0: Ano, a tvým revírem jsou dálnice.
1: D11.
0: Pavel Cejnar, přátelé, je muž, který vypadá z Amfasu, jako z profilu. Je to legenda.
1: Pozor, můžeš říct, že jdu proti proudu, že v 50 budu mít víc vlasů, než jsem měl ve 40.
0: To je pravda. No. Pavel je teďka vlasatec a proto se přesouvá na tu 11. hodinu.
1: Abych se stihnul učesat ráno.
0: On tam dřív nemohl... Jo, to je dobrý, teď hodně posunuli kvůli tomu, že ty to nestíháš. Teďka.
1: Podle mě přijde mezi 9. a 11. někdo holohlavej asi.
0: Já jsem si myslel, že to je kvůli tomu, že vlastně ty jsi chtěl vždycky vysílat kolem oběda, ale jak je slunce nejvej, vždycky nad hlavníku, tak to moc prostě ti to vypalovalo. Ano, jo, ale no, teďka to máš krytý vlasama, už můžeš. Tak pojďme na tu soutěž. Heavy Tools, Katko.
2: Heavy Tools nabízí nadčasový, sportovně elegantní styl za dostupnou cenu.
0: Tak.
2: S téměř 30 lety zkušeností vytváří oblečení navržené s důrazem na pohodlí, odolnost a každodenní nošení.
0: Pavle, Heavy Tools, čisté designy a kvalitní materiály zajišťují vzhled, který zůstává dlouhodobě aktuální. Od dámských i pánských kolekcí až po obuv, tašky a doplňky. Vše najdete na jednom místě. A teď pozor, u příležitosti otevření nové prodejny na Westfield Černý most dává Heavy Tools slevu přímo na prodejně, a to 20%. Cvancik. 20%.
2: Módu od Heavy Tools nakoupíš i online na www.heavytools.cz nebo na kamenných prodejnách v Praze a v Brně.
0: Dnes soutěžíme o elektronický voucher v hodnotě 5000 korun na nákup na e-shopu www.heavytools.cz. What is love? Pronto.
3: Haló. Ahoj. Čau, tady Pavel.
0: Pavel, a je to tady.
1: To je jméno.
0: Přátelé, teď
2: to
0: se
2: to... To je jméno, man.
0: Já neměl tenhle sen, bejte Kristova Oben, jako ty, Pavle. Nebo Ed Sheeran. Hele, je to kus za kus, jako na fotbale? Co když místo Pavla půjde tenhle Pavel, a my jsme to celý připravili jako for, jakože se dovolá do soutěže a to je nový moderátor. Jseš nový moderátor Evropy 2, Pavle?
3: Jsem, od 9 do 11.
0: Ty jo? A jak se jmenuješ příjmením?
3: To nemůžu říct.
0: Takže humor máš, to je dobře. Tak dobře, otázka na tebe.
2: Zase zapadne.
0: Ve kterém dalším městě v České republice najdete prodejnu Heavy Tools? Ve kterém dalším městě, kromě hlavního města, najdete prodejnu Heavy Tools? Za A Brno, to je správná odpověď. Za B Plzeň, za C Ostrava.
3: Hele, jsem z Plzně, ale dáme Ačko.
0: Je to Brno. Heavy Tools, ty jsi vyhrál, Pavle.
1: Gratulujeme.
0: Gratulujeme a to je naposledy, kdy se ten Pavel objevil v éteru, nebojte se, od pondělí bude. Jak to prostě rozhustí lidi.
3: Super.
0: Ne, Pavle, děkujeme ti a od pondělí bude něco jiného. Já sám jsem překvapen, nebo ne, já sám jsem natěšen, co se bude dít.
1: Já vlastně, taky.
0: Vemte si, teď je 8.59.40, jo, hele, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a bude 9 a za kolik dní? Pátek, sobota, neděle, pondělí. Za 4 dny začne něco úplně nového. What is love? What is love?

0: 9.04. Pavel Cejnar je odpovědí na otázku What is love? You are love. No a na závěr se podíváme na jedno hvězdné loučení, které bylo přesně na konci ranní show. Prostě představte si takhle, vždycky je konec ranní show, je tam nějaká ta takzvaná předávačka, ranní show končí, začíná afterparty a jedna z nejhvězdnějších chvil těchto předávek zněla takhle. Posloucháte ranní show na Evropě 2. Ještě na závěr můžeme poblahopřát Aneškám. Dneska má svátek Aneška, takže pokud třeba někdo znáte nějakou Anešku, Patrik by mohl ve stylu dnešní ranní show, hlavně ve stylu poslední půl hodiny, říct, že já bych měl tím pádem popřát své bývalé přítelky.
1: Já si pamatuju na
0: svaté Anešce.
1: Svatořečení, svaté Anešky.
0: Ano, takže vlastně zdravíme. Zdravíme prostě svatou Anešku, ale i ostatní samozřejmě. Je zajímavé, že opravdu to jméno je Aneška. Že Aneška, víš, já jsem si jako...
1: Jméno je Aneška jako...
0: No, já jsem si chvilku myslel, že to je třeba nějaká podoba jména Anna.
1: Jo, takhle.
0: Mhm. Ale je to skutečná Aneška.
1: V Polsku mojho je Aněška, Aněška.
0: No jo.
1: A můžeme... Aněška.
0: Pojďme polsky tedy ukončit ranní show i s tím přáním.
1: Proszę pana, to koniec. To jest koniec. Była tu Lucka, był tu Patryk i był tu Leoš. I teraz będzie nasz kolega z takim rybim menom. Uhoś.
2: Ranny show Europy 2.
3: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
4: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
5: Žádná kouzla?
4: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
6: Jaký by to asi bylo tankovat plnou a neřešit cenu? Tak tohle příští týden zažiješ jedině s Evropou 2 a Nissan. Zapomeň na drahotu na benzínkách a zahraj si na Evropě 2 už od pondělí. Denně o 5000 na palivo od společnosti Nissan. A v páteční ranní show hrajeme dokonce o 20 000. Zamávej předražený ropě a hlídej si tankovací karty celý příští týden na Evropě 2. A když nevyhraješ, kup si Nissan a dostaneš k němu palivovou kartu zdarma. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
7: Pro doma. Hledáte jednoduché a nadčasové řešení pro váš plot? Vybrané plotové systémy Presbeton teď pořídíte se slevou 20%. 20%. Akce platí pouze ve stavebninách Pro doma a na prodoma.cz. Pro doma.
8: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
9: No, od Alena Volka, Tří Fadet.
10: Jo, Fadet, Fadet.
11: Hele, kluci, jak se tam zpívá to Panda, Panda.
8: Imagine Dragons.
11: Jo, to bude ono. To, jo, přesně.
6: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
12: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
13: Carglass opravdu.

0: maximum muziky. Evropa 2. Evropa
1: 2. 9:10. Zprávy.
2: Pěkné ráno, nadcházející víkend v Česku bude deštivý a chladný. Vydatně pršet bude zejména ve východní polovině země, a to hlavně v neděli. Teplotní maxima budou mezi 11 a 17 stupni. Oteplení nad 20 stupňů očekávají meteorologové až v příštím týdnu. Plzeň hlásí konec hazardu. V nákupním centru na Borech zavřelo kasino a podle magistrátu šlo o poslední provozovnu, která na území města ještě fungovala. Zásadní regulaci hazardu schválili zastupitelé v prosinci 2023. Teď už se hlásí Zuzka.
3: Tyršovo koupaliště v Rakovníku je po odbahnění připravené na sezónu. Město dalo počátkem letošního roku odstranit sediment nejen ze dna koupaliště, ale i z jeho přítoku. Cílem úprav za zhruba 5 milionů korun je zlepšení kvality vody. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
2: Českobudějovické výstaviště od dneška do neděle přivítá zahrádkáře a kutily na 33. ročníku tradiční výstavy Hobby. Každoročně ji navštíví na 40 tisíc lidí. Společně s ní se bude konat 4. ročník Národního potravinářského veletrhu Czech Food Expo. Letošním tématem je cestování za jídlem.
1: Doprava.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Doprava velmi komplikovaná. Na dálnici D1 je kolona kamionů směrem z Prahy do Brna a už měří téměř 70 kilometrů, začíná na 130. kilometru. Osobním autem je kolona roztrhaná, ale i tak naberete cestou do Brna z Prahy asi hodinové zpoždění. Na dálnici D5 je kolona od Berouna na Pražský okruh. I v tomto případě se zdržíte hodinu osobním autem.
0: Evropa 2, jak je venku?
2: Dnes bude zataženo až oblačno, zpočátku se vyskytnou hlavně v horských oblastech přeháníky, během dne bude přeháněk přibývat, večer se na Moravě a ve Slezsku od jihu přidá déšť, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty dnes 12 až 16, na západě kolem 11 stupňů. Tolik zprávy, teď už afterparty s Pavlem Sejnarem.
1: Je to tak!
0: Afterparty Evropy 2 a Pavel Sejnar.
1: Pavle, je to tvoje.
4: Děkuju. Předposlední afterparty začíná.
1: A poslední vstup Katky Říhové a Pavla Sejnara v ranní show.
2: My se ještě spolu tady zavysíláme.
1: Dobře, ale to už nebude v ranní show, takže no. Já to myslím vážně, já teďka odejdu. Počkej, tady, pustím ti tady takovou jakože muziku, jo. Nechám vás tady prostě a je to vaše, já jdu pryč.
2: Tak čau.
4: On fakt šel pryč.
2: No konečně. Dobrý, zavřel za sebou dveře. Tak pojď si to užít.
4: To mám tam jít za ten pult, myslíš?
2: Běž.
4: Jo.
2: No, hele.
4: Nevrátí se.
2: Každá sekunda dobrá. Užij si to.
4: No je to nádherný.
2: A budem dneska, a zasoutěžíme si dnes?
4: Dneska ne.
2: A zasmějeme se?
4: No tak to každopádně.
2: tak pojď na to, už se nemůžeme dočkat. Jak na nás koukaj, viď? Přes to okno.
4: Já bych to teda ještě chvilku nechal hrát. Co myslíš?
2: Ale je to tvoje, dělej si, co chceš.
4: No, dobře, tak to pojďme pustit dál. Já mám rád taneční muziku, takže začínáme takto. Hezký čtvrtek vám přejeme. Oliver Tree a Robin Schulz začíná předposlední afterparty Evropy 2.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
1: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G86 za skvělou cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
9: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
10: Řešení je úvěr od Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit hodně.
10: Řešení je Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
10: Řešení je Acema.
9: A co když potřebuju 20 milionů?
10: Řešení je Acema.
9: A 30?
10: Acema.
9: A 40?
10: Acema.
9: A 50?
10: Acema. Jde to i bez banky.
11: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
12: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier z nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
13: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 8,90 Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
14: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
15: Který pár vyhraje svatbu snů s Evropou 2 v hodnotě 3/4 mega? Poslouchej v pátek 15. května finále v ranní show. Navíc teď můžeš vyhrát i ty? Tipni si na Evropa2.cz správně vítěze letošního ročníku a užij si pobyt pro dva v hotelu Sen a voňavý Dermacol balíček. Generálním partnerem soutěže je Dermacol, který s láskou ke kráse mění svět již 60 let.
16: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
17: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
16: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
18: Zpátky k muzice.
19: Evropa 2.

když Youngblood pobláznil Česko, byli jsme u toho. Youngbloodův Bloodfest se letos stěhuje do Česka a ty budeš z Evropy.

v éteru Evropy 2 ti celý týden přináší lístky na Bloodfest. A ty si užiješ Biffy Clyrou, Primal Scream, Peli Royal a hlavně Youngblooda. Bloodfest 27. června v Hradci Králové. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Ladí vás Evropa 2, Eva Farná a Miraj. Oba dva máme moc rádi a jsme rádi, že vytvořili takovouhle dvojici a single, který se jmenuje Vzpomeneš si. A mě to navodilo takovou tu atmosféru, už jste si vzpomněli třeba na babičku, na dědu, na kamarády. Já si myslím, že návštěva nebo jenom taková vzpomínka, lehká SMS-ka, zavolání, anebo dokonce i osobní návštěva, ta je úplně nejvíc. Tak myslete na to, před námi je další květnový víkend, pravda, zítra je ještě pátek, ale před námi je víkend a vy byste mohli si vzpomenout, jak zpívali Eva a Miraj, na někoho a třeba udělat návštěvu, přepadovku. A myslím si, že uděláte obrovskou radost a jak se říká, taková návštěva je opravdu k nezaplacení. Tak myslete na to, je to vlastně takové jako pro vás taková hozená rukavice. Mimochodem už jste byli na našich stránkách Evropa2.cz, tak za prvý máme tam dobré zprávy o Bonnie Tyler, která měla takový zdravotní kolaps. Z nemocnice přicházejí jenom dobré zprávy, detaily na Evropa2.cz a potom tam máme neobvyklou žalobu. Thriller Bena Afflecka a Matta Damona je prý až příliš realistický. Detaily taky na našich stránkách Evropa2.cz. Za chviličku Switch Disco a nebo Sles Buckingham, tak pohodovej čtvrtek s Evropou 2. Evropa 2. After party.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
2: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Milko tvaroh polotučný za 19,90 a panzany těstoviny při koupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autohof v Kunratice.
6: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Katarína je beach volejbalistka a lékařka. Na hřišti i na sále potřebuje jediné. Vidět naprosto přesně a bez omezení. Proto si vybrala laserové odstranění dioptrií na oční klinice Lexum. Žijte i vy bez čoček a brýlí. Objednejte se na vstupní vyšetření na lexum.cz.
8: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
9: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
10: No, od Alena Walkera Three Fighters.
11: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
12: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
13: Ty nejlepší čtyři dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
12: Užívej si Evropu 2 až do večera.
14: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt domoval.
12: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
15: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
12: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
16: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
17: Jo, jo.
16: Sparťani. Veškerý sparťanský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talkshow i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta. Tečka.
17: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
18: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.

0: Summer Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

0: Evropa 2. Kdo co kde kdy?
1: Asi. 9 hodin 46 a 3 čtvrtě minuty k tomu posloucháte Evropu 2. Je tady květen, měsíc lásky a my tady máme další zamilovaný pár. Kde byl spatřen, kdo byl spatřen a co tam dělali? To už ví Káťa Říhová. Hezké dopoledne.
2: Hezký den. Hollywoodská legenda, 70letý Mel Gibson strávil uplynulý víkend v Římě a rozhodně nebyl sám. Herec nemohl spustit oči ani ruce z italské modelky a herečky Antonelli Salvucci, s níž se v noci na neděli procházel italskou metropolí. Zamilovaná dvojice přitom nevynechala jedinou příležitost, kdy se mohla políbit nebo obejmout. Herec ze Smrtonosné zbraně nebo Statečného srdce tak připravil své o 26 let mladší kolegyni římské rande snů.
1: No bylo to vynikající, já jsem viděl dokonce i fotografie a i video a bylo to takový to odmacká a mačkání pacinek, říká můj kamarád, jdeš po městě a mačkáš pacinky a až k tomu jako tomu ostatnímu došlo. Mimochodem, jít na takový rande, třeba v podvečer, viď, ve čtvrtek, v pátek.
2: Klidně v Praze.
1: Klidně v Praze. Na Karlově mostě, hele, když jste tam naposled byli, zkuste jít na rande a v pondělí si o tom popovídáme. Tak ať se zadaří.
0: Jaký by to asi bylo tankovat plnou a neřešit cenu? Tak tohle příští týden zažiješ jedině s Evropou 2 a Nissan. Zapomeň na drahotu na benzínkách a zahraj si na Evropě 2 už od pondělí. Denně o 5000 na palivo od společnosti Nissan. A v páteční ranní show hrajeme dokonce o 20 000. Zamávej předražený ropě a hlídej si tankovací karty celý příští týden na Evropě 2. A když nevyhraješ, kup si Nissan a dostaneš k němu palivovou kartu zdarma. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
4: Tam se občas není čemu zasmát.
0: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
4: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no. To si vzít já, tak jsou to tanga.
0: Brzda Evropě 2 a nep jakoby show.
5: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no tak jak se jmenuješ? On říká, prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no tak mi vykládej.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
6: Ty nejlepší 4 dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
7: Léto v Radlický kulturní sportovně se blíží. Pivo po práci, rozlučka se svobodou, svatba, firemní večírek nebo snad grilovačka. U nás se děje všechno. Obří zahrada v centru Prahy, vlastní catering a místo až pro 500 lidí. Chceš to u nás rozjet? Napiš přes web, Instagram nebo Facebook a vidíme se na baru.
0: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trsání. Sejdou se totiž ty nejlepší taneční týmy z Česka a Slovenska.
8: Evropa 2, taneční skupina roku 2026. Přijď se juknout na světový hip-hop, disco, modernu, show nebo latino.
0: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
8: Vstupenky na ticket portál a Ticketmaster.
0: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
8: Taneční skupina Roku.cz.

0: Desátá hodina za pár málo okamžiků je tady, čtvrtek, 14. květen. Káďa má čerstvé zprávy, posloucháte Evropu 2.
1: Hezké dopoledne přejeme. Matka, která nainstalovala své 13-leté dceři do pokoje skrytou kameru, se nedopustila trestného činu. Dívka náhodou záběry objevila v matčině telefonu a věcí se začala zabývat policie. Ta nakonec došla k závěru, že šlo o nevhodný prostředek, ale nikoli trestný čin. To posvětil i ústavní soud. Téměř 90 mrtvých se vyžádala prudká bouře s krupobytím, která zasáhla nejlidnatější indický stát Uttar Pradesh. Více než 50 lidí pak utrpělo zranění, poškozeny byly desítky domů a uhynulo přes 100 kusů dobytka. Teď se hlásí Zuzka.
2: Řidičům v Praze 15 se od 18. května zkomplikuje doprava v ulici K Horkám, kde budou silničáři opravovat most přes Botič. Práce potrvají do 21. září. V dopravní špičce musí řidiči počítat se zdržením až 30 minut. Chodcům budou vyznačeny trasy pro obcházení stavby. Objízdné trasy pro automobily stanoveny nebudou. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Fotbalisté pražské Slávie slaví titul. Ve třetím kole nadstavbové skupiny porazili doma Jablonec vysoko 5-1 a obhájili prvenství v nejvyšší soutěži. Příznivci pražského klubu nemohli fandit přímo na stadionu kvůli trestu za výtržnosti při víkendovém derby se Spartou. Předdomovský stadion v pražském Edenu nicméně přišlo hráče podpořit několik desítek fanoušků.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D1 teď velmi nebezpečná situace u Kroměříže. Pokud jedete z Brna do Přerova, tak před sjezdem na Kroměříž na kilometru 258 máme hlášeného koně, který běží podél dálnice. Jinak na dálnici D1 je dlouhá kolona kamionů směrem z Prahy do Brna. Už měří téměř 70 kilometrů, začíná na kilometru 130. Osobním autem je kolona roztrhaná, ale i tak naberete asi hodinové zpoždění.
4: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes čekáme zataženo až oblačno. Zpočátku se vyskytují hlavně v horských oblastech přeháníky. Během dne bude přeháněk přibývat, večer se na Moravě a ve Slezsku od jihu přidá déšť, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů, na západě Čech jen kolem 11. Zprávy jsou za námi, teď pokračuje čtvrteční afterparty s Pavlem Sejnarem.
0: Ano, i po 10. hodině pokračuje afterparty, muzika a hlavně připravuju flashback a dáme si skvělou věc, to mi věřte. Tak hezký čtvrtek s Evropou 2.

0: Zdraví vás čtvrteční dopolední Evropa 2, to je pohoda, tomuhle se říká pohoda na maximum. Ladí vás dnešní afterparty? No a co si budeme říkat? Budu mluvit o věci, kterou používáme xkrát denně a přesto ta věc určitých úhlů pohledu nám škodí. A mluvím o chytrých telefonech, který jasně z určitých úhlů oslabují naši schopnost dlouhodobé paměti. Těch úhlů je opravdu hodně a já jsem se zaměřil na takzvanou mozkovou navigaci, která pomalu je v koncích. Představte si, že naši předci se dřív orientovali podle mechu na stromech a později spoléhali na papírové mapy vyžadující prostorovou představivost a propojování vizuálních vjemů s nákresem. My dnes odevzdaně posloucháme takovej ten důvěryhodný hlas, který nám dává pokyny typu po 200 metrech zahněte vpravo. Do cíle sice dojdeme, ale za jakou cenu? Z různých studií totiž vyplývá, že jedinci využívající výhradně digitální mapy vykazují nižší aktivitu v určité části šedé kůry mozkové, proto mají potíže s prostorovou orientací a já si myslím, že to by mohla být taková hozená rukavice pro vás všechny, kteří pojedou někam na nějaký vejlet nebo někam pojedete třeba na dovolenou autem, tak zkuste vynechat mobilní aplikace, vypnutý telefony v tomhletom směru a zkuste vytáhnout starý automapy nebo nějaký mapy a zkuste jet na nějaký výlet jenom podle map a zkuste to ukázat dětem, já vím, bude to obrovský retro pro ně, ale myslím si, že takové oživení by to mohlo být fantastické a možná, že se jim to i zalíbí, protože budete nervózní, jestli neuděláte chybu. Možná, že nějaký chyby budete řešit a od toho to je. Takže pokud někam takhle pojedete, tak vám přejeme, ať šťastně a bezpečně dojedete hlavně do cíle. Já vím, že za chviličku si dáme flashback, ten bude skvělej a taky budeme vzpomínat, taky to rozvíří naši paměť. A o tom to je. Tak hezký čtvrtek s Evropou 2. Evropa 2.
1: Děcka, chcete zažít nejlepší týden svýho života? Hra o účast na legendární Summer Camp Evropy 2 startuje za 5, 4, 3, 2, 1. Tak kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor. Summer Camp Evropy 2.
2: Co jste dělali vy, ty otázky, ty jsou strašně dobrý.
1: Týden rozhovorů s hvězdami, her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2.
3: Tak co, těšíte se?
1: Předposlední srpnový týden v prachovských skalách. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
9: Volkswagen. Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.

0: umělecké kvality. XXX Lux Domi nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
2: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už dnes slevy v magazínu Dnes.
4: Zpátky k muzice.
5: Evropa 2.

Flashback. Luxusní flashback jsem vybral. Dnes jsem vybral rok 1993 a dáme si muže. Schválně, zkuste si tipnout teď, jak se jmenuje tím stagemanem, podle kterého ho znáte z těch pódií, z různých desek, vystoupení a tak podobně. Vlastním jménem se jmenuje Gordon Matthew Thomas Summer. Tak nechávám chviličku na odpověď. Kdo jste odpověděli, že je to Sting? Odpověděli jste velmi dobře. Je to anglický hudebník, je to vlastně frontman, je to taky hudební spisovatel, tady píšou skladatel, ne spisovatel, ale skladatel, tedy songwriter Sting. No a my si dáme jeho single, který má název If You Ever Lose My Faith in You. A je to luxusní záležitost. Tedy rok 1993. Pojďme zaspomínat na Stinga. Volume doprava, pojďme si to společně všichni dostatečně užít. Evropa 2.

0: skvělej Sting, rok 1993, to je vzpomínka a vzpomínat budeme i zítra v afterparty Evropy 2 ve stejném čase. A Adonis, Kamrat anebo Rihanna už za chviličku na čtvrteční dopolední Evropě 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Právě. Maximum nový muziky.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
2: Katarína je beach volejbalistka a lékařka. Na hřišti i na sále potřebuje jediné. Vidět naprosto přesně a bez omezení. Proto si vybrala laserové odstranění dioptrií na oční klinice Lexum. Žijte i vy bez čoček a brýlí. Objednejte se na vstupní vyšetření na lexum.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
4: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
3: Těšíme se na vás.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
5: Brzda Evropy 2 na Sty Army Vojtánov.
0: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
5: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
6: A tak je to věta o jednom slově. Věta holá debilní to vylení.
0: Na Evropě 2. Svět off, rock on! Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me the Horizon, Halsey, Iron Maiden a přes 100 dalších kapel. Od 10. do 14. června 2026 v Hradeckém parku 360. Vstupenky rychle mizí. Najdeš je na rockforpeople.cz. Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
7: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
8: No, Alena Walker, Three Faded. Three Faded.
7: Jo, Faded, Faded.
9: Hele, kluci, jak se tam zpívá to Panda, Panda.
7: Imagine Dragons.
9: Jo, to bude ono. To, jo, přesně.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2. To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trs.

0: nebo latino.
1: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
0: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
1: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
0: Taneční skupina Roku CZ.
2: Léto v Radlický kulturní sportovně se blíží. Pivo po práci, rozlučka se svobodou, svatba, firemní večírek nebo snad grilovačka. U nás se děje všechno. Obří zahrada v centru Prahy, vlastní catering a místo až pro 500 lidí. Chceš to u nás rozjet? Napiš přes web, Instagram nebo Facebook a vidíme se na baru.

0: Páteční dopolední afterparty končí, předposlední, zítra bude úplně poslední afterparty tady u nás na Evropě 2, tak budu rád, když i zítra po 9. hodině budete poslouchat Evropu 2. Thomas Robin anebo Mark Ambor už za chviličku, do 11. v 11. čerstvé zprávy, po 11. Bob Schwartz. Mějte se hezky, užívejte život, no a jelikož je čtvrtek, tak tady mám pro vás takovou inspiraci v podobě novinek. Takže pokud byste nevěděli, co s časem, doporučujeme kino a třeba tento biják. Zítra v pátek po 9. hodině. Ahoj.
1: Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
2: Here I go.
3: Popové koncertní filmy uváděné v kinech, jako třeba dva roky starý Taylor Swift The Eras Tour, si divácky vedou velmi dobře. Poptávka hollywoodských studií po nich stoupá a tvůrcům se tak otevírá nový prostor pro co nejzajímavější technické provedení.
4: That's James Cameron. No one shot a concert film on this scale before.
3: A to byla výzva pro ostříleného režiséra Jamesa Camerona, týpka, který má na kontě 3 Oscary, přitom filmařinu ani nestudoval. V mládí byl ale pro film tak zapálený, že zatímco ostatní ujížděli na kokainu a amfetaminu, jemu stačily litry kávy a zvládal pracovat 85 hodin s jedinou hodinou spánku.
5: Tour is so brutal. I like to have a puppy room to like go chill in.
6: I'm doing this on my next movie for sure.
5: Right?
3: V Cameronově režii tak vznikl dokument o přípravě koncertu Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour ve 3D. V záběrech se střídají oba tvůrci, hlavním předmětem zájmu je ale Billie, která je vidět na pódiu a i v zákulisí. Už samotný trailer láká na její vztah k bratrovi, na interakci s fanoušky a přípravy koncertu.
5: It wipes one out.
3: Mediálním partnerem koncertní revoluce Jamesa Camerona s názvem Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour je Evropa 2.
5: It's gonna be loud.
7: Duh.
1: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
8: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
11: Pro doma.
12: Hledáte jednoduché a nadčasové řešení pro váš plot? Vybrané plotové systémy Presbeton teď pořídíte se slevou 20%. 20%. Akce platí pouze ve stavebninách Prodoma a na prodoma.cz.
11: Prodoma.
13: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky. Ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
14: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
15: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
14: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
16: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
17: Staněk Moto KTM Strakonice. Vybíráte výjimečný motocykl? KTM imponuje všem se srdcem závodníka. KTM nabízí špičkové stroje obdazené sportovním talentem do terénu i na silnici. Vyberte si ze skladových motocyklů KTM ve Strakonicích. Vše od KTM na jednom místě.
18: Staněk Moto. Člen skupiny Staněk Mobility Group.
19: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
2: Dostáváte ze svých peněz málo muziky? Investujte raději přímo do prověřených firem a nemovitostí na platformě Crowdberry. A to už je jiná písnička. Vícmuziky.cz.
12: Investování je spojené s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných peněz.
7: Svět off, rock on! Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me the Horizon, Halsey, Iron Maiden a přes 100 dalších kapel. Od 10. do 14. června 2026 v Hradeckém parku 360. Vstupenky rychle mizí. Najdeš je na rockforpeople.cz.
20: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
21: Evropa 2.
22: I see a million faces I'll never know, and I'm losing my patience. I'm scared to see this going to swallow me whole, and it gets so frustrating. I'm wasting my nights chasing the heights. I'm feeling so lonely, just trying to find

0: Tak bla bla bla bla, od nás nečekejte. Naopak, že důležité, teď poví Katka Říhová na Evropě 2.
1: Hezké dopoledne. Policisté žádají veřejnost o pomoc při pátrání po ukradené lebce svaté Zdislavy z baziliky Minor svatého Vavřince a svaté Zdislavy v Jabloném v Podještědí na Liberecku. Hledají lidi, kteří se v době krádeže pohybovali v okolí baziliky nebo uvnitř. Jejich svědectví by mohlo pomoci při vyšetřování krádeže vzácné relikvie. Americký prezident Donald Trump dnes oficiálně zahájí návštěvu Číny, kam přiletěl ve středu. Se svým čínským protějškem se tím Pchingem chce jednat zejména o vzájemném obchodu. Peking a Washington spolu vedou dlouholetou obchodní válku, která se vyostřila, když Spojené státy uvalily na čínské zboží vysoká cla a Peking pohrozil omezením globálních dodávek vzácných zemin. Teď už se vydáme za Zuzkou.
2: Ve Starém Městě na Uherskohradišťsku si děti v sobotu 16. května vyzkoušejí více než 20 sportovních aktivit. Při akci nazvané Sportuj 26 jim to umožní sportovní kluby a spolky z regionu. Děti si budou moci odnést i přihlášku do oddílu, který je zaujme nejvíc. Sportovní festival se uskuteční ve sportparku Rybníček. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Obaly některých japonských pochutin získají strohé černobílé provedení s tím, jak válka v Íránu a blokáda Hormuzského průlivu narušují dodávky na ropě založené suroviny používané k výrobě barevných tiskařských barev. Píše o tom agentura AP.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Dálnice D1 hlásí dlouhou kolonu na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Dlouho čekat budou hlavně kamiony. V pravém pruhu je několik desítek kilometrů dlouhá fronta.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes bude zataženo až oblačno, zpočátku se vyskytnou hlavně v horských oblastech přeháníky, během odpoledne bude přeháněk přibývat. Večer se na Moravě a ve Slezsku od jihu přidá i déšť, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 12 až 16 stupňů, na západě naměříme kolem 11. Tak to byly aktuální zprávy, po nich si na Evropě 2 užijte Boba Švarce.
0: Tak jdeme na to, čtvrtek sám o sobě potěší, ale já k tomu ještě přidám a nabízím soutěžní žně. Za chvilinku podrobnosti, vydržte. Evropa 2.

11 hodin, 14 minut, čtvrteční dopoledne a už se sice chýlí ke konci, ale stále ještě ho prožíváme společně na Evropě 2, z čehož teda samozřejmě já mám velkou radost. No a mám potřebu vám tu svoji radost nějak vrátit, takže určitě maximum muziky, to je jasná věc, taky spoustu zajímavostí, které vám povím. Nicméně, aby to bylo úplně kompletní, tak pojďme si, přátelé, i zasoutěžit. Mám tady toho pro vás dokonce víc dneska, takže vemem to postupně. S tím, že teda od teď až do 13. hodiny dávejte pozor na sice už starší píseň, kterou jsem zvolil jako výherní, ale je tak všeobecně známá, že její velká výhoda je, že se prostě nemůžete splést. Black Eyed Peas, řekl bych klasická od nich, I Got a Feeling, to jak uslyšíte kdykoliv do 13. hodiny, okamžitě vytáčejte 257 408 888 a dovolíte se jako třetí a když se vám to povede, tak to znamená výhru.

0: No, možná nějaký právník by mě chytil teď na to, kde bych tu písničku dal celou, ale je to fakt jenom zatím ukázka. Myslím, že to stačí, všechno víme. Do 13 hodin soutěžíme právě s touhle písní, takže už jenom hodně štěstí přeju s Evropou 2. Maximum muziky.
1: Petře, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdí.
2: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
3: On se šera s kámošem na jedno a vrátil se v půl čtvrtý, úplně zřízený, takže...
2: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu Song za trest.
4: Dnešní Song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe. Protože jsem takový idiot, že už po druhé za sebou jsem si zabouchl klíče v bytě.
2: Song za trest.
4: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu víc ani prasata. Takhle už opravdu ne.
2: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
5: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
7: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
8: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
7: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
8: A co si ještě připalit až 40 tisíc na ruku?
7: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
9: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
12: Aha.
11: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
12: A co SSB?
11: SSB? Co je SSB?
12: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
11: A to je nějaká nová investice?
12: To je stavební spoření od Buřinky.
11: Aha, a kde se to dá stáhnout?
12: No normálně v Georgii.
13: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
14: Pryč DPH! Pryč DPH!
15: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
16: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci meloun vodní s nízkým obsahem semen kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Penny.
17: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy Ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už dnes slevy v magazínu Dnes.
2: Zpátky k muzice.
18: Evropa 2.

když Youngblood pobláznil Česko, byli jsme u toho. Youngbloodův Bloodfest se letos stěhuje do Česka a ty budeš s Evropou 2 u toho. Weird v éteru Evropy 2 ti celý týden přináší lístky na Bloodfest a ty si užiješ Biffy Clyro, Primal Scream, Peli Royo a hlavně Youngblooda. Bloodfest 27. června v Hradci Králové. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Přesně 11:30 je aktuální čas a já jsem před chvilinkou říkal, že budou zajímavosti, tak tady hned jednu mám. Některé farmy ve Spojených státech tak začaly nasazovat krávám, normálně na těch svých farmách, v těch svých kravínech, tak kravám nasazují headsety pro virtuální realitu, prostě takové ty klasické VR brýle. Zatímco zvířata zůstávají zavřená ve stájích, brýle jim promítají sluné zelené pastviny s cílem snížit jejich stres a zlepšit celkové pohodlí. Podle farmářů vedou tyto simulace k lepšímu chování zvířat a dokonce i k mírnému zvýšení produkce mléka. První pokusy naznačují, že zvířata jsou díky virtuální přírodě klidnější, přestože reálně stáje vůbec neopouštějí a mají tedy i lepší dojivost. No tak, co k tomu říct? Prostě klasicky zase někdo objevil Ameriku, že jo? Tohle je prostě standardní pláničková metoda, která se u nás zaváděla už před desítkami let.
1: Dojivost krav v závislosti na kultuře prostředí.
2: To na 8 let dělám živočichař, je to blbýho jsem ještě neslyšel.
3: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Právě. Maximum nový muziky.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: 4Life Amadaga. Česká profesionální kosmetika na francouzských základech má pro vás úžasné dárky. Od 18. do 19. května získáte slevu 20% na vybrané kosmetické produkty. Vybírejte na e-shopu, osobně v showroomu na Moravanské 85 v Brně nebo v partnerských kosmetických salonech. 4lifeamadaga.com.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
4: Tak jdeme na to.
5: Ranní show končí úderem 9. Teda, když se zadaří.
6: Pavle, my tě vítáme.
7: Hadě.
5: A pak rozjíždí svou afterparty Pavel Cejnar.
4: Chceme přece jenom pro vás jenom to nejlepší.
5: Tak proto tam seš, viď.
4: To jako kdyby to bylo podplacený a byli bychom domluvený, že jo? To samozřejmě nejsme.
5: Ale jsme. Afterparty s Pavlem Cejnarem. Pondělí až pátek 9 až 11 na Evropě 2.
8: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť očních klinik Gemini.
4: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
9: No, Alena Volkra, Faded.
4: Jo, Faded.
10: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
4: Imagine Dragons.
10: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
5: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
11: Mamut královal době ledové, teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání, drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
5: Na Instagramu Evropy 2 už vás je přes 300 tisíc. Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Evropy 2, které nikde jinde neuvidíš.
12: Tak pojďme, DNA test. Indian, ty jsi Vinetu.
5: Dej taky follow E2.cz a bav se na maximum. Evropa 2, držíme ti flek i na Instagramu.
13: Vybírejte chytře, vyberte si předváděcí vůz Hyundai od doma. Minimální nájezd, maximální jistota, výrazná finanční úspora, předváděcí vozy Hyundai Tucson, Bayon i30 i hned k odběru a navíc zvýhodnění až 309 tisíc, perfektní technický stav, téměř plná pětiletá tovární záruka, 100% garance servisu a najetých kilometrů. Předváděcí vozy od Domanského, chytrá volba, Hyundai Domanský, Praha 100 důlky, Zdiby a Černý most.

0: Summer Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

0: Právě Music Chart.
1: Když se tak dívám do tabulky, jak dopadlo hlasování v aktuální hitparádě na Evropě 2, tak si říkám, že Youngblood nebo BTS jsou tam, kde se dají očekávat. To znamená vysoko, na prvních pozicích. Nicméně vkradla se tam mezi ně i jedna píseň trošku neočekávaná. Takže i na to zvu. Stejně jako zvu na novinky třeba od Maroon 5, Car Sleepers nebo od Charlotte God. A k tomu taky, jako vždycky, otevřeme zajímavá i kontroverzní témata, aby to bylo pestré. 19. letošní Music Chart, která začíná ve čtvrtek v 18 hodin na Evropě 2.
0: Evropa 2 Music Chart.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: Kia je teď všude. Co na ní všichni vidí?
5: Pojďte to zjistit k nám. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. V Auto Opat máme všechny modely Kia a nechybí ani nejnovější Kia K4 nebo K4 SV. Máme také širokou nabídku elektromobilů a ke všem vozům zajistíme výhodné financování.
6: Servis Kia najdete v centru Prahy i v Nupakách. Stavte se v Auto Opat a poznejte Kiu zblízka.

0: Poledne, přesně, a k tomu se hodí dát si zprávy s Katkou Říhovou na Evropě 2.
1: Hezké poledne, čekají nás tři upršené dny. Srážky budou nejvýraznější na Moravě a ve Slezsku. O víkendu tam může místy spadnout až kolem 50 mm srážek. Příští týden se začne oteplovat a srážek postupně ubude. Zdražení pohonných hmot v posledních týdnech zasáhlo zhruba polovinu českých domácností, přičemž desetina se kvůli tomu potýká s velkými finančními obtížemi. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM. Lidé se snaží dopady zdražení zmírnit vyhledáváním levnějších čerpacích stanic, omezením míst autem nebo šetřením v jiných oblastech. Teď už se vydáme za Zuzkou.
2: Univerzita Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc letos slaví významná výročí. Nemocnice si letos připomíná 130 let existence a univerzita 80 let od obnovení své činnosti po druhé světové válce. K oběma výročím připravuje vydavatelství Univerzity Palackého dvojici publikací mapujících historii těchto institucí. Vyjít mají letos na podzim. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Českobudějovické výstaviště ode dneš do neděle přivítá zahrádkáře a kutily na 33. ročníku tradiční výstavy Hobby. Každoročně ji navštíví na 40 tisíc lidí. Společně s ní se bude konat čtvrtý ročník Národního potravinářského veletrhu Czech Food Expo. Letošním tématem je cestování za jídlem.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Dálnice D1 hlásí dlouhou kolonu na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Dlouho čekat budou hlavně kamiony. V pravém pruhu je několik desítek kilometrů dlouhá fronta.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes bude zataženo až oblačno, zpočátku se vyskytnou hlavně v horských oblastech přeháníky, během odpoledne bude přeháněk přibývat. Večer se na Moravě a ve Slezsku od jihu přidá i déšť, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 12 až 16 stupňů, na západě naměříme kolem 11. Tak to byly aktuální zprávy, po nich si na Evropě 2 užijte Boba Švarce.
4: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz.
0: Možná, že ne všichni to zachytili, že výherní signál i popolední jsou Black Eyed Peas, tak s nimi hned volejte 257 400 888. Ano, Evropu 2.

0: Kultovka. Kultovka Evropy 2.
1: Evropa 2 a rubrika Kultovka tak připomíná samozřejmě různé slavné, oblíbené, populární hudební kousky z minulosti. Nicméně pro některé z nás je to třeba i první setkání s nějakou tou slavnou písničkou. A přesně tak to mám i teď já se skladbou z roku 1998 Bryan Adams a Mel C, neboli Sporty Spice ze Spice Girls. Tak přiznám se, že to mi úplně uteklo, že tihle dva spolu něco tvořili. Ale tvořili a takhle to znělo.

0: že ty taky občas nezapomeneš, že máš mámu.
1: Mámu je třeba vytáčet denně.
0: Ale já jsi zase vytočená.
1: Říká Tomáš Zástěra.
0: Ano, synáčku.
2: Nazdar.
0: Ahoj.
1: Hodný synek, co každé odpoledne volá mámě.
0: Kdyby si se líp učil, ty pitomče, kdyby jsi dneska mohl bej.
1: A vy jste vždycky u toho.
0: Ať to ty lidi trochu baví, to vysílání.
1: Vytoč mámu. Kultovní telefonáty Tomáše a jeho mamky. Každé všední odpoledne na Evropě 2.
0: A dnes a přijeď, hele.
2: Jo.
0: Nazdar.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorola Moto G 86 za skvělou cenu.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
9: Volkswagen.
10: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.

0: české kvality. XXX Lux Domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
2: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechno auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Který pár vyhraje svatbu snů s Evropou 2 v hodnotě 3/4 mega? Poslouchej v pátek 15. května finále v ranní show. Navíc teď můžeš vyhrát i ty? Tipni si na Evropa2.cz správně vítěze letošního ročníku a užij si pobyt pro dva v hotelu Sen a voňavý Dermacol balíček. Generálním partnerem soutěže je Dermacol, který s láskou ke kráse mění svět již 60 let.
5: Zpátky k muzice.

Fandí český repre v dresu, který vlastnoručně podepsali české hokejové hvězdy. Od pondělí do pátku hrajeme na Evropě 2 o podepsaný český hokejový dres a spoustu dalšího merče, který rozhodně potřebuješ. Výbava pro opravdový fanoušky českého hokeje je denně ve hře. Až do pátku na Evropě 2.

0: Posloucháte Evropu 2, 12 hodin, 33 minut je čas, který si možná někdo do svého deníčku zapíše zlatým písmem, protože tím vyznačí, že vyhrál právě v tento čas 14. května. Je to možná ten, kdo je na telefonu právě teď. Haló?
1: Haló?
0: Haló, dobrý den.
1: A já jsem se dovolala?
0: Vypadá to tak.
1: To je skvělý, hustý.
0: Jo. Tak vidím to podobně. Ne, tak je skvělý, že máš radost evidentně už z toho, že ses dovolala. Můžu se zeptat na jméno?
1: Ahoj, tady Eliška.
0: Ahoj, Eliško. Eliško, samozřejmě v dnešní době vůbec se nedá rozlišovat, jo, jestli hokejový fanoušek nebo hokejová faninka, takže je to asi jedno, kdo se vlastně dovolá, co se týká pohlaví, ale zeptám se, seš teda faninka hokejová nebo nejseš? Je ti hokej úplně ukradený?
1: Začíná mě zajímat, protože ho syn nedávno začal hrát.
0: No, tak to si myslím, že vlastně ti to udělá radost, co tady pro tebe mám. Já totiž jsem neprozradil v rámci téhle té soutěže, o co se hraje, tak teď to řeknu. Totiž blíží se mistrovství světa v ledním hokeji ve švýcarských městech Curych a Freiburg. Pátek 15. května, začátek, neděle 31. května, konec. A samozřejmě fandit bude celá Česká republika a Evropa 2 o to víc, že my jsme totiž partnerem českého hokeje. Existuje i aplikace českého hokeje, tam díky ní může mít každý fanoušek reprezentaci blíže než dříve. No a taky jsou fanoušci, kteří samozřejmě jsou vybaveni, jednak tedy vstupenkami, vyrazí do Švýcarska přímo fandit, no ale pak jsou lidé, kteří třeba ještě nemají tu výbavu, kterou by na to fandění potřebovali, a je teda jedno, jestli tam nebo tady, jsou to třeba šála českého hokeje, náramek českého hokeje, šňůrka na krk, na klíče, telefon či kartu českého hokeje, dres podepsaný českými reprezentanty a tak dále, toho velká spousta. A Eliško, jestli o to máš zájem, tak já ti to klidně dám.
1: Tak jo.
0: Já jsem se bál, že jsi to položila, jestli jsi jako řekla, hele, dres, co s ním, nazdar. A já bych dal šanci někomu dalšímu, pochopitelně.
1: Ne,
0: ale
1: super, beru.
0: Bereš, tak jo, tak je to tvoje.
1: Díky.
0: Je to tvoje. Prosím tě, tvůj syn hraje hokej, jo, už.
1: No, začal, 6 let mu je.
0: Jo, tak, no tak já jsem se právě chtěl zeptat, jestli už v té repre třeba není, tak to ještě není ani dorostenec, že? To ještě je čas, no. Ale dres si myslím, že mu udělá radost, ne, s podpisama naší reprezentace. No, tak, je.
1: Určitě.
0: Takže je to ve správných rukou, respektive bude to na správném těle ten dres. Tak já ti, Eliško, moc gratuluju, moc pozdravuji mladýho a jednak ať si užije cenu. Já už to tak nějak automaticky trošku fakt směřuju na něj, ale užijte si i hokejový šampionát, hezky fanděte s Evropou 2, která je partnerem českého hokeje, a měj se nádherně, papa.
1: Díky moc, ahoj.
0: To byla Eliška a nebyla to poslední výherkyně nebo výherce, samozřejmě může se dovolat kdokoliv. Já totiž pro vás mám dneska minimálně ještě jednu výhru, takže i na to si počkejte. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
0: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
3: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: Katarína je beach volejbalistka a lékařka. Na hřišti i na sále potřebuje jediné. Vidět naprosto přesně a bez omezení. Proto si vybrala laserové odstranění dioptrií na oční klinice Lexum. Žijte i vy bez čoček a brýlí. Objednejte se na vstupní vyšetření na lexum.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
6: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
8: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
7: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
9: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zeblil mi postel.
7: Song za trest.
10: Jsem úplně vytočená, kluci.
7: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
9: To je retard.
7: Na Evropě 2.
11: Svět off, rock on. Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me The Horizon.

0: je na rockforpeople.cz. Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
1: No, od Alana Walkera a Three Fighters.
2: Řekl si, jak se tam zpívá to panda, panda.
3: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2. Sparťani. Veškerý sparťanský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřih zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta. Tečka.
4: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec, smích přátel, ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha, velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
5: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.

0: Já to nebudu protahovat teď na Evropě 2 těsně před 13. hodinou, protože stejně se ještě užijeme i po 13. Nás toho čeká velká spousta. Navíc Katka teď podraská, bude ráda, když zprávy ve 13 budou opravdu ve 13. Nicméně vy si počkejte nejenom na zprávy, ale i po té 13. na detaily našeho dalšího soutěžení, které nás čeká v rámci odpoledního Maxima muziky. Těšte se na to, já se taky těším. Evropa 2.
1: Evropa 2. Jaký by to asi bylo tankovat plnou a neřešit cenu? Tak tohle příští týden zažiješ jedině s Evropou 2 a Nissan. Zapomeň na drahotu na benzínkách a zahraj si na Evropě 2 už od pondělí. Denně o 5000 na palivo od společnosti Nissan. A v páteční ranní show hrajeme dokonce o 20 000. Zamávej předražený ropě a hlídej si tankovací karty celý příští týden na Evropě 2. A když nevyhraješ, kup si Nissan a dostaneš k němu palivovou kartu zdarma. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Kia je teď všude. Co na ní všichni vidí?
3: Pojďte to zjistit k nám. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. V Auto Opat máme všechny modely Kia a nechybí ani nejnovější Kia K4 nebo K4 SV. Máme také širokou nabídku elektromobilů a ke všem vozům zajistíme výhodné financování.
4: Servis Kia najdete v centru Prahy i v Lupakách. Stavte se v Auto Opat a poznejte Kia zblízka.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.

0: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
1: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
2: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
3: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.
1: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
4: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
5: No, od Alena Volka, Three Faded. Three Faded.
4: Jo, Faded, Faded.
0: Hele, kluk, jak se tam zpívá to panda, panda.
4: Imagine Dragons.
0: Jo, to bude ono. To, jo, přesně.
1: Řekni to po svým. Stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2. To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trsání. Sejdou se totiž ty nejlepší taneční týmy z Česka a Slovenska.
6: Evropa 2, taneční skupina roku 2026. Přijď se juknout na světový hip-hop, disco, modernu, show nebo latino.
1: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
6: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
1: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
6: Taneční skupina roku CZ.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer.
7: Brzda Evropy 2, Nasty, Arno, Vojtáno.
1: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
7: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer.
8: A tak je to věta o jednom slově. Věta holá debilní, tohle.
1: Na Evropě 2.

0: Za chvilinku se ozve hlas, který jste dnes ještě podle mě neslyšeli. Je to Katka Podraská. A má zprávy přesně ve 13 hodin na Evropě 2.
1: Krásné odpoledne.
0: To je krásný hlas teda, ale.
1: Nadhera. Zdražení pohonných hmot v posledních týdnech zasáhlo zhruba polovinu českých domácností, přičemž desetina se kvůli tomu potýká s velkými finančními obtížemi. Častější problémy mají majitelé dieselových vozů. Lidé se snaží dopady zdražení zmírnit vyhledáváním levnějších čerpacích stanic, omezením jízd autem anebo šetřením v jiných oblastech. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM.
0: Tak, hlas krásný, teď poprosím o nějaké krásnější zprávy.
1: Aha, tak počkej, to já musím zalovit. No nic, prostě pokračuju prostě v nastuleným takhle.
0: Trendu. Po zdražení, co přijde?
1: Ministerstvo dopravy prodloužilo pilotní provoz zvýšené nejvyšší povolené rychlosti 150 km za hodinu na úseku dálnice D3 mezi Planou nad Lužnicí a Usilným do konce letošního roku. Tak to je dobrý, ne?
0: Jo, motoristy dobrý, se radujou.
1: Cílem je získat více dat pro vyhodnocení dopadu vyšší rychlosti na bezpečnost a plynulost provozu. Vyplývá to z tiskové zprávy ministerstva. Jinde na dálnici platí 130 km za hodinu. A teď už se nám z regionu hlásí Lucka.
2: Cyklotrasa propojí Vyšší Brod na Česko-Krumlovsku a Rakousko. Povede například přes bývalý historický hraniční přechod Konrátov. Náklady na vybudování 4-kilometrové trasy jsou 22 milionů korun. Cyklisté budou moci novou cestu využívat od konce srpna. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek zařadil do předběžné širší nominace na mistrovství světa i Tomáše Chorého a Davida Douděru, protože se nestotožňuje s jejich vyřazením z kádru Slavie. Pražský klub oba reprezentanty potrestal za vyloučení v nedohraném ligovém derby a opakované nesportovní chování. Koubek má s Chorým a Douděrou dobré zkušenosti a věří, že v národním mužstvu se pro hřešku nedopustí.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte na D1 ve směru z Ostravy na Přerov na kilometru 324. Máme hlášenou nebezpečnou překážku, tak opatrně. No a na D1 ve směru z Prahy do Brna je pak nesouvislá kolona, která má aktuálně 70 kilometrů. Kamiony do ní vjedou na 130. kilometru.
0: Tak zdravíme do 70 kilometrové kolony. To je stejně hezký, že víme, že nás budou poslouchat ještě tu celou vlastně moji hodinu teď, potom další hodinu, pak odpolední show.
1: No, to se užijou.
0: Podle mě i hitparádu si dneska užije. Toho čestí.
1: Dneska máme převážně zataženo, od severozápadu budou během dne postupně přibývat přeháníky, ojediněle také bouřky, no a teploty nám vyšplhají maximálně na 11 až 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Bob Schwarz.
0: Tak ale do kolony dokážeme zabavit. Jednak maximum muziky, pak tady tím plkáním naším a taky soutěžením, přátelé. Mám tady další skvělou výhru. Počkejte si na ní.
4: Evropa 2.

0: 13 hodin, 17 minut. Přeju krásné odpoledne čtvrteční všem Bonifácům. O to víc, že mají dnes svátek, ale říkali jsme, už jsme se tady shodli na tom vysloveně, ať už jdou ti ledoví muži někam. Už to snad skončí, i když přes víkend ještě žádná úplně hitparáda to nebude, ale tím se nenecháme zvyklat, tím si nenecháme následující hodiny a dny zkazit. My totiž máme před sebou super vidinu a to, že něco vyhrajeme. Já mluvím za vás, jak kdybych byl součástí toho sem, ale já budu ten, kdo bude předávat skvělou výhru a jak jsem u té dnešní první soutěže ani neřekl pořádně, o co hrajeme, tak teď vám to prozradím a vlastně vám to prozradím už tím, co je výherní signál, na který byste měli volat na 257 400 888. Od teď až do 15. hodiny, jakmile se ozve právě tahle píseň, a to znamená, jakmile se ozve pan Youngblood, tak je to ten okamžik, kdybyste měli zkusit se sem provolat přímo do studia, do éteru. Nebude to jednoduché ještě navíc se dovolat jako třetí, ale stojí to za to, protože mám pro vás vstupenky na festival, který už se chystá na jeho Bloodfest. A jak vždycky říkám, tohle je jenom ukázka. Takže teď volat je ještě v podstatě nesmysl. To stačí, prostě víte, kdy volat Evropu 2, abyste se s Evropou 2 zadarmo na Bloodfest dostali. Držím palce. Maximum muziky.
1: Evropa 2. Děcka, chcete zažít nejlepší týden svýho života? Hra o účast na legendární Summer Camp Evropy 2 startuje za 5, 4, 3, 2, 1. Tak kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2, nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor. Summer Camp Evropy 2.
2: Co jste dělali vy, ty otázky, ty jsou strašně dobrý.
1: Týden rozhovorů s hvězdami, her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2.
3: Tak co, těšíte se?
1: Yeah! Předposlední srpnový týden v Prachovských skalách. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
7: Volkswagen.
8: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
10: Aha.
9: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
10: A co SSB?
9: SSB? Co je SSB?
10: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
9: A to je nějaká nová investice?
10: To je stavební spoření od Buřinky.
9: Aha, a kde se to dá stáhnout?
10: No normálně v Georgii.
11: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
12: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
7: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
7: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
14: Nenechte si ujít v České televizi.
15: Český zpěvák Daniel Žižka bojuje o postup do finále největší hudební soutěže světa. Eurovision Song Contest 2026. Fanděte u přímého přenosu druhého semifinále. 14. května na ČT2 a v iVysílání.
16: Zpátky k muzice.

Když Youngblood pobláznil Česko, byli jsme u toho. Youngbloodův Bloodfest se letos stěhuje do Česka a ty budeš s Evropou 2 u toho. Weird v éteru Evropy 2 ti celý týden přináší lístky na Bloodfest a ty si užiješ Biffy Clyro, Primal Scream, Peli Royal a hlavně Youngblooda. Bloodfest 27. června v Hradci Králové. Exkluzivně s Evropou.

0: Posloucháte Evropu 2, máme 3 minuty po půl druhé a máme před sebou teď spoustu sportovních svátků. Nejdřív mistrovství světa v hokeji a potom už vytoužené mistrovství světa ve fotbale. Tak k tomu druhému zase taková zajímavost týkající se i českého týmu, totiž možná jste o tom slyšeli, o té zajímavosti spočívající v tom, že náš trenér, nebo trenér české repre, pan Miroslav Koubek, takže je nejstarším trenérem ze všech realizačních týmů na tom letošním mundialu, jak se říká, mistrovství světa ve fotbale. Tak změna, už to neplatí, totiž pan Koubek, kterému je 74 let, tak bude překonán na lavičku Kuraka, se vrátil Dick Advokát. Možná tohle jméno si fotbaloví fanoušci vybaví. Slavný nizozemský trenér, který malý ostrovní stát z Jižního Karibiku dovedl k historicky první účasti na šampionátu, ale pak následně odstoupil kvůli těžké nemoci své dcery. No a teď se zase vrátil. Tak ani se mi nechce se dívat, co to znamená, že se vrátil, když nejdřív kvůli nemoci dcery odstoupil a teď se vrátil. To může být samozřejmě tak i tak, že jako dcera buď úplně špatný, anebo naopak zlepšení. Přáli bychom mu určitě všichni, aby to byla ta druhá varianta. Nicméně teda zásadní je, že rekord věkový trenérský se na mistrovství světa ve fotbale posunul ze 74 na 78 let a že teda náš trenér Koubek přišel o svoji pozici a o zajímavost nejstaršího trenéra. Takže dá se říct, že asi opravdu nezbývá nic jiného naší repre, jestli se chce zapsat do historických análů mistrovství světa, nezbývá klukům nic jiného, než to vyhrát, no. Evropa 2.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
4: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2.
6: Katarína je beach volejbalistka a lékařka. Na hřišti i na sále potřebuje jediné. Vidět naprosto přesně a bez omezení. Proto si vybrala laserové odstranění dioptrií na oční klinice Lexum. Žijte i vy bez čoček a brýlí. Objednejte se na vstupní vyšetření na lexum.cz.
5: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
7: Léto v Radlický kulturní sportovně se blíží. Pivo po práci, rozlučka se svobodou, svatba, firemní večírek nebo snad grilovačka. U nás se děje všechno. Obří zahrada v centru Prahy, vlastní catering a místo až pro 500 lidí. Chceš to u nás rozjet? Napiš přes web, Instagram nebo Facebook a vidíme se na baru.
5: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
8: Jaký je arabský výraz pro zlost zbodnutí hmyzem?
5: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
8: Muhammad Komar na spad.
5: Brzda Evropě 2 a neb jakoby show.
9: Tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
5: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2. La la la la la. Pojď! užívej si Evropu 2 až do večera.
10: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
5: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
11: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
5: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
12: Podívej, co to dělá s náma dvěma.

0: Summer Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

0: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
1: Was für ein seltsamer Nachname. Mengele.
2: Nový film Kirila Serebrenikova Zmizení Josefa Mengeleho líčí život nacistického doktora s Osvětimi v jihoamerickém exilu a připomíná, že zlo nikam nezmizelo. Po většinu dvouhodinové stopáže snímek mapuje dobu, kdy se jeden z nejdůležitějších mužů Hitlerova režimu, přezdívaný Anděl smrti, ukrývá před spravedlností nejdřív v Německu, později v Argentině a Brazílii. Prožívá paranoidní stavy i záchvaty sebelítosti, nikdy ho ale nedožene svědomí.
3: Warum warst du in Auschwitz?
2: Když Mengeleho v Brazílii navštíví syn Rolf, je z Anděla smrti už jen uzlíček nervů. Na Rolfovy otázky, zda v Osvětimi dělal experimenty na dětech, odpovídá úhybně, přesto výmluvně.
3: Was hast du dort wirklich gemacht?
4: Du wirst nie begreifen!
2: V Serebrenikově filmu je těžké hledat pozitivní postavy. Maďaři ukrývající nacistického zločince s vidinou tučné odměny, služebnictvo je špilně dolévá prázdné sklenice slavících nacistů, ti všichni jako by byli vinni.
5: Hauptsturmführer Josef Mengele! Ihr Krieg ist noch nicht vorbei!
2: Snímek Zmizení Josefa Mengeleho je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Hledáte jednoduché a nadčasové řešení pro váš plot? Vybrané plotové systémy Presbeton teď pořídíte se slevou 20%. 20%. Akce platí pouze ve stavebninách Prodoma a na prodoma.cz. Prodoma.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Dostáváte ze svých peněz málo muziky? Investujte raději přímo do prověřených firem a nemovitostí na platformě Crowdberry. A to už je jiná písnička. Vícmuziky.cz. Investování je spojené s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných peněz.
9: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
10: No, Alena Walker, Faded.
11: Jo, Faded, Faded.
12: Hele, kluci, jak se tam zpívá to Panda, Panda.
9: Imagine Dragons.
12: Jo, to bude ono. To, jo, přesně.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
13: Staněk Moto KTM Strakonice. Vybíráte výjimečný motocykl? KTM imponuje všem se srdcem závodníka. KTM nabízí špičkové stroje obdazené sportovním talentem do terénu i na silnici. Vyberte si ze skladových motocyklů KTM ve Strakonicích. Vše od KTM na jednom místě.
14: Staněk Moto. Člen skupiny Staněk Mobility Group.
15: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
16: No jasně, super.
15: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
16: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
15: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
16: Pánové na burger s trhaným masem.
17: A děti na 11 druhů zmrzlin. Teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
16: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
18: Léto v Radlický kulturní sportovně se blíží. Pivo po práci, rozlučka se svobodou, svatba, firemní večírek nebo snad grilovačka. U nás se děje všechno. Obří zahrada v centru Prahy, vlastní catering a místo až pro 500 lidí. Chceš to u nás rozjet? Napiš přes web, Instagram nebo Facebook a vidíme se na baru.
0: Držíme ti flek i v Pelhřimově. Evropa 2. 105,5 FM.

0: Minuta po 14. hodině, čas, kdy přichází Katka Podrazka a má zprávy. Nebo takhle, ona už tady je. Ona už tady sedí. Hodinu.
1: To je ono, ta přišla už je to dávno.
0: Maká tady. V sedě sice, ale je to dřina taky.
1: No, tak pojďme na to, 14. hodina.
0: Pojďme na plody tvé práce.
1: Krásné odpoledne. Ministerstvo financí od dneška nabízí lidem možnost nákupu státních dluhopisů. Obligace jsou ve třech typech, a to pětiletý fixní, pětiletý protiinflační a tříměsíční. Řekla to dnes novinářům ministryně financí Alena Schillerová. Uchazeči o studium střední škol se už zítra oficiálně dozvědí, jak dopadly jejich přijímací zkoušky. Všem uchazečům by výsledky měly dorazit do systému DEPSY ve stejný čas. Přihlášky do druhého kola přijímaček na střední školy se pak budou podávat až do 25. května. A teď už se podíváme za Luckou.
2: Je součástí památníku Ležáky, čeká letos obnova. Součástí projektu je odbahnění dna a především oprava hráze, která v současné době nemá dostatečnou kapacitu pro odvádění přívalových dešťů. Při silných srážkách jsou lokální záplavy a voda zaplavuje památkově chráněné území. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Fotbalisté Slávie ve třetím kole prvoligové nadstavby porazili doma Jablonec 5-1 a obhájili tak titul. Dva zápasy před koncem soutěže mají v čele tabulky nedostižný 7-bodový náskok na druhou Spartu.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Se zdržením aktuálně počítejte na D5 před Prahou ve směru z Plzně do Kolony vyjedete už na 14. kilometru. No a na D1 ve směru z Prahy do Brna je pak nesouvislá kolona, která má přibližně 60 kilometrů. Kamiony do ní vjedou na 141. kilometru.
4: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dneska máme převážně zataženo, od severozápadu budou během dne postupně přibývat přehánky a ojediněle také bouřky. Dnešní nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už si slovo na Evropě 2 opět přebírá Bob Schwarz.
0: Vy s těma přehánkama nikam.
1: Já vím.
0: Ještě, že já to srovnám teďka soutěží.
1: Ale to ne já, to Bonifác.
0: Rozumím. A ode mě vlastně taky to štěstí pršet nebude. Od Evropy 2 dostanete výhru, když zavoláte na Youngblooda. Takže jakmile se Youngblood pozve, volejte 257 408 888.

0: 14.20. Pamatujte si tento čas, kdy posloucháte Evropu 2, protože budete vlastně tím ve spojení s člověkem, který si tuhle chvíli určitě bude pamatovat, protože se dovolal jako třetí na výherní signál na Youngblooda. Ptám se, jaké je tvé jméno, milí posluchači, nebo posluchačko.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Jmenuji se Lucka.
0: Ahoj, Lucko. Ty víš, proč voláš, že jo? Youngblood, výherní signál.
1: Ano, jo.
0: Počkej, klid ještě, klid, pojď si to užít. Víš, o co je teďka ta soutěž, kterou tady společně začínáme, o co hrajeme, tušíš?
1: O dva lístky na Youngblooda do Hradce.
0: Tak, ty seš informovaná, tak pokračuj, co ještě víš? Co víš o Bloodfestu?
1: No, že u nás v Hradce je v parku.
0: Počkej, přímo u vás? Ty jsi z Hradce?
1: Ano,
0: tak to
1: já
0: je.
1: Jsem Hradečečka.
0: Je, tak ale víš co, tak to nebudem protahovat, to musíš dostat, to je jasný. Tak jsou tvoje, dvě stupenky. To je skvělý, že to máš takhle kousíček. Park 360, že jo, kde teda to máš kousíček na spoustu i jiných hudebních akcí, Rock for People a další koncerty. Nicméně tohle je teda Bloodfest, jehož partnerem hrdým je Evropa 2. Je to vlastně první zastávka zahraniční tohodle fenoménu a toho pána, který je sám o sobě fenomén, Youngblooda. Kromě něj tam uvidíš i ty, taky třeba kapelu Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další, ale hlavně teda Youngblooda. 27. června v sobotu, tak ty a ještě někdo, koho vemeš sebou, můžete vyrazit do parku 360 na unikátní Bloodfest. Koho vemeš, víš?
1: Vemu svoji dceru.
0: Dobře, to schvaluju. A ještě, prosím tě, kdyby si měla nalákat třeba posluchače jiné v republice, aby přijeli ať už na Bloodfest nebo na nějakou akci k vám do parku 360, co by si řekla, co tam je jako super u vás? Proč se tam ty koncerty vlastně konají? Je to tam dobrý, ne?
1: No je to super, protože vlastně je to všechno dostupné, je to kousek od centra.
0: Tak hlavně
1: takže jezdí tam MHDčko, takže člověk musí řešit jakoby, jak se dostane zpátky.
0: Mně se líbí, jak jsi řekla, že to je jako kousek, že to je dostupný. Samozřejmě, když někdo z Hodonína třeba, tak tomu to tak nepřijde, ale ty jak bydlíš vedle, tak ty seš v pohodě. Tak si to moc užijte s dcerou, myslím, že to bude velký zážitek. Tak jo, mějte se krásně.
1: Ona měla teďka ano. V pondělí narozeniny, tak to bude takovej další dárek.
0: Nic není náhoda, narozeniny jste z Hradce, tak jo, ať vám udělejí vstupenky super. Radost a Youngblood samozřejmě. Měj se krásně, pa.
1: Děkuji, ahoj.
0: Tak nekončíme, dneska je čtvrtek, to znamená, že ještě vstupenky nám tady na Bloodfest zbývají na zítřek, takže i zítra zkoušejte štěstí, jestli máte rádi Youngblooda.
2: Instagram Evropy 2 zlomil hranici 300 000 sledujících, kteří mají denně o mnoho víc zábavy než ostatní.
3: Co je za otázky, blbý?
4: Co otázky, aby mě vyzdvihli, jak to by potopili, Zorko?
3: Takže jsi je psal ty?
4: Samozřejmě, jako všechny.
2: Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Evropy 2, které nikde jinde neuvidíš.
5: My slibujeme, že od zítřka už tím nebudeme otravovat.
6: No, to jsi odvážnej teda.
2: Dej taky follow E2.cz a bav se na maximum. Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
8: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
9: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
8: Fakt?
9: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
8: Tak jedeme.
9: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
10: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
11: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
12: Pryč DPH! Pryč DPH!

0: extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
0: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Zpátky k muzice.

Fandi český repre v dresu, který vlastnoručně podepsali české hokejové hvězdy. Od pondělí do pátku hrajeme na Evropě 2 o podepsaný český hokejový dres a spoustu dalšího merče, který rozhodně potřebuješ. Výbava pro opravdový fanoušky českého hokeje je denně ve hře. Až do pátku na Evropě 2.

0: Posloucháte Evropu 2, je 14 hodin 35 minut a já se tady teď obracím na kolegyni Katku Podrasku.
1: Ano, jsem k dispozici.
0: Ano, kdo je z oběd?
1: Se omlouvám.
0: Pořádku, nečekala jsi to. Káťo, ty jsi maminka vlastně dvou dětí. S tím, že jsi maminka, jak, ano, mám dobré informace.
1: Ano.
0: Jak chlapce, tak dívky, že?
1: Je to tak.
0: Tak, ale přišli, jak se říká vědci, nemám to rád, ale je to spíš takový průzkum, jo? Přišli s tím, že výchova dcery je náročnější než výchova syna. Mohla bys nám to buď potvrdit nebo vyvrátit. Jenom řeknu, jak to vzniklo, jo? Rodiče ve studii, takže je to studie, tak přidělili dcerám průměrné skóre stresu 8,6 z 10, zatímco u chlapců to bylo o něco méně, tam to bylo vlastně pod 8 dokonce.
1: Počkej, a kdo je ve stresu, jako ten rodič nebo to dítě?
0: Dobrá otázka, myslím, že ty rodiče odpovídali, takže určitě to je o dětech. Takže prosím, je to tak nebo ne? Jsou opravdu dcery tak náročnější na výchovu než synové?
1: Tam záleží, jestli se ptáš mámy, nebo jestli se ptáš tatínka, víš?
0: Aha.
1: Tam to jako dost jako na tom záleží.
0: Pravda, to je pravda.
1: Myslím si, že se to kříží. Že třeba maminky to mají těžší s holkama a obráceně.
0: Jo.
1: Já nevím.
0: Jo,
1: všude
0: jo,
1: to
0: jo.
1: Je asi jinak.
0: A tatínkové vlastně mají tu svoji princeznu, že jo?
1: Ano.
0: Zase maminka má svého chlapečka.
1: Ano.
0: Jistě, no.
1: Takže nevím, no, jestli vědci to mají nějak potvrzený.
0: Ne, to je fakt studie, to je prostě, jo. Že to je průzkum, že vlastně odpovídali. Tak
1: takhle jo. U nás nikdo nezvonil, aby se nás ptal, takže...
0: možná chyba. Ne, tak ono se říká, že hlavně u chlapců je nejdůležitější udržet je vůbec naživu. To já si pamatuju ze svého dětství, že my jsme dělali takovej bordel, že vlastně si myslím, že to jako sedí, že vlastně, nebo respektive nesedí právě, že chlapci podle mě jsou horší než holčičky v tomhle tom.
1: No, nevím. Tak vaši byli šediví už od 30, ne? Nebo...
0: Je to tak. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Právě. Maximum nový muziky.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: For Life a Madaga, česká profesionální kosmetika na francouzských základech, má pro vás úžasné dárky. Od 18. do 19. května získáte slevu 20% na vybrané kosmetické produkty. Vybírejte na e-shopu, osobně v showroomu na Moravanské 85 v Brně nebo v partnerských kosmetických salonech. forlifemadaga.com.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
5: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
6: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
0: Evropa 2. Maximum tvý muziky. Maximum tvý muziky.

0: 51, já to na chvilku vypnu.
1: Já si kompenzaci, omlouvám se všem, Bobe, pro mě to skáču. Já jsem potřeba napravit.
2: Jsem dobrá.
0: Je to pravda. Je to pravda. Tak Evropa 2 s vámi, to jste asi poznali.
1: Je to naturální.
0: Tohle,
1: to
0: tohle by se nikdy jinde stát totiž nemohlo.
1: No, dobrý den. To velice naturální, my se omluváme, ale zase jste přímém přenosu a to se dneska cení, jsem slyšel.
2: Je to tak, autentičnost.
1: Autentičnost, ano.
2: Pořádně si zachrchlat na mikrofon.
0: Neučesaný, nebo tak jako myslím přeneseně, samozřejmě.
1: Učesaná se říká.
0: A to ona je, ale přeneseném slova smyslu.
1: Protože dneska už i na těch sociálních sítích nefrčí ten trend, ano. Co ještě pořád ruka drží, jako být jako za každou cenu krásná.
0: Já bych řekl, taková až jako vyumělkovanost, tak to už se nenosí.
1: Nenosí,
2: no.
1: Už je přirozenost prostě.
0: Propocená, s mastnýma vlasama. Zorko, už nejseš trendy asi teda.
2: Já jsem nikdy nebyla, to je v pohodě.
1: Ale do toho trendu ti stačí málo naštěstí, Zorko.
2: Buď ticho.
0: Je to jako vždycky pobaví, ale vlastně se mi do toho nechce vstupovat. Mně stačí to pozorovat.
2: No, mě taky.
0: A poslouchat. Mně
2: se do toho taky nechce vstupovat.
0: Tak ještě ale, něco si tady vyřídíte.
1: Ale protože je to práce, tak od 15. hodiny Zorka musí.
2: Já musím vstoupit. Mě nic jiného nezbyde, já vstoupím, no.
0: Tak, tak.
2: Naštěstí v 18 hodin zase vystoupím a...
1: Vystoupil.
2: No jo, se blíží víkend taky.
0: Jenomže zase to přijdu já na tu 18. na hitparádu.
1: Ano.
0: A někdy musím říct, jako po těch 3 hodinách, jako vy jste v takovém stavu po tom vašem 3-hodinovém tady soužití.
1: Mm-hmm. To těžká práce, Bobe. Je to těžká práce. Každý si myslí, že říkáme něco do mikrofonu, je to těžká práce tohle.
0: Vypadáte unaveně, vystresovaně.
2: A taky jsme...
1: Se říká 3 hodiny, ale to je kolikrát pro někoho jako 3 dny.
2: No nic, tak teď se rozloučíme, aby jsme se před 18. mohli zase vítat a zhodnotíme aktuální stav.
0: Těšíme se.
1: Bobe, ahoj.
0: Zatím. Ahoj. Evropa 2. Maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Hyundai Domanský. Jeremiášova ve Stodůlkách, Zdiby a na Černém mostě přímo u metra. Domanský. Přijďte na testovací jízdu. Tak jdeme na to.
4: Ranní show končí úderem 9. Teda, když se zadaří.
5: Pavle, my tě vítáme.
4: Patě. A pak rozjíždí svou afterparty Pavel Cejnar.
6: Chceme přece jenom pro vás jenom to nejlepší.
4: Tak proto tam seš, viď.
6: To jako kdyby to bylo podplacený a byli bychom domluvený, že jo? To samozřejmě nejsme.
4: Ale jsme. Afterparty s Pavlem Cejnarem. Pondělí až pátek 9 až 11 na Evropě 2.
7: Mamut královal době ledové. Teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání. Drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
6: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
8: No, od Alena Walkera a Tří Spider.
9: Řekl si, jak se tam zpívá to panda.
4: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
10: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť očních klinik Gemini.
4: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
11: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
4: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
11: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebril mi postel.
4: Song za trest.
12: Jsem úplně vytočená, kluci.
4: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
11: To je retard.
4: Na Evropě 2.
13: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Skoro milion z vás zjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.

0: 3 minuty po 15. hodině.
1: Já to věděl.
0: Startuje odpolední show. Snažíš se mě celou dobu rozhodit. Gratuluju, povedlo se ti to. No, 3 minuty po 15.
1: Já říkám, že to bude průšvih, že to řeknu já radši.
0: Právě. Káťa Podrazka.
1: Tak pojďme na to.
2: Tak jo, krásné odpoledne. Evropská unie se v souvislosti s výskytem hantaviru rozhodla aktivovat unijní krizový mechanismus. Mechanismus, který má usnadnit výměnu informací mezi členskými státy a institucemi Evropské unie, aktivovalo kyperské předsednictví, aby mohlo lépe monitorovat probíhající šíření nákazy. Americká nadnárodní skupina Mondelez klamala německé zákazníky a uváděla je v omyl, když snížila gramáž čokolád Milka ze 100 na 90 gramů. Obal ale viditelně nezměnila. Rozhodl o tom německý soud. Rozsudek zatím není pravomocný. A teď už Lucka.
3: Na náplavce řeky Otavy v Písku letos po 20. pod rukama umělců vznikají sochy z písku. Letošní téma propojuje historii, přírodu i současný život města. Tým sochařů pracuje od konce dubna. Umělecká díla z netradičního materiálu budou říční břeh zdobit celou turistickou sezónu. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
2: Během finálového zápasu fotbalového mistrovství světa bude poprvé poločasová show. Po vzoru Super Bowlu finále ligy amerického fotbalu NFL představila Mezinárodní federace FIFA na Instagramu i hlavní aktéry. Vystoupí popové hvězdy Madonna a Shakira.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: S hustým provozem počítejte na D1 na příjezdu do Prahy. Od průhonic u exitu číslo 2 Chodov stojí v prostředním pruhu neoznačená dodávka, tak opatrně. No a se zdržením pak počítejte taky na D5 před Prahou ve směru z Plzně. Do kolony vyjedete už na 9. kilometru.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Dneska máme převážně zataženo, od severozápadu budou během dne postupně přibývat přehánky, ojediněle také bouřky, no a nejvyšší teploty vyšplhají maximálně na 11 až 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 startuje odpolední show se Zorkou a Tomášem.
0: Přátelé, jakou já jsem dostala nabídku na spolupráci, to budete koukat.
1: Ne,
0: já jsem vůbec nevěděla, že něco takového existuje.
1: To
0: v Praze.
1: Já o tom vůbec nevím, tak schválně.
4: Evropa 2. Odpolední show vám přináší Midea. Užijte si každou letní chvilku venku, zůstaňte doma v chladu. Midea. Klimatizace, která na vás myslí.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Tady kolegyně Zorka Hejdová se pochlubila, nebo nás natýzovala takzvaně, navnadila. Tím, že dostala nabídku na velmi specifickou spolupráci, která nemá obdoby. Káťo, ty víš, o čem chce Zorka hovořit?
1: Ne, absolutně ne.
2: Já doufám teda, že nebudete zklamaný, jo, protože samozřejmě úvod byl velkolepý.
0: Ale Zorka, už jsem teďka zklamaný, protože to může být jenom horší než ten úvod.
2: Ale já jsem přísám bohu netušila, že něco takového existuje a normálně snad měsíc zpátky jsem nad tím dokonce přemýšlela, že to je díra na trhu.
0: Počkej, takže chceš mi říci, že ty jsi dostala do zpráv na Instagramu nabídku
2: pozvánku,
0: jisté spolupráce.
2: Je to pozvánka do salonu, kde vykonávají určité služby.
0: Tak už začínám, nebo nezačínám, já nechci ani hádat.
2: Ne, tak hádej, tak co tam dělají?
0: Je to nějaké intimní?
2: Ne.
0: Není, aha, já vím. Sakra.
2: Co?
1: Je to blowbar.
0: Blowbar?
1: No tam ti vyfoukají vlasy.
0: Jo, to si říkala
1: vlastně. To ještě k nám nedošlo.
2: Ne, něco lepšího.
0: Ne, tak co to je, Zorko?
2: To je salon.
0: Pro psy.
2: Kde škrapkají na zádech.
0: Co to je?
2: Přísamu.
0: Škrapkají na zádech.
2: No tak to miluje přece každý škrabání na zádech. Ty nechceš od partnerky občas poškrapkat na zádech.
0: To mi to jako, já mě jako to nenapadlo ještě tohle, ne. Nebo já to na tom nějak nefrčím.
2: Já jsem normálně nevěřila.
1: Že bylo škrapky, jsi říkal nedávno.
2: A to nebylo na zádech, ale.
0: To jsem škrabal v brambory k obědu. 2 hodiny.
2: Počkej, normálně jsem si to musela jako ověřit.
0: Já miluji škrabání, ale právě takhle. Já musím milovat teda.
2: Já jsem si to musela ověřit, takže jsem se podívala na stránky toho salonu. Opravdu tam se věnují pouze škrabání. Na zádech mají na to taky speciálně přizpůsoben lehátka, který jsou jako kdyby ty si tam lehneš, aha, jako hrudníkem se opíráš. Je to jako sedíš, ale vlastně obkročmo a hrudníkem seš na tom lehátku a prostě oni tě hodinu, 2 hodiny podle toho, kolik si zaplatíš, škrabou záda.
0: No a pak jako se sebereš a odejdeš. Jako,
2: no tak co tam chceš dělat, Tomáš? Jako,
0: má to nějaký happy end?
2: Takhle
0: nebo?
2: Není to za pět.
3: Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
4: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
5: No, Alena Walker, Faded.
0: Jo, Faded.
6: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
4: Imagine Dragons.
6: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
3: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem.
0: Z jiných rádí musím volat krám, abychom něco pořádného zahráli.
3: Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
6: Díky vás a užijte si to.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: A za dny jsou tady... A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
13: Náš výkup je teď totální hardcore.
14: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
15: Pryč DPH! Pryč DPH!
16: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Hledáte nezapomenutelnou rodinnou dovolenou? Najdete ji v Sankt Johann v Salzbursku. Dovádějte na zážitkové hoře Geisterberg a prozkoumejte tajemnou lichtenštejnskou soutěsku. Prázdninové akce a dětské programy mají hosté zdarma. Užijte si v Sankt Johann v Salzbursku chvíle s rodinou. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
19: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
20: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
21: Který pár vyhraje svatbu snů s Evropou 2 v hodnotě 3/4 mega? Poslouchej v pátek 15. května finále v ranní show. Navíc teď můžeš vyhrát i ty? Tipni si na Evropa2.cz správně vítěze letošního ročníku a užij si pobyt pro dva v hotelu Sen a voňavý Dermakol balíček. Generálním partnerem soutěže je Dermakol, který s láskou ke kráse mění svět již 60 let.
22: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. VŠFS.cz.
23: Zpátky k muzice.
24: Evropa 2.

když Youngblood pobláznil Česko, byli jsme u toho. Youngbloodův Bloodfest se letos stěhuje do Česka a ty budeš s Evropou 2 u toho. Weird v éteru Evropy 2 ti celý týden přináší lístky na Bloodfest a ty si užiješ Biffy Clyro, Primal Scream, Peli Royo a hlavně Youngblooda. Bloodfest 27. června v Hradci Králové. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Kolik je asi tý zpěvačce, mě zní, jako kdyby bylo třeba 12 let.
1: No, dítě to dcera Pink.
0: Takže i 12 let.
1: Tak jako můžete to dohledat, ale je to dítě.
2: Odborník, že jo, tady.
0: Je tady Bob Schwarz naštěstí.
2: Ano, moderátor Music Chart.
0: Který se chystá na dnešní chart.
2: Přesně.
0: Takže tak kolik je jí?
2: Bylo jí 12, když to nahrálo.
0: To prosím vás. Tak já rozpoznám už jako dítě podle hlasu, to je neuvěřitelné.
1: Rozpoznal jsi to správně, no, teď je jí 14.
0: Už je 14, ale v té době 12.
1: No, tak 12. Hm.
0: Tak já, že se k tomu vracím, jo, to k tomu dětinství a dětství. Jo.
1: To patří k tvému tématu.
0: Právě, protože já jsem dneska...
2: K tvému natyrelu, povaze.
0: Natyrelu. Já jsem dneska si uvědomil při cestě, šel jsem po Praze, z kousek z auta koupit něco do drogerie.
1: A poznávají takhle se hodně lidi, když
0: my se bohlí,
1: že prostě, se. No. Přišel někdo pro autogram?
0: No, tak my se bojej.
1: Bojí se, já bych se taky bála. Jenom ukazuju prstem, baví
0: ano,
1: se o tobě.
0: Říkají, ano, to je on, ale bojej se přijít.
1: Bojí se, já se nedivím.
0: Všichni mě rozpoznávají, říkají si, ne, on je příliš chladný.
2: A to mi nestačí promluvit, když promluvíš. Ideálně třeba, když řekneš čas, ne?
1: To je ještě horší,
0: přesně, já přijdu do druhé, já řeknu, je 15 hodin, nebo když jsem tam byl třeba 12 hodin, 10 minut, všichni, to je Evropa, to není možný. No ne, tak jdu po tom chodníku a jdu té drogerie a tam byla taková zítka, vysoká asi, já nevím, 90 cm, metr. A teď si říkám, čověče, a bylo ještě sluníčko v tu chvilku svítilo, říkám, teď bych si jako dítě, kdybych byl, tak bych vyskočil na tu zítku a šel bych po té zítce.
1: No jasně, to jsme dělali.
0: A říkal, tyjo, ale už je mi 46, že jo. No vyskočil jsem tam, ale. A šel jsem po té zítce. Říkám, ne, prostě, a lidi koukali na mě, ne, že by mě poznali. A říkal jsem, proč je ten typ po té zítce?
2: Takhle, teď už tě poznají všichni, no, už je to jasný.
0: Ale ona ta zítka nebyla žádná, jako to byla taková ušmudlaná, že jo, betonová, takže to nebylo, že bych ji poškodil, jo. Takže jdu po té zítce, říkám si, to je tak ulevující, být zase jako kluk, víš. Jako dovolit si vlastně...
1: Ne, je to skvělý, dovolit si být zase dítě.
0: Jako
1: mě to napadlo už xkrát, tak jsme tady vedli to téma, jak jsem na Moravě vyšplhala na strom a doporučovala jsem to všem, jak je to osvobozující, když vyšplháš na strom jako dítě prostě a uděláš nějakou takovouhle věc, která ti vlastně vrátí
0: neplechu,
1: v tom čase, nějakou jakoby neplechu. Můj syn třeba, my jdeme a on po trávě prostě chce dělat kotouly a jo. Já jsem si na chvilku říkala, co bych taky udělal kotouly.
2: No, nebo třeba jít jako a třeba někomu rozbít okno šutrem.
0: To už je horší, to ale je, no. A tak se, pojďme se počulat všichni teďka. Žhavý novinky Evropy 2.

0: hlavě. Maximum nový muziky.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Áčka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
5: Vždy pro vás zajímavou nabídku v akci má. Nyní krásně bílý zásypový písek pro doma, 25 kilo za akční cenu 95 korun z daní. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Prodoma.
6: Katarína je beach volejbalistka a lékařka. Na hřišti i na sále potřebuje jediné. Vidět naprosto přesně a bez omezení. Proto si vybrala laserové odstranění dioptrií na oční klinice Lexum. Žijte i vy bez čoček a brýlí. Objednejte se na vstupní vyšetření na lexum.cz.
7: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
8: Ty nejlepší čtyři dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
9: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
10: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec, smích přátel, ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha, velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
11: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.
12: To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trzání. Sejdou se totiž ty nej...

0: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzum.
1: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
0: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
1: Taneční skupina Roku.cz.

0: Summer Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

0: mámu.
1: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Včera jsme končili telefonát v momentě, kdy táta pravděpodobně při couvání naboural do branky našeho plotu.
2: A o to víc se já děsím toho telefonátu, který na to bude navazovat, a ten nás čeká právě teď.
1: Zjistíme škody.
3: Ano.
1: Nazdar.
2: Dobrý den.
3: Ahoj.
1: Tak co se včera stalo? My jsme skončili, ty jsi to položila, táta naboural do brány, nebo co se stalo, jak couval?
3: Já to musela položit, no to víš, že to odřel to, pak mě přijel tulipány, slepice tady utíkali, to snad není v norm, to já nevím.
2: A vy jste tomu všemu mohla zabránit a místo toho jste na to streamovala živě?
3: Co?
1: Ne, ale že jsi to popisovala přímo naživo, jak táta couvá, jaká je to hrůza.
2: Místo, abyste mu šla třeba ukazovat, kudy má jet, že jo, nebo tak.
3: Jo, to víš, jo, že já bych potom to mohl svést na to, že vlastně se tam stála a on mě neviděl. Já nejsem blbá, ale já jsem rafinovaná.
1: No, takže no. Je to odřený, no tak u vašeho auta je to spíš design už, to už pomůže.
2: To je vintage.
1: Ano, to už jenom pomůže, je to odření.
3: Jo, a to nějak za masku. To se umeje, hele, a bude to dobrý.
2: No,
3: to
2: je
3: to něčem vyklepe.
1: A kolik máte nalítáno už na tom autě kilometrů?
3: No hele, já nevím, já na to nekoukám. Tam se tu někde píše, jo?
2: Někde určitě.
1: Tam na tom tachometru dole.
3: Aha, no tak na mě se jenom ustavičně směň takový žlutý světýlko.
2: Dokud je žlutý a není červen, tak je to ještě dobrý, maminko.
1: Ne, žlutý a pak to
2: z červená.
1: Ne, pak to nejede.
2: Jo, pak už to nejede.
1: Ne, oni nemají dvě fáze.
2: Jo, takhle.
1: Mají žlutou a pak nejede.
2: Aha.
1: Hele, a no, nějak si mu vynadala, nebo si to nechala bejt, to auto?
3: Prosím tě, má to něco cenu vůbec řešit?
2: Nemá, zítra si voláme.
3: Poukazovat na to. Nemá.
2: Tak, zítra.
3: To bych pomohla, akorát bych měla žílu na čele, jak Harry Potter.
1: Harry Potter.
3: Hele, děti, zítra si zavoláme, já tady potřebuji teď něco nutně to dělat.
1: Tak dobrou noc a čau.
3: Čau.
0: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Evropa 2 Music Chart.
4: Když se tak dívám do tabulky, jak dopadlo hlasování v aktuální hitparádě na Evropě 2, tak si říkám, že Youngblood nebo BTS jsou tam, kde se dají očekávat, to znamená vysoko, na prvních pozicích. Nicméně vkradla se tam mezi ně i jedna píseň trošku neočekávaná, takže i na to zvu, stejně jako zvu na novinky třeba od Maroon 5, Car Sleepers nebo od Charlotte God, a k tomu taky, jako vždycky, otevřeme zajímavá i kontroverzní témata, aby to bylo pestré. 19. letošní Music Chart, která začíná ve čtvrtek v 18 hodin na Evropě 2 s Bobem Švarcem.
0: Evropa 2 Music Chart. V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
5: For Life Amadaga, česká profesionální kosmetika na francouzských základech, má pro vás úžasné dárky. Od 18. do 19. května získáte slevu 20% na vybrané kosmetické produkty. Vybírejte na e-shopu, osobně v showroomu na Moravanské 85 v Brně nebo v partnerských kosmetických salonech. forlifeamadaga.com.
6: Teď se fotím já!
7: Řekni Epet!
8: Nejdřív vyfotím vyúčtování. Epet má teď elektřinu i plyn za extra výhodnou cenu. Tak abych to stihnul.
7: Vždyť se mu sjednání stihneš do 3 minut.
8: Taková změna se neodkládá. Sjednejte si výhodnou elektřinu a plyn od stabilního dodavatele na epet.cz. Epet. Život s lepší energií již 20 let.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autohero v Kunratice.
10: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6-válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Fíha! V Majalandu
6: otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
11: Užívej si Evropu 2 až do večera.
12: A startuje večer na maximum.
11: Songy na přání.
13: Já bych si přál asi třeba...
11: Tak třeba. Nebo legendární song za trest.
14: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
11: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
15: Ty nejlepší čtyři dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
11: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
1: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
16: No, Anna Walker, Faded.
17: Jo, Faded.
18: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
1: Imagine Dragons.
18: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
11: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
5: Podcasty Evropě 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
19: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
20: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.

0: 16.00 úplně přesně, Káťa Podrazka. Další zprávy jste s odpolední show a s Evropou 2. Pěkné odpoledne.
1: Krásné odpoledne i ode mě. Hasiči v těchto chvílích zasahují u požáru baterií v kontejnerovém úložišti v Nové Pace na Jičínsku. Odborníci na místě měří koncentrace v ovzduší. V místě dochází k šíření škodlivých zplodin hoření a je doporučeno v okolí Komenského ulice nevětrat. Hasiči zároveň vyzývají, aby lidé zůstali v budovách. Ministerstvo dopravy prodloužilo pilotní provoz zvýšené nejvyšší povolené rychlosti 150 km za hodinu na úseku dálnice D3 mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným do konce letošního roku. Cílem je získat více dat pro vyhodnocení dopadů vyšší rychlosti na bezpečnost a plynulost provozu. Vyplývá to z tiskové zprávy ministerstva. A teď už Lucka.
2: Nová cyklotrasa propojí Vyšší Brod na Česko-Krumlovsku a Rakousko. Povede například přes bývalý historický hraniční přechod Konrátov. Náklady na vybudování 4-kilometrové trasy jsou 22 milionů korun. Cyklisté budou moci novou cestu využívat od konce srpna. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek zařadil do předběžné širší nominace na mistrovství světa i Tomáše Chorého a Davida Douděru, protože se nestotožňuje s jejich vyřazením z kádru Slavie. Pražský klub oba reprezentanty potrestal za vyloučení v nedohraném ligovém derby a opakované nesportovní chování. Koubek má ale s Chorým a Douděrou dobré zkušenosti a věří, že v národním mužstvu se pro hřešku nedopustí.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Neprůjezdná je aktuálně dálnice D48 ve směru z Českého Těšína na Frýdek Místek. Na kilometru 57,5 došlo k vážné nehodě. Policie nyní odklání dopravu na exitu 62. Jinak dále platí komplikace na D1 ve směru z Prahy do Brna, kde je nesouvislá kolona, která má přibližně 60 km. Kamiony do ní vjedou na kilometru 142.
4: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Zítra čekáme převážně zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháňkami, na severozápadě a západě Čech zprvu beze srážek, no a nejvyšší zítřejší teploty vyšplhají maximálně na 11 až 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje odpolední show se Zorkou a Tomášem.
0: A my se podíváme pod povrch, tedy na čirou pravdu jednoho ze zábavních parků.
5: Ježiš, já se začínám bát.
0: Já se bojím už dávno.
5: Evropa 2.
3: Evropa 2. Odpolední show vám přináší Midea. Užijte si každou letní chvilku venku, zůstaňte doma v chladu. Midea. Klimatizace, která na vás myslí.
6: I see a million faces I'll never know, and I'm losing my patience. I'm scared to see this corner swallow me whole, and it gets so frustrating. I'm wasting my nights chasing the heights. I'm feeling so lonely, just trying to find

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2, budeme se bavit o Disneylandu.
1: Tam byla kolegyně Káťa Říhová.
0: Teď jsem nedávno vlastně zaznamenal na Instagramu, tam mi skočilo, že tam byla
1: se Sofinkou
0: dcerou. A tady mám informaci, která mě překvapila. Já jsem v Disneylandu nebyl, ty ano.
1: Nebyla?
0: Káťo, ty jsi taky byla v Disneylandu nebo ne?
2: Ne, nikdy.
0: Nebyla. Tak to jsme tam stejně, takže...
1: Tak to se omlouvám. Zatím je to velice přínosné téma pro naše posluchače.
0: Poprvé jsme se cestovatelsky shodli tady ve studiu. Tak tady píšou, že tam je taková ta hlavní ulice, že v tom Disneylandu vždycky nějaká, na který je i nějaký legendární pekařství, jakože Disneyho pekařství. Já to teda nevím, ale píšu, že to tam je. Buď to je jenom v Americe, jestli to je tady v tom evropském, to netuším. Ale že tam je nějaký Disneyho pekařství a prostě, že se z něho line ta unikátní vůně toho pečiva. A že je tak silná, že ty lidi to naláká k tomu, aby to kupovali. A teď pozor, pod povrch. Je to tak, že oni tu vůni toho pečiva pouštějí speciálně z otvorů. Protože samo o sobě ta pekárna neudělá tolik té vůně, aby jako nalákala celou tu ulici.
1: Jasně.
0: Takže oni mají různé otvory, jako mřížky, kterou speciálně vytvořenou tu vůni.
2: Rozprašujou
0: do vzduchu.
2: Difuzéry.
0: Aby ty lidi nalákali, jestli tam koupit to pečivo.
1: No a to se podle mě děje i u nás. Není možný, že stojíš na kraji Staromáku a cítíš ten trdelník z druhého konce.
0: To je možný. A stejně tak na Václaváku takhle lákají veřejné záchody, si myslím.
3: Děcka, chcete zažít nejlepší týden svého života? Hra o účast na legendární Summer Camp Evropy 2 startuje za... 5, 4, 3, 2, 1. Tak kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2, nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor. Summer Camp Evropy 2.
4: Co jste dělali vy, ty otázky jsou strašně dobrý.
3: Týden rozhovorů s hvězdami, her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2.
4: Tak co, těšíte se?
3: Předposlední srpnový týden v Prachovských skalách. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 24,90 banány kilo. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: XXX Plus do nábytku. Ty s tou červenou židlí. Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
1: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
2: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
3: Zpátky k muzice.
4: Evropa 2.

Hvězdy. Od pondělí do pátku hrajeme na Evropě 2 o podepsaný český hokejový dres a spoustu dalšího merče, který rozhodně potřebuješ. Výbava pro opravdový fanoušky českého hokeje je denně ve hře. Až do pátku na Evropě 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Příběh, kterému se těžko věří. Příběh, který zní opravdu, jak to říci, až karmicky, ale asi se stál. Já samozřejmě ho nemůžu dokázat. Je to příběh, který teď čtu na sociálních sítích. Tam se píše ledacos. Ale pojďme tomu věřit.
1: Tak pojďme.
0: V Jižní Koreji, pardon, byl muž, turista z Dubaje. Ztratil peněženku. A tak se takhle na veřejnosti prostě dovolil oslovit nějakého dobře vyhlížejícího muže v obleku, že opravdu ztratil peněženku a že nemá žádný prostředky, aby se dostal na hotel. Jo? A ten muž mu skutečně v dobré víře nějakým způsobem půjčil $350. To je hodně.
1: Ano.
0: To je dost peněz, že jo?
1: Pro cizího člověka,
0: vej. Cizí člověk, $350.
1: To je dost.
0: No takže mu to dal. A ten muž z té Dubaje se skutečně ukázal, že byl opravdu vlivný obchodník.
1: Opravdu, takže mu to vrátil.
0: On opravdu na sebe dal kontakt, že jo, tak dále. Jako říkal si naivně, asi předpokládám. Naivně si říkal, jasně, teďka dávám 350 babek prostě někomu, kdo mi to už nikdy nevrátí.
1: Jasně.
0: Ne? Dal mu teda ten kontakt a přišlo mu, víš kolik?
1: 3 miliony.
0: 1 milion dolarů.
1: To je hustý.
0: Byl to nějaký šejk prostě.
1: Vidíš, ukázal prostě dobrou svoji vůli, dobrý skutek.
0: A já jsem tady bábě nedal 12 Kč na vlak, jak se mě ptala.
1: Mohlo se ti vrátit, viď? 100 000. Staví novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
0: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
1: Love in my car. Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love. Volkswagen.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
2: Katarína je beach volejbalistka a lékařka. Na hřišti i na sále potřebuje jediné. Vidět naprosto přesně a bez omezení. Proto si vybrala laserové odstranění dioptrií na oční klinice Lexum. Žijte i vy bez čoček a brýlí. Objednejte se na vstupní vyšetření na lexum.cz. Pro doma.
3: Vždy pro vás zajímavou nabídku v akci má. Nyní krásně bílý zásypový písek pro doma, 25 kilo za akční cenu 95 korun z daní. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Pro doma.
4: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
5: No, Alena Walkera, Fade
4: it. Jo, fade it, fade it.
6: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda, panda.
4: Imagine Dragons.
6: Jo, to bude ono. To, jo, přesně.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
7: Ty nejlepší čtyři dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
8: La, la, la, la, la.
0: Pojď! Užívej si Evropu 2 až do večera.
9: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
0: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
4: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
10: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
11: Jo, jo.
12: Kia je teď všude. Co na ní všichni vidí?
13: Pojďte to zjistit k nám. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. V Auto Opat máme všechny modely Kia a nechybí ani nejnovější Kia K4 nebo K4 SV. Máme také širokou nabídku elektromobilů a ke všem vozům zajistíme výhodné financování.
0: Servis Kia najdete v centru Prahy i v Lupakách. Stavte se v Auto Opat a poznejte Kia zblízka.
14: Léto v Radlický kulturní sportovně se blíží. Pivo po práci, rozlučka se svobodou, svatba, firemní večírek nebo snad grilovačka. U nás se děje všechno. Obří zahrada v centru Prahy, vlastní catering a místo až pro 500 lidí. Chceš to u nás rozjet? Napiš přes web, Instagram nebo Facebook a vidíme se na baru.

0: Posloucháte Evropu 2 odpolední show.
1: Ano.
0: Letošní soutěž o svatbu snů s Evropou 2 v hodnotě 3/4 mega, v překladu 750 tisíc, už zná dva finálové páry.
1: Jestli chcete vědět, kdo to je, není nic jednoduššího, než se podívat na náš web Evropa2.cz. Kdo se chce soutěže, kde si můžete pustit jejich videomedailonky a navíc si tam můžete rovnou ještě zasoutěžit.
0: Tipněte si do dnešního dne, tedy do 14. května, správně vítěz letošního ročníku. A třeba
1: myslím
0: právě
1: jako do půlnoci, ne?
0: Do půlnoci, samozřejmě, do konce dnešního dne.
1: Aby to bylo
0: tipněte si vítěze toho letošního ročníku a třeba právě vy si budete moci užít pobyt pro dva v hotelu Sen a vonavý Dermacol balíček.
1: Kdo vyhraje, se rozhodne už zítra, tedy v pátek 15. května, a to ve finále v ranní show. Tak nezapomeňte ladit zítra ranní show od 6 do 9 na Evropě 2.
0: Generálním partnerem soutěže je Dermacol, který s láskou ke kráse mění svět již 60 let.
1: Evropa 2.
2: Evropa 2. Action! Novinky v kinech. Here I go.
3: Popové koncertní filmy uváděné v kinech, jako třeba dva roky starý Taylor Swift The Eras Tour, se divácky vedou velmi dobře. Poptávka hollywoodských studií po nich stoupá a tvůrcům se tak otevírá nový prostor pro co nejzajímavější technické provedení. A to byla výzva pro ostříleného režiséra Jamese Camerona, týpka, který má na kontě 3 Oscary, přitom filmařinu ani nestudoval. V mládí byl ale pro film tak zapálený, že zatímco ostatní ujížděli na kokainu a amfetaminu, jemu stačily litry kávy a zvládal pracovat 85 hodin s jedinou hodinou spánku.
4: Tour is so brutal. I like to have a puppy room to like go chill in.
5: I'm doing this on my next movie for sure.
4: Right?
3: V Cameronově režii tak vznikl dokument o přípravě koncertu Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour ve 3D. V záběrech se střídají oba tvůrci, hlavním předmětem zájmu je ale Billie, která je vidět na pódiu a i v zákulisí. Už samotný trailer láká na její vztah k bratrovi, na interakci s fanoušky a přípravy koncertu.
4: It wipes one out.
3: Mediálním partnerem koncertní revoluce Jamese Camerona s názvem Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour je Evropa 2.
4: It's gonna be loud.
6: Duh. A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
7: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
8: Žádná kouzla?
7: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
9: Jaký by to asi bylo tankovat plnou a neřešit cenu? Tak tohle příští týden zažiješ jedině s Evropou 2 a Nissan. Zapomeň na drahotu na benzínkách a zahraj si na Evropě 2 už od pondělí. Denně o 5 000 na palivo od společnosti Nissan. A v páteční ranní show hrajeme dokonce o 20 tisíc. Zamávej předražený ropě a hlídej si tankovací karty celý příští týden na Evropě 2. A když nevyhraješ, kup si Nissan a dostaneš k němu palivovou kartu zdarma.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
11: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť očních klinik Gemini.
13: Mamut královal době ledové. Teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání. Drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
14: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete.
9: Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
8: Vybírejte chytře. Vyberte si předváděcí vůz Hyundai od Domanského. Minimální nájezd, maximální jistota, výrazná finanční úspora. Předváděcí vozy Hyundai Tucson, Bayon i30 ihned k odběru a navíc. Zvýhodnění až 309 tisíc. Perfektní technický stav, téměř plná pětiletá tovární záruka, 100% garance servisu a najetých kilometrů. Předváděcí vozy od Domanského. Chytrá volba. Hyundai Domanský. Praha Stodůlky, Zdiby a Černý most.
9: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
14: Já jsem se modlil o něco takového a ty to vypálíš.
9: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
15: Svět off, rock on. Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, Halsey

0: rockforpeople.cz.
1: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.

0: Odpolední show a Evropa 2 a teď už i Káťa Podraská, která nese další aktuální zprávy. Pojďme na ně.
1: Krásné odpoledne. Zdražení pohonných hmot v posledních týdnech zasáhlo zhruba polovinu českých domácností, přičemž desetina se kvůli tomu potýká s velkými finančními obtížemi. Častější problémy mají majitelé dieselových vozů. Lidé se snaží dopady zdražení zmírnit vyhledáváním levnějších čerpacích stanic, omezením jízd autem anebo šetřením v jiných oblastech. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM. Uchazeči o studium středních škol se už zítra oficiálně dozvědí, jak dopadly jejich přijímací zkoušky. Všem uchazečům by výsledky měly dorazit do systému DPSY ve stejný čas. Přihlášky do druhého kola přijímaček na střední škole se pak budou podávat až do 25. května. A teď už Lucka.
2: Rybník Ležák, který je součástí památníku Ležáky, čeká letos obnova. Součástí projektu je odbahnění dna a především oprava hráze, která v současné době nemá dostatečnou kapacitu pro odvádění přívalových dešťů. Při silných srážkách jsou lokální záplavy a voda zaplavuje památkově chráněné území. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Sudí správně uznali vedoucí gól fotbalistů Slávie v duelu s Jabloncem. Branka Severočechů v souladu s pravidly neplatila, uvedla to komise rozhodčích. Slávia včera zvítězila výrazně 5-1 a dvě kola před koncem ligové nadstavby obhájila mistrovský titul.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Se zdržením aktuálně počítejte na D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové. Na 55. kilometru je omezení a na 52. kilometru se srazila dvě auta v levém pruhu. Do kolony v tuhle chvíli dojedete na 50. kilometru a zdrží vás to asi na 20 minut.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Zítra bude převážně zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháňkami, na severozápadě a západě Čech zprvu bez srážek. Nejvyšší zítřejší teploty maximálně 11 až 15 stupňů Celsia. Máme po zprávách a teď už na Evropě 2 pokračuje odpolední show s Tomášem a Zorkou.
4: Co zvrtává, tady kolegyně Hejdová na mě mířila domnělou pistolkou z prstů. Nevím proč. Ale považuji to za terorismus.
3: Evropa 2. Odpolední show vám přináší Midea. Užijte si každou letní chvilku venku, zůstaňte doma v chladu. Midea. Klimatizace, která na vás myslí.

0: pokud se vám zdá, že to trochu duní a je to takový zastřelný, tak poruchuje na vašem přijímači. Odpolední show na Evropě 2. Dobrý
1: je to
0: den.
1: Tak, dobrý den.
0: Mám tady typickou ukázku toho, kterak jsou v Asii s mnoha věcmi dále.
1: Povídej.
0: Máme tady Jižní Koreu a jejich balení banánů.
1: Ty jsi tu Jižní Koreou pořád. Jsi si ji zamiloval, ty pořád nosíš témata z Jižní Koreji.
0: Já prostě řeším duši, takže soul.
1: Dobře.
0: Tak, Jižní Korea, banána, banána, balení banánů.
1: Banána, on už je v Jižní Koreji.
2: Ne, on mluví jak mimoň.
0: Já se omlouvám. Já mluvím prostě,
1: banána.
0: Já přemýšlím větší, já se omlouvám.
1: No.
0: Český dárek je to dobrý.
1: My tě rozumíme, Tomíku.
0: Balení banánů totiž. To je skvělý, že my tady máme, když se prodávají banány, tak většinou jsou buď toho jako nezralý, nebo tak nějak normálně zralý. A oni prodávají balení, ve kterém jsou banány, které jsou ve všech jako stádích toho dozrávání.
1: Aha,
0: takže jsou tam jak ty žlutý, tak ty zelený, jo.
1: Podle to znamená, toho, aby si mohl každý den
0: ano,
1: jíst a nechal, a mezi tím dozrávají ty.
0: Přesně tak.
1: Tak to není zase tak, že jsem úplně chytrá, jako to asi je logický, ne?
0: No ale překvapilo mi to stejně, ale je, fakt tam máš ten banán na dnešek, ano, na zítřek a vlastně sedm
1: no,
0: banán na celý
1: dny,
0: týden.
1: No,
2: ale u nás se prodává i na včera.
3: Středu večer se na Evropě 2.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
0: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
2: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia kefír 280 gramů za 21,90 a rajčata koktejlová 400 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Áčka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
10: Datart pořádá Maxi výprodej.
11: Cože? Maxi výprodej?
10: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorola Moto G 86 za skvělou cenu.
11: Tak to je další level.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
13: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
14: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
15: Žádná kouzla?
14: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
16: Zpátky k muzice.

když Youngblood pobláznil Česko, byli jsme u toho. Youngbloodův Bloodfest se letos stěhuje do Česka a ty budeš s Evropou 2 u toho. Weird v éteru Evropy 2 ti celý týden přináší lístky na Bloodfest a ty si užiješ Biffy Clyro, Primal Scream, Peli Royo a hlavně Youngblooda. Bloodfest 27. června v Hradci Králové. Exkluzivně s Evropou 2.

0: mámu.
1: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Včera jsme končili telefonát v momentě, kdy táta pravděpodobně při couvání naboural do branky našeho plotu.
2: A o to víc se já děsím toho telefonátu, který na to bude navazovat, a ten nás čeká právě teď.
1: Zjistíme škody.
3: Ano.
1: Nazdar.
2: Dobrý den.
3: Ahoj.
1: Tak co se včera stalo? My jsme skončili, ty jsi to položila, táta naboural do brány, nebo co se stalo, jak couval?
3: Já to musela položit, no to víš, že to odřel to, pak mi přijel tulipány, slepice tady utíkaly,
2: A vy jste tomu všemu mohla zabránit a místo toho jste na to streamovala živě?
3: Co?
1: Ne, ale že jsi to popisovala přímo naživo, jak táta couvá, jaká je to hrůza.
2: Místo, abyste mu šla třeba ukazovat, kudy má jet, že jo, nebo tak.
3: Jo, to víš, že já bych potom to mohl svést na to, že vlastně se tam stála a on mě neviděl. Já nejsem blbá, já jsem rafinovaná.
1: Takže je to odření, no tak u vašeho auta je to spíš design, už to už pomůže.
2: To je vintage.
1: Ano, to už jenom pomůže, je to odření.
3: Jo, a to dělám za masku. To se umeje, hele, a bude to dobrý.
2: No,
3: to
2: je
3: to něčem vyklepe.
1: A kolik máte nalítáno už na tom autě kilometrů?
3: No hele, já nevím, já na to nekoukám. Tam se tu někde píše, jo?
2: Někde určitě.
1: Tam na tom tachometru dole.
3: Aha, no tak na mě se jenom ustavičně směň takový žlutý světílko.
2: Dokud je žlutý a není červen, tak je to ještě dobrý, maminko.
1: Ne, žlutý a pak to
2: z červená.
1: Ne, pak to nejede.
2: Jo, pak už to nejede.
1: Oni nemají dvě fáze. Takhle. Mají žlutou a pak nejede.
2: Aha.
1: Hele, a no, nějak si mu vynadala, nebo si to nechala bejt, to auto?
3: Prosím tě, máte něco cenu vůbec řešit?
2: Nemá, zítra si voláme.
3: Poukazovat na to. Nemá.
2: Tak zítra.
3: To bych ti pomohla, akorát bych měla žílu na čele, jak Harry Potter.
1: Harry Potter.
3: Hele, děti, zítra si zavoláme, já tady potřebuji teď něco nutně to dělat.
1: Tak dobrou noc a čau.
3: Čau.
0: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2.
4: Eta extra slevy. Tyčový vysavač Eta Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autohero v Kunratice.
7: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
6: Těšíme se na vás.
0: Na Instagramu Evropy 2 už vás je přes 300 tisíc.
8: Co je za otázky, blbý?
9: Jsou otázky, aby mě vyzdvihli a potopili vzorko.
8: Takže jsi je psal ty?
9: Samozřejmě, jako všechny.
0: Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Evropy 2, které nikde jinde neuvidíš.
10: No, to seš odvážnej teda.
0: Dej taky follow E2.cz a bav se na maximum. Evropa 2, držíme ti flek i na Instagramu.
11: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
12: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
13: No, ale na volka tří fajde.
14: Ale kluci, jak se tam zpívá to panda.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
15: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
0: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
10: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
0: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
10: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebil mi postel.
0: Song za trest.
12: Jsem úplně vytočená, kluci.
0: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
10: To je retard.
0: Na Evropě 2. Od pondělí do pátku hned po ranní show pouštíme k mikrofonu koho?
16: Paviána.
0: Perdlaj zhádáme dál.
16: Mimóza.
0: Taky těsně vedle. Zkusí to někdo jinej?
17: Přichází Pavel Cejnar.
0: Ty jsi Aleši Kulka. After party s Pavlem Cejnarem. Od pondělí do pátku 9 až 11 na Evropě 2.

0: Summer Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2, čtvrtek ve znamení Music Chart, a proto po naší relaci odpolední show přichází druhá velmi prestižní relace, právě Evropa 2 Music Chart, a její hlavní protagonista Bob Schwartz.
1: Je to
2: dobrý
1: tak.
2: Podvečer.
1: Dobrý podvečer, Bobe.
0: Bob, ať se jakákoliv píseň umístí na jakémkoliv místě, tak on je na tom piedestálu nejvýše vždycky, protože to moderuje, že jo?
1: Je to tak.
2: Je to tak. A navíc ještě samozřejmě mně se ty písničky všechny líbí, tak proto je všechny vždycky vychválím.
1: No tak kdyby se ti nelíbilo, to říkat nemůžeš.
2: No to jsem právě vlastně tak trošku chtěl obsat.
0: A na prvním místě naprosto hrozný song. Song, který nesnáším, ale dostal se na jedničku.
2: Ale zase, jak jsi říkal, protagonista, je to umění prostě vychválit třeba i něco, co není tvůj šálek kávy.
0: Ano, tak.
1: Já bych tomu měla téma, jo, nemůžu podle mě říct.
0: Ty bys tomu měla téma?
1: No.
0: Je to nějaký jako šokující, prozrazuje to
1: dobře,
0: něco.
1: Jak já to řeknu, jo. No. Ale nemůžu říct, o koho šlo, to je jedno. Ale prostě na rádiu, kde já jsem začínala, tak nastupoval jeden kolega nový, zkoušel si moderovat, je to hudebník z jedné velmi známé kapely, která už dneska není, to je jedno. A on z toho měl strašně nervy, tak trošku připil. On šel na zkušební vysílání někde od půlnoci.
0: Aha.
1: A jeho první vstup trošku to s tím alkoholem přepálil, protože měl fakt velký nervy z toho. A první vstup skončila písnička a říká: tak přátelé, to bylo hudební dno, tohle, nic horšího jsem dlouho neslyšel. No a pak nějak chvilku vysílal, no.
0: No hezký,
1: ale
0: no.
1: Bylo to tak strašně upřímný, jako tak tohle bylo hudební dno.
2: Já myslím, že i podle toho, jak ho Zorka napodobuje, tak víme, kdo to byl.
0: Asi tušíme, no.
1: Zdravím, Pepo.
2: No. Pepa z Mandraže.
0: Hezký. Blahopřejeme a každopádně bylo by to asi...
1: On tam řekl ještě horší větu a to už je zprostý.
0: Úplně jiný vysílání, kde bychom si mohli říkat, co chceme, že jo?
1: No tak to každopádně, Tomáši.
0: Teda my to v odpolední show děláme v podstatě.
1: My to děláme, no.
2: Takhle já to chci dělat, ale stále jsem si neušetřil na pokuty. Takže...
0: Tak jo, Bobe, tak ať se ti hezky maskuje, co se ti líbí a co ne, a my se zase těšíme na zítřek od 15. hodiny.
2: Tak papa.
0: Čau.
1: Čau.
3: Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
4: Was für ein seltsamer Nachname. Mengele.
5: Nový film Kirila Serebrenikova Zmizení Josefa Mengeleho líčí život nacistického doktora s Osvětimi v jihoamerickém exilu a připomíná, že zlo nikam nezmizelo. Po většinu dvouhodinové stopáže snímek mapuje dobu, kdy se jeden z nejdůležitějších mužů Hitlerova režimu, přezdívaný Anděl smrti, ukrývá před spravedlností nejdřív v Německu, později v Argentině a Brazílii. Prožívá paranoidní stavy i záchvaty sebelítosti, nikdy ho ale nedožene svědomí.
6: Warum warst du in Auschwitz?
5: Když Mengeleho v Brazílii navštíví syn Rolf, je z Anděla smrti už jen uzlíček nervů. Na Rolfovy otázky, zda v Osvětimi dělal experimenty na dětech, odpovídá úhybně, přesto výmluvně.
6: Was hast du dort wirklich gemacht?
7: Du wirst nie begreifen!
5: V Serebrenikově filmu je těžké hledat pozitivní postavy. Maďaři ukrývající nacistického zločince s vidinou tučné odměny, služebnictvo jež pilně dolévá prázdné sklenice slavících nacistů, ti všichni jakoby byli vinni.
8: Hauptsturmführer Josef Mengele! Ihr Krieg ist noch nicht vorbei!
5: Snímek Zmizení Josefa Mengeleho je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
3: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Staněk Moto KTM Strakonice. Vybíráte výjimečný motocykl? KTM imponuje všem se srdcem závodníka. KTM nabízí špičkové stroje obdazené sportovním talentem do terénu i na silnici. Vyberte si ze skladových motocyklů KTM ve Strakonicích. Vše od KTM na jednom místě.
9: Staněk Moto. Člen skupiny Staněk Mobility Group.
10: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
11: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
12: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
11: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
12: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
13: Tak jdeme na to.
3: Ranní show končí úderem 9. Teda, když se zadaří.
14: Pavle, my tě vítáme.
3: A pak rozjíždí svou afterparty Pavel Cejnar.
13: Chceme přece jenom pro vás jenom to nejlepší.
3: Tak proto tam seš, viď.
13: To jako kdyby to bylo podplacený a byli bychom domluvený, že jo? To samozřejmě nejsme.
3: Ale jsme.
15: Afterparty s Pavlem Cejnarem. Pondělí až pátek 9 až 11 na Evropě 2.
16: Hledáte jednoduché a nadčasové řešení pro váš plot? Vybrané plotové systémy Presbeton teď pořídíte se slevou 20%. 20%. Akce platí pouze ve stavebninách Pro doma a na prodoma.cz. Pro doma.
15: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
17: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
18: Carglass opraví, Carglass vymění.
19: Dostáváte ze svých peněz málo muziky? Investujte raději přímo do prověřených firem a nemovitostí na platformě Crowdberry. A to už je jiná písnička. www.muziky.cz. Investování je spojené s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných peněz.

0: Tak ale úplně přesně v 18 hodin přináší Katka Podraská zprávy.
1: Krásný podvečer. Ministerstvo financí od dneška nabízí lidem možnost nákupu státních dluhopisů. Obligace jsou ve třech typech, a to pětiletý fixní, pětiletý protiinflační a tříměsíční. Řekla to dnes novinářům ministryně financí Alena Schillerová. Americká nadnárodní skupina Mondelez klamala německé zákazníky a uváděla je v omyl, když snížila gramáž čokolád Milka ze 100 na 90 gramů. Obal ale viditelně nezměnila. Rozhodl o tom německý soud. Rozsudek zatím není pravomocný. A teď už se nám z regionu hlásí Lucka.
2: Na náplavce řeky Otavy v Písku letos po 20. pod rukama umělců vznikají sochy z písku. Letošní téma propojuje historii, přírodu i současný život města. Tým sochařů pracuje od konce dubna. Umělecká díla z netradičního materiálu budou říční břeh zdobit celou turistickou sezónu. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Během finálového zápasu fotbalového mistrovství světa bude poprvé poločasová show. Po vzoru Super Bowlu finále ligy amerického fotbalu NFL představila Mezinárodní federace FIFA na Instagramu i hlavní aktéry. Vystoupí třeba popové hvězdy Madonna a Shakira.
2: Na náplavce řek...
1: Lucku už ne.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Možná vystoupí Madonna, Shakira a Lucka, kdo ví.
0: Lucie Hněvkovská.
1: Pojďme se podívat na české silnice. Zastavený provoz je aktuálně na D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy. Na 14. kilometru se srazil kamion s dodávkou. Na místě zasahoval i vrtulník. Kolona je už od 18. kilometru. No a v Praze je pak klasická odpolední špička. Aktuálně se třeba regulují vjezdy do tunelu Blanka.
0: Můžu nabídnout Lucku, anebo počasí, řekni si.
1: Tak počasí, děkujeme. Evropa 2, jak je venku? Zítra bude převážně zataženo, na většině území déšť nebo přeháníky, na severozápadě a západě Čech zprvu beze srážek. Zítřejší nejvyšší teploty vyšplhají na 11 až 15 stupňů Celsia. Tak to byly dnešní poslední zprávy.
0: Naštěstí.
1: Ovšem teď už startuje Evropa 2 Music Chart s Bobem Švarcem.
0: A možná i s Luckou. Tomu se, přátelé, říká trošku únava. Únava materiálu, ale myslím, že ty dvě hodiny, co nás teď čekají s hitparádou, tak mě zase nabijou energii. Jdeme na to.
3: Evropa 2. Evropa 2. Music Chart.
0: Hitparáda na Evropě 2. A úvod dneska jak z detektivky. Na 2 roky do vězení poslal americký soud muže, který se loni v červenci vloupal do auta týmu zpěvačky Beyoncé a ukradl pevné disky s její nevydanou hudbou. 41-letý Kelvin Evans, který se k trestu odnětí svobody dostal taky 3letou podmínkou, tak se k obviněním včetně neoprávněného vniknutí přiznal. Krádež se stala v Atlantě ve státě Georgia jenom několik dní před 4 koncerty, které tam Beyoncé měla v rámci svého turné Cowboy Carter. Evans si auto pronajaté zpěvačiným týmem vybral údajně náhodou. U soudu uzavřel pak dohodu o přiznání viny ještě před zahájením samotného procesu, který se měl konat tento týden. Mužův právník prohlásil, že jeho klient doufá v budoucnost, v níž bude moct legálně vydělávat peníze a být součástí společnosti jako my ostatní. Tak, to je hezký. Nicméně musím k tomu dodat jednu věc, to mě zaujalo asi nejvíc, že vyšetřovatelům se nepodařilo z toho zlodějíčka dostat ty odcizené předměty, a to samozřejmě včetně těch disků s nevydanou hudbou Beyoncé. Prostě to někde zmizelo. Čili se říkám, aby ta jeho budoucnost, jak tam říkal právník, tak aby to neznamenalo, že až za těch pár let vyleze z kriminálu, takže v zápětí, aby nevydal album s muzikou nápadně podobnou tvorbě Beyoncé. Tak já tady prohlašuji, že určitě v hitparádě na Evropě 2 ho hrát nebudu. No a právě začínáme tu hitparádu s těmi, kteří samozřejmě jsou tady naprosto legálně a jsou tady jednak proto, že jim dáváte hlasy u nás na webu Evropa2.cz a taky proto, že jsou to prostě kvalitní muzikanti a dělají kvalitní umění. Novinky většinou jsou ty, se kterými začínáme, bude to tak i dneska, takže pojďme rovnou na první soutěžní novinku, se kterou přicházejí ti, co už před týdnem tady byli, jsou to Car Sleepers a Gerald Clark. Před týdnem pochopitelně ale byli mimo soutěž, jak já tady s oblibou říkám, byli tady jako Future Hit. Dneska už stojí o vaše hlasy na Evropa2.cz. Jdeme na to.
3: Evropa 2 Music Chart.

Tohle je Evropa 2 a taky hitparáda Music Chart. Ani nevím, jestli jsem říkal, že dneska je to už 19. letošní vydání. Myslím, že neříkal, takže teď to dodávám. Byste měli taky trošku přehled o tom, jak to letí. Nejenom tady v hitparádě, ale celkově. No a před týdnem, když to teda bylo 18. vydání, tak už jsme představili tuhle novinku od Car Sleepers, tehdy jako Future Hit, to znamená, že se hlasovat ještě nedalo, ale dneska už hlasovat můžete pro Car Sleepers jako pro novinku číslo 1. Nejenom teda Car Sleepers jsou podepsáni pod touhle novou věcí s názvem Strangers. Nový single totiž vznikl ve spolupráci taky s písničkářem z Jihoafrické republiky Geraldem Clarkem. V písni se tak pojí elektronický moderní EDM sound Car Sleepers těchto producentů, producentské dvojice s oduševnělým projevem právě zpěváka a písničkáře Geralda Clarka. V textu se otírají o stav současné společnosti a vzájemného se odcizení sami sobě. Což zase, jak rád zdůrazňuje častokrát, že se vlastně ne vždy, nechci říkat povede, ale vždycky to není tak, že by jako korespondovala ta muzika, která zní třeba docela veselé nebo optimisticky s tím, jaké vyznění je třeba v textu. Ale myslím si, že to je vlastně dobře, protože kdyby člověk měl smutný text, nebo text, který třeba se věnuje něčemu neblahému a k tomu by ještě byla depresivní muzika, no tak to by si to snad měl člověk chuť i hodit, ale takhle myslím si, že dohromady to přesně sedí. Člověk prostě slyší příjemnou muziku a ještě se u toho může zamyslet. Jinak Car Sleepers toho připravují pochopitelně víc. Mám pocit, že nějakou dobu jsme teď o nich neslyšeli, takže se těšíme pochopitelně na další singly se zajímavými hosty. Mělo by to všechno postupně přicházet v průběhu letošního roku. Stejně jako Gerald Clark, tak plánuje, že v následujících měsících bude vydávat další i své písně. No jak říkám, těšíme se a děkujeme za novinku číslo 1. No a stejně tak se už teď můžeme těšit na novinku číslo 2 soutěžní a s tou zase pro změnu přicházejí Maroon 5.

I druhá soutěžní novinka je nám už teď známá v dnešní hitparádě Music Chart na Evropě 2. Přišla s ní americká poproková kapela Maroon 5 v čele s frontmanem Adamem Levinem, pochopitelně vydali novinku s názvem Heroin. Tak teď mám chuť říct, že ministerstvo zdravotnictví varuje, ale tak to snad každý ví, že drogy jsou fuj a svinstvo a tak dále. Prostě se to tak jmenuje, možná si pak dám text, přeložím si to a mrknu se, o čem to asi bylo. Asi to bylo nějaké taky varování. Každopádně single je předzvěstí už 10. studiové desky, přičemž ta 9. Love is Like tak vyšla v srpnu minulého roku. Obsahovala několik úspěšných hitů, jako například Priceless, což byl vlastně duet se zpěvačkou Lisou. Love is Like, stejnojmenné album, takže i píseň s rapperem Lil Wayneem a nebo Closer s DJem Marshmallow. No a teď teda se můžeme těšit na desku už 10., což mě tak zaujalo, 10 desek je hodně, tak jsem se schválně díval, kdy vlastně Maroon 5 se počítá jejich založení, odkdy to berou, od roku 1994 jsem zjistil. A to mě dost překvapilo, protože když se to tak jako spočítáte, tak je to víc než 30 let. Nezdá se to, no, já třeba Maroon 5 pořád si říkám, jo, mladí kluci, dobrý, a jo, 30 let, no, 32 dokonce. Tak ale pořád jim to zní dobře, takže se hodí, že tady teď nabízíme jako novinku číslo 2 v dnešní Music Chart. No a my vždycky na začátku hitparády tak dáme takhle dvě novinky a ty další dvě soutěžní, co ještě jsou připraveny na to vydání, tak si hezky schováváme až na druhou hodinu, takže je potřeba si na novinku číslo 3 a 4 počkat, ale věřte mi, že do té doby toho mám spoustu zajímavého. Teď třeba rovnou 20. místo v žebříčku. Giant Rooks, tady jsou.

0: Posloucháte hitparádu Music Chart na Evropě 2 a po 20. místě, kde, jak jsem už říkal, jsou Giant Rooks, tak už jsem nabídnul i místo 19. a to zase je pro dnešek pozice sestavy Ale Farben a René Miller, což možná ti, ale opravdu ti nejpozornější z vás si uvědomili, ale spíš myslím, že ne. Jo, to se nedá pamatovat, že před týdnem to byla soutěžní novinka, takže na to přece jenom radši upozorňuji a vlastně na tom demonstruju, že novinky, když dostanou hlasy, tak nic nebrání tomu, aby se takhle zařadili do top 20 mezi ty nejúspěšnější. No a s nima teda za chvilinku po kratičké pauze budeme pokračovat. 18. místem, na něm jsou pro dnešek Two Colors. No a taky kromě teda žebříčku jsem si pro vás připravil jako vždycky různé zajímavosti, tak ty dnešní perličky, když se na to dívám, se budou týkat hlavně holek, zpěvaček Beyoncé a její ukradenou muziku, to už jsme probírali, tak teď tady mám něco o Rihanně jednak a nebo taky Dua Lipa přijde na přetřes, tak u toho buďte za chvíli.
1: Evropa 2, Evropa 2, Maximum Boba Schwarze, Evropa 2.
2: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer.
7: Tam se občas není čemu zasmát.
1: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
7: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
1: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
8: Hele, budem si spolu povídat a on říká, no tak jak se jmenuješ? On říká, Prší. A ty? Já jsem Kanasta. On říká, no tak mi vykládej.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2. Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
0: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
9: No, ale na volka tří Spider.
8: Faded. Jo, faded, faded.
10: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda, panda.
0: Imagine Dragons.
10: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
2: Evropa 2.
11: Evropa 2. I'm here in silence in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong or right. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know

hitparádě Music Chart na Evropě 2 za chvilinku 17. místo a to znamená Lake Malawi. Teď ale Rihanna a její zajímavé rozhodnutí. Rihanna si totiž nechala něco nového vytetovat. O unikátní motiv se postaral její dlouholetý tatér, který se říká Bang Bang, zpěvačka a podnikatelka Rihanna rozšířila novým tetováním svoji sbírku tetování o další osobní motiv, s tím, že teda to tetování se objevilo na její noze vlastně za kolenem. A teď teda, co to je? Já jsem tady říkal, že se o to postaral, o ten unikátní motiv její dlouholetý tatér, ale je potřeba říct, že se hlavně o to postarali její děti. Totiž Rihanna si nechala vytetovat kresby inspirované čmáranicemi svých dětí. A možná, jestli to slovo čmáranice

No ale schválně teda se na to podívejte. Na jednu stranu, jasně, je to moc roztomilé, že prostě maminka chce mít o svých dětí obrázky na sobě, no ale mrkněte na to, třeba k nám na web Evropa2.cz, máme tam fotky a prostě fakt jsou to čmáranici. Je to prostě taková ta neumělá dětská ručka, která se snaží a vlastně ani moc nesnaží, to jsou fakt jenom čáry, no. Prostě úplně si říkám, až jednou třeba budu mít děti, a taky mě napadne takovýhle zběsilý nápad, takováhle myšlenka, že bych si nechal vytetovat něco, co namalují, tak už teď se modlím, aby dokázali třeba aspoň sluníčko nebo domeček. I to podle mě lepší bude, než tyhle ty čáry. Maximum muziky. Music Chart.

Posloucháte hitparádu Music Chart na Evropě 2 a po 16. místě, kde jsou Meduza a Henry Camamil, tak nejenom 15. místo a Harry Styles a nebo taky první dnešní Future hit, ale taky Dua Lipa jako předmět sporu, nebo jako žalobkyně, ale bojující sama za sebe. Dua Lipa, která patří mezi největší hvězdy současné populární hudby, držitelka trojnásobná ceny Grammy, která navíc poprvé koncertovala relativně nedávno v České republice, tak podala žalobu na jednu z nejznámějších světových firem vyrábějících a prodávajících elektroniku, a to kvůli údajně neoprávněnému použití její fotografie v reklamě. Zpěvačka tvrdí, že společnost vytvářela dojem, že její produkty podporuje, a požaduje teď odškodné, a to opravdu v astronomické výši. Dua Lipa podala žalobu na jihokorejského výrobce elektroniky. Všimněte si, že to tak jako opisu, že jsem ještě ani jednou neřekl název. Myslím, že to není potřeba tady explicitně vyslovovat přímo tu značku. Ano, když řeknu jihokorejská značka elektroniky a je to v podstatě ta největší jihokorejská, tak myslím, že stejně všichni víme. No a jde teda o to, že Dua Lipa tvrdí, že firma bez povolení použila její fotografii při propagaci televizorů a jako odškodné za to teď požaduje nejméně 15 milionů dolarů, neboli 300 milionů korun, víc než 300 milionů. Firma podle žaloby umístila na krabice z televizory autorsky chráněný obrázek zpěvačky, což vyvolalo zdání, že Dua Lipa tento produkt podporuje a schvaluje. Součástí žaloby jsou mimo jiné i příspěvky na sociálních sítích, podle kterých tato fotografie přiměla mnoho spotřebitelů k nákupu produktu. Společnost podle žaloby neautorizovaným použitím fotografie narušila zpěvačce identitu její vlastní značky a taky obchodní pověst tím, že klamně přesvědčuje spotřebitele. Píše se v žalobě. No, tak tady opravdu teda musím říct, jsem zvědav, jak tohle dopadne, protože tohle skoro se nedá prohrát. Myšleno teda v pozici Dua Lipy, vlastně nechápu, že si tohle vůbec někdo lajzne. Kdyby jako, řekněme to, udělal prostě výrobce tamhle jogurtu někde, nevím, z regionu v Česku, tak možná bude doufat, že se to ke zpěvačce nikdy nedostane, ale když to prostě udělá takovýhle globální gigant elektroniky, tak fakt tomu člověk nerozumí. No, počkáme si jako obvykle na výsledek tohodle soudního sporu a taky na to, kolik hlav v té firmě jihokorejského výrobce elektroniky padne. Myslím, že hodně. Evropa.

Evropa 2, hitparáda Music Chart a první dnešní Future Hit před námi, kromě taky těch dalších, co jsou v žebříčku. Čím dál tím výše, na 14. místě třeba Marko a Sebastian za chvilinku, potom taky na 13. pozici One Republic. Teď ale ten slibovaný Future Hit a je to zajímavé spojení, možná zase někdo si vybaví, že už před týdnem jsem to tady nabídnul. Afrojack, David Guetta a Sia. To už jenom tohle všechno dohromady, tahle jména, tak jsou zárukou, že opravdu ten výsledek bude stát za to a že bych se hodně divil, kdyby zůstal bez odezvy fanoušků i u nás v České republice. Ta novinka, jejich společná, se jmenuje Awake Tonight a má určitě sílu a ambici ovládnout žebříčky ve světě a oslovit miliony posluchačů napříč generacemi s tím, že se jedná o píseň, která sází na silnou emoci, výrazný vokál a produkci, která postupně graduje do silného refrénu. A je to navíc píseň, která, když si zamyslíte nad tím, kdo ji vlastně má na svědomí, že hlavně David Guetta a Sia, tak samozřejmě něco vás asi napadne, že přirozeně vlastně navazuje na úspěch skladby, kterou si asi vybavíte na tuhle.

Píseň od dvojice David Guetta a Sia Titanium z roku 2011. To je ten důvod, proč vlastně jsem to teď na ukázku pustil, abychom slyšeli, jak zněli David Guetta a Sia před těmi 15 lety a jak zní teď. Takhle. Evropa 2 Music Chart. Future Hit.

Posloucháte hitparádu Music Chart na Evropě 2 a musím podotknout, že na 13. místě One Republic zažili propad, dokonce propad týdne, protože ještě před týdnem byli na místě 8., dneska místo 13., ale tak pár hlasů, že jo, a všechno zase může být úplně jinak. O tom by mohl vyprávět třeba Sombr, který za chvilinku nás čeká na 12. místě a tenhle ten nováček vlastně z minula díky vašim hlasům se dostal do žebříčku, takže jak říkám, hlasy jsou zásadní. Jinak potom taky na místě 11. sestava Jonatas Dennis Lloyd, ti se sice loučí po 7 týdnech, ale zase o nich musím podotknout příjemnou záležitost, příjemnou věc, a sice, že je to postup týdne a tady je to přesně obráceně, to znamená, že z minulého 18. se dneska dostali na tohleto místo 11. Takže naposledy za chvilinku si je užijte. No a stejně tak už se pomalu můžeme těšit a užívat si to, co nás čeká. Jednak teda Sombr, Jonatas, Dennis Lloyd, ale taky ten pocit, že můžeme něco ovládnout, něco rozhodnout. Evropa2.cz na tomhle našem webu, tak hlasujte vždycky mezi čtvrteční 20. hodinou a následujícím úterním polednem. Každý den jeden hlas můžete někomu v žebříčku dát a ovlivnit nejprestižnější českou hitparádu.

Evropa 2, hit paráda Music Chart a dneska jsme teda začali z ostra tu druhou hodinu rovnou do vody a plav. Jsem to trošku prostě dnes se rozhodl otočit, že nějakou rekapitulaci a podobně si dáme až po novinkách. Tak tohle byla dnešní třetí soutěžní, ač v téhle té hodině prvního, tedy o Swimse, který tím otvírá novou kapitolu své kariéry, chytlavým singlem Mr. Know It All. Ve skladbě, která kombinuje zvuk 80. s moderním soulem, se upřímně zamýšlí nad tím, jak se člověk posedlý strachem a potřebou kontroly dokáže sám zničit i nadějný vztah. Tak a je to vlastně tak trošku navázání na to, co si asi vybavíte. Megahit Lose Control, který se stal historickým rekordmanem. Právě od Teddyho Swimse skladba, která v singlovém žebříčku Billboard Hot 100 strávila neuvěřitelných 112 týdnů a na streamovacích platformách už překonala hranici 5 miliard přehrání. Tak a střih. Já jsem to dneska schválně takhle otočil, že rekapitulace ještě neproběhla a že zároveň jsme si něco řekli o novince číslo 3, ale já tady mám rovnou připravenou novinku číslo 4. A mám pocit, že někdy je trošičku škoda, že vlastně se o těch písních bavíme až ex post, až po tom, co odezní, že možná i ten pocit, třeba vám to zase hodí trošku někam jinam, když se nějaké podrobnosti dovíte dopředu. Takže přátelé, mám tady velkou premiéru v rámci hitparády a sice jako novinka číslo 4 je tady Charlotte Gott, její novinka Into Deep, skladba, kterou si vydala v den svých 20. narozenin ve čtvrtek 30. dubna letošního roku pod mezinárodním labelem a jedná se o její první autorskou skladbu z jejího připravovaného takového toho kratšího alba EP, jak se říká. Píseň vznikla během setkání v londýnském studiu East Coast ve spolupráci s britským producentem, který má už za sebou práci se spoustou hvězd. No a je to skladba, která prostě zní světově, což myslím, že je ten hlavní účel. Je postavená na R&B kytarách a výrazném emotivním vokálu s lehce filmovou atmosférou a je o situaci mezi dvěma lidmi. Prostě klasika, to, co máme rádi a to, co od písniček se čeká. Budu citovat, sdílím emoci a jsem zvědavá na reakci těch, co ji přijmou, říká Charlotte Gott, pro kterou je důležité, co si z poslechu odnesou posluchači. Tak právě proto vám to říkám dopředu, abyste se už na to připravili, že zkrátka tohle není písnička jako každá jiná, tohle je za mě velká novinka, novinka číslo 4 od Charlotte Gott.

Posloucháte Hitparádu Music Chart na Evropě 2. Tohle byla čtvrtá soutěžní novinka od Charlotte God. Za mě super, znělo to skvěle. Já mám rád, když prostě čeští muzikanti dokážou právě mít ten evropský nebo nedej bože i světový přesah. Proto vlastně i Charlotte God si upravila svoje jméno, protože samozřejmě někteří si ještě pamatujeme jako Charlotku Gotovou, tak myslím si, že to se vůbec nehodí teďka tady zmiňovat. Prostě tohle je svébytná umělkyně, 20letá dospělá žena na startu své hudební dráhy a k tomu právě sedí i ta úprava jména, o čemž ona říká. Na své příjmení jsem samozřejmě pyšná, jen jsem si odebrala to ová, protože Charlotte God zní přece jenom k anglické tvorbě přirozeněji. Vnímám samu sebe jako světoobčanku, mám kamarády všude možně po celém světě. Angličtina je tak jazyk, ve kterém komunikuji a je pro mě přirozené v ní vyjadřovat své emoce a psát texty. Takže předpokládám, že i další 4 skladby na tom autorském albu, o kterém tady už byla řeč, tak budou taky v angličtině. Každopádně prý každá píseň bude příběhem vlastních emocí a zážitků, které interpretka a spoluautorka prožívá. Charlotte God, děkujeme. No a já taky děkuju, že jste s náma, že v tuto chvíli už absolvujete druhou hodinu dnešní Music Chart a pojďme si teda jenom v rychlosti shrnout, co jsme slyšeli. Takže novinky všechny, novinka číslo 1 Car Sleepers, Gerald Clark, novinka číslo 2 Maroon 5, novinka číslo 3 od Teddyho Swimse a novinka číslo 4 teď před pár okamžiky dozněla Charlotte God. Všechny novinky mají nepochybně ambici dostat se do top 20. My zatím tu dnešní známe z poloviny, 20. místo Giant Rooks, na místě 19. Malefarben, René Miller, novinka z minula, Two Colors, Sandro Cavazza, to je místo 18. Lake Malaviso potom na pozici 17. 16. Medusa a Henry Camamil, Harry Styles 15. Marpo Sebastian, místo 14. 13. pozice je pát týdne z 8. na 13. se to přihodilo kapele One Republic, Sombr potom s novinkou z minula na místě 12. a známe už i 11. pozici a tím pádem i šplh týdne Junota z Venesloid se sice loučí po 7 týdnech, ale na tom 11. místě jsou určitě rádi. Je to zlepšení oproti minulému 18. a je to teda šplh týdne. No a hurá do první desítky. Jdeme na to, tady jsou Illinium Elidue na 10. pozici v hitparádě na Evropě 2.

0: Evropě 2, hit parádě Music Chart, první desítka už a zní už i místo deváté, jsme slyšeli právě teď Mimi Web, no a dál zábava pokračuje, po krátké pauze, kterou přežijte, vydržte, tak na místě osmém Eva Farná a Miraj jednak a potom taky hned hudební zpátečka, neboli, jak já s oblibou říkám, vzpomínkový optimismus a u nás vyvolaný prostřednictvím hudby, tak budeme vzpomínat, budeme připomínat starší hudební kousky. A dneska to bude produkce z května roku 2017. Počkejte si na to.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Boba Švarce. Evropa 2.
2: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.
1: Zpátky k muzice.
4: Evropa 2.

Posloucháte hit parádu Music Chart na Evropě 2 a hudební zpátečka se hlásí. Dnes vám tady nabídnu ukázku z roku 2017, nejednu ukázku z 18. května 2017, tři ukázky a potom tehdejší první místo a pak samozřejmě budeme opět pokračovat, chtěl jsem říct maximum muziky, ale v žebříčku pochopitelně sedmým místem, BB Rexa Faithless na něm. Teď ale fakt se přenesme do toho května roku 2017 a pojďme začít rovnou třeba s mojí oblíbenou zpěvačkou, tohle je Julia Michaels.

Julia Michaels, 18. místo před 9 lety. Tak pojďme výš na místo 12. Tady to se mi taky líbilo od Martina Garrixe a k němu Dua Lipa.

No a vzhledem k tomu, že v aktuálním vydání Music Chart tak je Sebastian spolu s Marpem, tak myslím si, že srovnání Sebastiana současného se Sebastianem před 9 lety taky stojí za to. 6. místo.

Tolik ukázky z top 20. A teď už první místo. Lady Gaga byla vítězkou přesně, téměř přesně před 9 lety. Evropa 2 Music Chart.

Hit parádě Music Chart na Evropě 2, za námi šesté místo a na něm Calvin Harris a Kesabian. Před námi naopak místo páté, které dnes obsadila Annette Pfaff, a bylo to naposledy, protože po 7 týdnech se s námi loučí. Nicméně ještě před tím loučením, tak to bude vlastně přivítání nové pecky, možná nového hitu, a to jako druhého dnešního future hitu. Je to nová věc od australského DJ a producenta, který se jmenuje, nebo si říká Timmy Trumpet, který se vlastně vrací po medializované pauze věnované duševnímu zdraví. Nový single s názvem Not a Place, na kterém hostuje taky zpěvačka Oaks. Skladba představuje výrazný umělecký posun. Namísto festivalové show sází na zranitelnost a upřímnou výpověď o ztrátě lásky. Tak to je zvláštní, že jo? Ztráta lásky, to kdyby člověk bral tak, že láska je vlastně taky energie, a to podle mě je, tak se vlastně nemůže, že jo, energie úplně ztratit, no. Ale pojďme od mudrování zpátky k muzice, k druhému dnešnímu Future Hitu. Evropa 2 Music Chart.

0: BTS v hitparádě Music Chart na Evropě 2 teď na 4. místě. No, na to, že byli dokonce jednou i první, ještě před týdnem byli na místě 2. a dnes až na 4. pozici. Tak fanoušci, vy, co máte rádi kapelu BTS a máte obecně rádi K-pop, tak možná bych se trošku zamyslel, jestli by si chlapci nezasloužili nějaké hlasy navíc, aby se dostali třeba zase na medailové pozice, které už za chvilinku poznáme, ale ještě předtím se podíváme do zahraničí, dnes do prestižní britské hitparády BBC Radio One Chart, kde je novinka na 29. místě od dvou velkých men, i když každé to jméno je trošku z jiné doby. Madonna si totiž pozvala na taneční parket Sabrinu Carpenter. Skladba Bring Your Love tak předznamenává nové album Confessions No. 2, které vychází 3. července a které bude vlastně pokračování kultovní taneční desky Confessions on a Dance Floor z roku 2005. Takže legenda Madonna s následovnicí Sabrinou Carpenter na Evropě 2 mimo soutěž.
1: Evropa 2 Music Chart. Jak to hraje venku?

Těsně pod vrcholem skončil Youngblood na druhém místě. No a než si prozradíme a dáme první místo, tak rekapitulace 19. letošní hitparády Music Chart na Evropě 2. S tím, že u těch, co vypadly, tak jsou to vlastně dva extrémy. Jedna, která po maximálních 7 týdnech, po maximálním čase, který se dá strávit v hitparádě, tak vypadly Alex Warren a Sophie and the Giants, ale je potřeba říct, že taky dvě novinky nepostoupily z minula, a to Steven Sanchez a Ray Dalton. Tak je aspoň na tom vidět, že opravdu je potřeba i novinky podpořit, a to i ty dnešní. Novinka číslo 1 Car Sleepers a Gerald Clark, novinka číslo 2 Maroon 5, novinka číslo 3 Teddy Swims a novinka číslo 4 Charlotte Gott. A do jaké společnosti se budou snažit novinky dostat do top 20? 20. místo Giant Rooks, místo 19. novinka z minula Ale Farben a René Miller, na 18. pozici Two Colors a Sandro Cavazza, Lake Malawi na místě 17., na 16. Medúza a Henry Camamil, Harry Styles 15., 14. Marco a Sebastian, na místě 13. jsou One Republic, ale možná nejsou úplně rádi, protože je to pátý dnes, 8. Místo 12. další novinka od Sombra, na 11. je to Šplh týdne, z 18. postoupili Junotas a Dennis Lloyd, 10. pozice Illinium a Eli Due, Mimi Web 9., Eva Farna a Mirai na 8. místě, 7. příčka jsou BB Rexa, Faithless, Calvin Harris, Kesabian místo 6., Anet Fab se s námi loučí po 7 týdnech na místě 5., BTS 4., na 3. pozici Tera, 2. Youngblood a místo 1. dneska obsadila kapela UDG. Jestli jste spokojeni s tím, jak to dneska dopadlo, tak super, ale i kdyby ne, tak zase za týden ten žebříček bude vypadat jinak a můžete se na tom i podílet hlasováním u nás na webu europa2.cz. Tak vás zvu jednak k nám na web k hlasování a taky vás zvu na už 20. vydání za týden v hitparádě Music Chart na Evropě 2 se opět můžeme slyšet. Ahoj. Evropa 2 Music Chart. Evropa 2.

Fandi český repre v dresu, který vlastnoručně podepsali české hokejové hvězdy. Od pondělí do pátku hrajeme na Evropě 2 o podepsaný český hokejový dres a spoustu dalšího merče, který rozhodně potřebuješ. Výbava pro opravdový fanoušky českého hokeje je denně ve hře. Až do pátku na Evropě 2.

0: Pecka. Chcete zažít nejlepší týden svýho života? Hra o účast na legendární Summer Camp Evropy 2 startuje za 5, 4, 3, 2, 1. Tak kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor. Summer Camp Evropy 2.
1: Co jste dělali vy, ty otázky, to jsou strašně dobrý.
0: Týden rozhovorů s hvězdami, her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2.
2: Tak co, těšíte se?
0: Yeah! Předposlední srpnový týden v Prachovských skalách. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Zpátky k muzice.

chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

Když Youngblood pobláznil Česko, byli jsme u toho. Youngbloodův Bloodfest se letos stěhuje do Česka a ty budeš s Evropou 2 u toho. Weird v éteru Evropy 2 ti celý týden přináší lístky na Bloodfest a ty si užiješ Biffy Clyro, Prima Scream, Peli Royo a hlavně Youngblooda. Bloodfest 27. června v Hradci Králové. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Petře, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdí.
1: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
2: On se šera s kámošema na jedno a vrátí se půl čtvrtý, úplně zřízený, takže...
1: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu Song za trest.
3: Dnešní Song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe, protože jsem takový idiot, že už po druhé za sebou jsem si zabouchl klíče v bytě.
1: Song za trest.
4: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu víc ani prasata, takhle už opravdu ne.
1: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2.

0: Summer Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

Fandi český repre v dresu, který vlastnoručně podepsali české hokejové hvězdy. Od pondělí do pátku hrajeme na Evropě 2 o podepsaný český hokejový dres a spoustu dalšího merče, který rozhodně potřebuješ. Výbava pro opravdový fanoušky českého hokeje je denně ve hře. Až do pátku na Evropě 2.

0: úterý a neděli v 8 večer. Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtán. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
1: Přijde Oscar do baru, jako ta cena. Ten Oscar přijde do baru a pořádně to roztočí a Hollywood a všichni se baví a paří a v rohu sedí jako je malej smutný típek. Jo. Oscar říká, proč brečí si? A on je smutný, že nikoho nezajímá. Aha, kdo to je, prosím tě? A je nějaký český lev.
2: To jsou dveře, které se tě zavřely teďko.
1: A co, asi jdu pro Oscara.
0: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
3: Já bych to třeba ještě jedno.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
0: Zpátky k muzice.
5: Evropa 2. I see a million faces I'll never know, and I'm losing my patience. I'm scared the city's gonna swallow me whole, and it gets so frustrating. I'm wasting my nights chasing the heights. I'm feeling so lonely, just trying to find

0: Právě. Maximum nový muziky.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
0: Evropa 2. 88.2 a 105,5 FM.

0: maximum muziky. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

když Youngblood pobláznil Česko, byli jsme u toho. Youngbloodův Bloodfest se letos stěhuje do Česka a ty budeš s Evropou 2 u toho. Weird v éteru Evropy 2 ti celý týden přináší lístky na Bloodfest a ty si užiješ Biffy Clyro, Primal Scream, Peli Rojo a hlavně Youngblooda. Bloodfest 27. června v Hradci Králové. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Děcka. Chcete zažít nejlepší týden svýho života? Hra o účast na legendární Summer Camp Evropy 2 startuje za 5, 4, 3, 2, 1. Tak kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor. Summer Camp Evropy 2.
1: Co jste dělali vy, ty otázky jsou strašně dobrý.
0: Týden rozhovorů s hvězdami, her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2.
2: Tak co, těšíte se?
0: Předposlední srpnový týden v prachovských skalách. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
0: Zpátky k muzice.

And is the

0: Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na summer campu.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
0: Evropa 2. 80.

0: Summer Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

Fandi český repre v dresu, který vlastnoručně podepsali české hokejové hvězdy. Od pondělí do pátku hrajeme na Evropě 2 o podepsaný český hokejový dres a spoustu dalšího merče, který rozhodně potřebuješ. Výbava pro opravdový fanoušky českého hokeje je denně ve hře. Až do pátku na Evropě 2.